Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Pavel Pešata, kytarista a zpěvák skupin Dilema in Cinema a Totální nasazení.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Pavel Pešata, kytarista a zpěvák skupin Dilema in Cinema a Totální nasazení.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

0: ザ。
1: Radio B. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, ve středu 2. září 2026, 3 minuty před 6. hodinou. První dopravní proslov budu mít dneska ke Kladeňákům, co teď vyjíždějí na Prahu. Určitě to vemte poslánské dálnici, protože na Karlovarské zastavili provoz. Na 10. kilometru se v 1 ráno srazil nákladák, dodávka a osobák. A pořád policie odkrání provoz směrem z Varu na Prahu u Unhoště na 12. kilometru. Kolona před tímto sjezdem je na Varské dálnici ze 14. kilometru a pak je i plná ta 101 až do Únhoště. A u Jenče je ještě nějaký drobnější ťukanec před tím kruhákem u střediska řízení letového provozu. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Audio Beat. Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
1: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes má být zpočátku slunečno, postupně od západu mraky a zataženo, zejména na horách ojedinělé přehánky. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy i 27 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Francouzský cyklista Tronchon překvapivě vyhrál 10. etapu Vuelty a připsal si největší úspěch kariéry. V čele celkového pořadí zůstává Španěl Mas, český cyklista Jan Hirt je 22. Naše basketbalistky porazily v generálce na mistrovství světa Jižní Koreu 79-64. V pátém přípravném zápase si připsali čtvrtou výhru. Zhruba třetina mužů s podezřením na rakovinu prostaty nepřijde na navazující vyšetření. To má potvrdit nebo vyvrátit, zda mají nádor. Ministr zdravotnictví Vojtěch o tom říká.
4: Chceme motivovat lidi, aby se prevence účastnili. Chystáme v tomto směru změny zákona o veřejném zdravotním pojištění, tak aby zdravotní pojišťovny cíleně odměňovaly právě ty pojištěnce, kteří se účastní prevence, pokud zkrátka člověk splní vlastně účast na preventivní povýfách, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, tak by měl dostat finanční bonus.
2: Za hybridním útokem na letiště Lipsko-Halle stojí podle Německa Rusko. Prý ho provedli agenti najatí Moskvou. Německo proto uzavře ruský konzulát v Bonnu, ruský dům v Berlíně a zpřísní kontroly Rusů při vstupu do země. A nakonec tvrzení, že EU zakáže prodej ojetých aut, není pravdivé. Podle nových pravidel jen přesně určí, kdy je auto považováno za vrak. Například po vážném poškození, požáru nebo zaplavení. Taková vozidla pak skutečně nebude možné prodávat jako ojetiny. To byly zprávy a začíná středeční ranní vysílání s Katkou.
1: Classic Rock.

Dneska hrají Deep Purple na kanadsko-americkém rozhraní, ale nás zajímá především jejich koncert 7. října, kdy budou v Praze. Pokud by vás zajímala faktura, zpěvák Deep Purple Iana Gillena z posledního srpna roku 1983, kdy z Black Sabbath se přesouval na turné po Evropě, tak tento účetní skvost najdete na Gillenově Facebooku. Na našem webu na stránce radiobeat.cz se zase dozvíte, kde v Brně za 2 týdny proběhne další roková pumpa.

Na rádiu Beat jsme o 6:15 doposlouchali Velvet Underground Sunday Morning. V neděli ráno, ale taky odpoledne nebo během celé soboty budeme na Beatu slavit výročí 80 let od narození Freddieho Mercuryho. Dneska budeme po 9:00 vzpomínat na Oldřicha Veselého. Ne, to není nápověda do detektivky, ty začne opravdu rozdávat až vejvoďák. To je jenom cena pro nejlepšího luštitele. Knížka o brněnském zpěvákovi a pianistovi, jehož jméno se spojí s takovými velkými kapelami jako Blue Effect, Atlantis nebo Syncopy 61. Ta knížka se jmenuje Černý racek a po 9:00 se s Loušou a ostatními vejvoďákovými, tedy posluchači, můžete o ní utkat v rokové detektivce. Od 19. dorazí PP Cvok. Pavel Pešata, kytarista a zpěvák skupin Dilemine Cinema a taky Totální nasazení, bude hostem Petra Korála v uších Rádia Beat. Není nad to trávit v rádiu kapelní dovolenou, kterou momentálně totáči mají. Tohle jsou Plexis.

Co zeď, ale hodiny byste možná raději neviděli. Já tu jedny dost přesné mám a na nich je teď 6.20. Na teploměru 10 až 14 stupňů, tedy na meteostanici Kvilda Perla mají jenom 2. Odpoledne má být 21 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů, s tím, že tak má být i zítra a nejvyšší páteční maxima dosáhnou až ke 30. Je středa 2. září, svátek má Adéla a taky je světový den kokosových ořechů. Coconut Groove a Santana na rádiu Beat.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Už bude 6:30, za 2 minuty už si spolu dáme kávu, ale ještě nepustili Varskou dálnici na Prahu. Policie vás požene na objížďku na 12. kilometru na Jeneč, protože na 10. se došetřuje noční nehoda 3 aut. Půlhodinová kolona už je z 15. kilometru, takže možná opusťte D6 už u Velké Dobré na 16. Zastaven je teď taky provoz na ústecké dálnici z Německa na Ústí. Při vjezdu do tunelu Panenská na 86. kilometru překáží kamion. Další problém máme na dálnici číslo 11 ve sjezdu na D35. Jestli jedete na Hradec, tak pozor, na hradecké dálnici na 84. kilometru, jak se sjíždí na dálnici na Olomouc, tak v tom sjezdu je bouračka. A na D48, to jedeme z Frýdku Místku na Nový Jičín na 26. kilometru, to jsme v oblasti Příbora, tak tam se zase řeší bouračka 3 aut. No a pozor též na příbramské dálnici směrem na Prahu, nečekané zpomalení za Řitkou od 12. kilometru po omezení u Jenče. To jsme zase někde, to jsem se teda jako trošku nechala zmást, ne u Jenče, ale u Jíloviště, jo. To je 9. kilometr, kde staví ten most na příbramské dálnici. Tak tady teď ztratíte 15 minut dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být zpočátku slunečno, postupně od západu mraky a zataženo, a zejména na horách ojedinělé přehánky. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy i 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Bohemians 1905 a Mladé Boleslavy znají nový termín odloženého zápasu. Utkání 6. kola se v Dělíčku odehraje 14. října od 18 hodin. Původně se nekopalo kvůli střevní viroze u Středočechů. Letošní léto bylo druhé nejteplejší v Česku od roku 1961. Průměrná teplota od června do srpna dosáhla 19,4 stupně Celsia. Tepleji bylo jen v roce 2019. Nového veřejného elektrického grilu se brzy dočkají obyvatelé Berouna.
2: Ten radnice nechala nainstalovat v parku u střední zdravotnické školy. Aktuálně se čeká na zprovoznění elektrické přípojky. Grill se bude ovládat přes SMS zprávy a pronájem vyjde na 120 korun na hodinu. Obyvatelé žijící v okolí se ale bojí hluku a také nepořádku. A zároveň řeší, kdo bude grill a okolí uklízet. Honza Navrátil, Praha.
1: Díky eurodotacím vznikne nebo se zmodernizuje vysokorychlostní internet v téměř 17 z těch zanedbaných lokalitách po celém Česku. Projekty se zaměří hlavně na místa, kde se komerční výstavba nevyplatí. A nakonec z Prahy bude od prosince létat nová přímá linka do rumunské Sučavy. Wizz Air ji budou provozovat.

Když už jsme tu měli Michala Pavlíčka a Klaudu Krišpína, tak Pražský výběr zítra hraje v Praze v Riegerových sadech. A propojení Michala s Bárou Basikovou a taky s Vildou Čokem si v sobotu můžete užít v Litovli. No a Michal s Bárou taky budou hrát v neděli na slavnostech v Trutnově. Na turné se chystá kapela The Who. Opět za bicí nechá zasehnout mladého Ringa, tedy Zeka Starkyho. Více podrobností o tom najdete na našem webu na stránce radiobeat.cz. A teď ve vysílání s dovolením moje nejoblíbenější písnička od téhleté party.

Dobré středeční ráno s parádní muzikou kapely The Who na vlnách Beatu. Máme 11 minut před 7 hodinou. Včera to našim tenistkám na US Open nevyšlo. Přes první kolo neprošly úspěšné kvalifikantky Lucie Havlíčková i Gabriela Knudsonová. Taky v premiérovém zápase v hlavní soutěži amerického Grand Slamu pohořela Daria Vidmanová. Se Španělkou Bouza s Marinovou prohrála ve dvou setech. Dobře rozehraný duel Nikoly Bartulíkové přerušil v New Yorku déšť. První set s egyptskou antukářskou Šarifovou, 20-letá Pražačka vyhrála 6-1 a zápas se bude dohrávat dnes. A to nás taky čeká čtveřice krajanů ve druhém kole. Večerní program, u nás to bude časně raní, ozdobí na kurtu Louise Armstronga wimbledonská vítězka. Lindu Noskovou vyzve Thajka, kterou jsme v červenci mohli vidět i v Praze na Štvanici, Tara Rudyová. Karolínu Muchovou v souboji čerstvých třicátnic zase čeká souboj s paní Dminorovou. Britka Katie Boulder o prázdninách řekla totiž ano 7. nejlepšímu tenistovi světa, Australanu Alexi Dminorovi. Dneska z Češek jako první na kurt půjde Karolína Muchová proti levačce v šátku.

U Dianě Schneiderové a pokusí se jí oplatit porážku z prvního kola předloňského Wimbledonu. A Jiří Lehečka si poprvé zahraje proti Britovi Samuelovi. To by úspěšně na US Open zvládl kvalifikaci a pak i první kolo proti Čechovi Tomáši Macháčovi. A připomenu, že na úvod Wimbledonu letos dost potrápil taky Kubu Menšíka.

Vysíláním beatu projel šílený vlak Machine Fury Ozzyho. Za chviličku se podíváme na silnice. Začnu dobrou zprávou, co nepočká. Po varské dálnici u Kladna na Prahu už provoz obnovili. Stejně tak už se jezdí tunelem Panenská z Německa na Ústí.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7 hodin a nelekejte se kolony na Varské dálnici před Prahou. Brzdí se před Velkou Dobrou u Orlenu na 18. kilometru, ale určitě na 16. nebo na 12. nesjíždějte, protože přes Únhošť je to řádně zarvané. Jezdilo se tady, když byla D6 na 10. kilometru zavřená. Teď už se v místě nehody zase jezdí. Bouračka teď zpomaluje příjezd do Prahy od Ústí. Kolona je od Letňan nad Bulovkou. Na ulici v Holešovičkách se srazila dvě auta. 15 minut ztratíte s Příbrami po D4 před zúžením u Jíloviště, brzdí se za Řitkou na 12. kilometru a blížíte-li se po D11 ku Hradci Králové, tak pozor, na 82. kilometru je špunt a to kvůli nehodě, která je ve sjezdu na 84. kilometru, tedy v nájezdu na dálnici na Olomouc. Tak opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Eat. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Motorky, muzika, soutěže a oheň. To je Javáč 2026. Java Klub Praha tě zve na 44. ročník tradičního motosrazu. Zahrají Vítkovo kvarteto, Pumpa, Dis a další. Chybět nebude orientační závod, soutěže ani pořádná fire show. 4. a 5. září Jizbice u Čechtic. Javáč, tam prostě musíš být.
1: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes postupně od západu přibývání mraku až na zataženo a zejména na horách ojedinělé přehánky. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalový útočník David odešel z Juventusu na hostování do Atletika Madrid do konce sezony. Beto přestoupil z Evertonu do Fiorentiny a Diaby se po 3 letech vrací do Leverkusenu. Plzeň získala 18-letého obránce Pališťáka ze Žiliny a Douděra míří do zámořské MLS. Dokončuje přestup do FC Cincinnati, kde působí další český reprezentant Bucha. Fotbalová liga dnes nabídne 2 dohrávky, bude u nich i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Hradec s Jabloncem si odložili své zápasy kvůli účasti v evropských pohárech a dnes oba kluby čekají dohrávky. Hradec Králové se od 18 hodin představí na hřišti Zbrojovky Brno. Jablonec hraje od 20 hodin v pražském Dělíčku proti Bohemians.
2: Česko si kvůli incidentu na letišti v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni Ponomarjovovou. Německo z útoku obvinilo ruskou tajnou službu. Tomáš Jiříkovský odvolal bitcoinový dar ve výši 1 000 000 korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti kvůli nevděku. Úřad to označil za další právní riziko, ex-ministr Blažek to tak nevnímá. A nakonec online rozvoz potravin v Česku dál roste. Společnost Dodo v prvním pololetí rozvezla rekordních 3,7 milionů zásilek, meziročně o 11% víc. Potraviny prý takto nakupuje víc než pětina Čechů a průměrná hodnota nákupu letos stoupla na zhruba 1840 korun. Po zprávách pokračujeme ve středečním ranním vysílání a zkusíme se nastartovat s Rolling Stones.
1: Rock.

0: vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Pavel Pešata, kytarista a zpěvák skupin Dilemma in Cinema a totální nasazení.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu.

Ondře Hejmu s jeho Smečkou si můžete užít v sobotu na Teplicku, budou hrát v Bílině na Dni horníků, stejně třeba jako Morčata na útěku, nebo kapela Pangea. Já když jsem byla na průmce v Šumperku, tak jsme na tuhle tu partu hrající Beatles chodili. A je to neuvěřitelné, že už je to více než 30 let a oni pořád fungují. Takže Johna Lennona, Petra určitě ode mě pozdravujte. A víte co, Beatles si teď pustíme. Je 2. září a dneska je to 80 let, co se v Texasu narodil klávesista Billy Preston, no a jeho jméno je samozřejmě taky spojováno s kapelou Beatles. Mimochodem je uveden jako první, který byl oficiálně dán i na obal desky s tím, že je spoluautor některé z písniček Beatles, ta některá, ta jediná se jmenuje Get Back a tu si pustíme a jinak bych chtěla říct, že Billy Preston třeba hrál s kapelou na elektrický klavír i během jejich legendárního závěrečného koncertu na střeše sídla společnosti Apple. Takže Beatles a vzpomínka na Billyho Prestona.

0: většinové sporty na Rádiu Beat.
1: Terénní triatlonista Karel Dušek skončil čtvrtý na Xterra Austria. U jezera Altauze vyhrál Slovák Jenčuš. Dušek ztratil na medaili 41 sekund. Česká badmintonistka Petra Meixnerová skončila druhá na turnaji Lagos International Classics v Nigérii. 20-letá reprezentantka vyhrála 4 zápasy. Čeští horolezci Radek Groch a Zdeněk Hák se dostali mezi 50 nejvýznamnějších světových výstupů roku 2025 podle ocenění Piolets d'Or. Porota ocenila jejich prvovýstup jihovýchodní stěnou pakistánského vrcholu Hunza Peak novou cestou. Laureáti budou vyhlášeni v říjnu ve Francii. To byly dnešní první menšinové sporty, další uslyšíte za hodinu.
0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Dobré ráno, býťáci, ve středu 2. září 2026. Za 6 minut bude 7:30. Poprosím vás opět o čerfé informace z provozu, buď přes linku 210 32 33 34. Využít můžete taky SMS bránu 720 001 222. Řidiči poprosí hezkou spolujezdkyni, ať mi když tak napíše SMSku, a nebo je tady samozřejmě i býťácká aplikace, kam vzkaz pro ostatní můžete třeba i namluvit. Já vám povím, že za 2 týdny ve středu v brněnských Žabovřeskách bude další roková pumpa Rádia Beat. Takže si poznamenejte středa 16. září zájezd do Brna.

0: Fajťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7:30 a stále se na 10. kilometru dálnice z Karlových Varů na Prahu jezdí jenom jedním pruhem. Teda aspoň jedním, protože to tam bylo více než 6 hodin úplně zastaveno. Tam u Kladna se srazila v noci 3 auta. Teď počítejte s kolonou se zdržením na 25 minut od 14. kilometru D6. Na příbramské dálnici na Prahu kvůli omezení u jíloviště ztratíte 15 až 20 minut z 12. kilometru. Jestliže nás posloucháte na dálnici z Prahy na Hradec Králové, tak pozor, na 82. kilometru je kolona, je to tak na 10 minut, protože v nájezdu na dálnici na Olomouc na 84. kilometru D11 se řeší srážka nákladního a osobního auta. Na D48 z Frýdku Místku na Nový Jičín na 26. kilometru za Příbolem se řeší srážka 3 aut v levém pruhu. No a bouračka nově je taky v Praze na Evropské směrem z Davids na Velký okruh u nádraží Veleslavín. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Aplikujte si Rádio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
2: Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play.
3: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
0: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
4: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než 100 unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
5: Dobrý večer, máte vybráno?
6: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
5: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
0: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádio Beat. Rádio Beat. Počasí.
7: Dnes postupně od západu přibývání mraku až na zataženo a zejména na horách ojedinělé přehánky. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Fotbalový záložník Dominik Holý se ze Sparty vrací na hostování do Jablonce. 22-letý Slovák tam stráví zbytek sezony stejně jako na jaře. Jablonec posiluje kádr po postupu do základní fáze konferenční ligy. První tramvaj po 8 letech projela muzejní oázou u Václavského náměstí v Praze. Měřící vůz zvaný Pomeranč tam otestoval nové trakční napájení. Pravidelný provoz v úseku začne až v červnu. Totální přestavba třídy Václava Klementa v Mladé Boleslavi postupuje dál podle pevného harmonogramu.
8: Uzavírka křižovatky ulic u stadionu a Jiráskova navazující na Václava Klementa se začátkem školního roku otevře pro městské autobusové linky podle stabilního grafikonu. Ostatní doprava se sem vrátí až počátkem října. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
7: Volkswagen zvažuje uzavření 4 závodů v Německu. Výroba v Emdenu a Cvikově by mohla skončit v roce 2031, v Hanovru o rok později a v Neckarsulmu v roce 2034. A nakonec Android si ve 2. čtvrtletí udržel 75% podíl na celosvětových dodávkách chytrých telefonů. V USA jsou si Android a iOS téměř vyrovnané s podíly 49 a 51%. To byly krátké zprávy na Beatu.

Dneska se na tenisu v New Yorku zpívalo. Sympatický Francouz Gilles Monfils totiž slavil 40. A nejhezčí dárek si dal sám. Už předem ohlásil, že letošní US Open je jeho poslední Grand Slam. A dneska prošel prvním kolem. O 18 let mladší Paraguayec Vaděcho začal sebevědomně. První set vyhrál 6-2. Pak už ale proti Monfilsovi zvládl uhrát v součtu jenom 3 gemy a na cestu z turnaje dostal kanára. Úplně poslední schytal ESO. Dělové. A k tomu tady na beatu máme písničku.

Za chviličku si dáme hitovku od Queenu. Připomínám, že v sobotu to bude 80 let od narození Freddieho Mercuryho a to k speciálním queenovským víkendem tady na vlnách Beatu oslavíme. 12 až 17. To jsou aktuální teploty, odpolední hodnoty by si měly pěkně, příjemně šplhnout. Já musím že říct, že aktuální tedy teploty mi maximálně vyhovují. Tedy myslím ty odpolední, které by měly být v rozhraní 21 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27. Zítra má být stejně, v pátek dokonce až 30 stupňů a o víkendu, o queenovském víkendu tady na Beatu bude příjemně a jinak teploty v okolí 24.

0: Dámce, dobrý ráno, Michalu telefonu přeju, ale prosím tě, k dopravě Pražský okruh začíná regulace tunelů. Já jsem stál od Břežán a teď tady z mostu vidím, že Strakonická stojí zhruba taky od napojení od Pražského okruhu jako do centra.
1: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
2: 210 32 33 34.

Ostatně měli jsme ho i v Praze, teď si dává chviličku pauzu a koncem září se zase vrací na pódia. Momentálně kapelní dovolenou má i totální nasazení. No a zpěvák téhleté kapely a taky kytarista i skupiny Dilemma in Cinema, zvaný PP Cvok, tady Pavel Pešata, se dneska zastaví ve studiu Beatu. Je tady objednán na 19. hodinu na ušní kontrolu k Petrovi Korálovi. Jinak připomínám, že v 9 hodin bude roková detektivka o knížku Černý racek, tedy o knížku vzpomínek na Oldřicha Veselého.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 8 hodin po noční nehodě kamionu a dodávky a osobáku na 10. kilometru už je Varská dálnice na Prahu plynule průjezdná. Pořád se seká ale D4 s Příbrami do metropole před omezením u Jíloviště na 9. kilometru. Zpomaluje se za Řitkou na 12. kilometru. U Rudné na 5. kilometru začíná zahuštěný provoz na příjezdu do Prahy od Plzně. A pozor taky na špunt na Černáku na příjezdu do Prahy od Hradce Králové. Říkám, že na Štěrboholské radiále kousek právě za D11 směrem do centra je Ťukanec. No a nechybí taky kolona na D1 z Vyškova na Brno od 212. kilometru po Rohlenku. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz
0: Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes postupně od západu přibývání mraku až na zataženo a zejména na horách ojedinělé přehánky. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů. Zítra většinou polojasno, odpoledne od severozápadu přibývání mraku až na zataženo a později ojedinělé zaprší zejména na severu. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Našim tenistkám se úvod US Open nevydařil. Havlíčková, Knucenová a při premiéře v hlavní soutěži také Vidmanová vypadly už v prvním kole. Bartuňkovou za stavu 6-1 pro Češku přerušil déšť a teenagerka Valentová odstoupila kvůli problémům s kyčlí. Hokejisté Třince v přípravě poprvé prohráli. Po čtyřech vítězstvích podlehli v Olomouci 1-3, za kterou poprvé skoroval kanadský útočník Senyšin. Olomouc vyhrála podruhé z pěti přípravných zápasů. Kauza influencera Adama Kajumiho má vážné následky pro některé poškozené ženy. Dvě z dívek se podle policie pokusily o sebevraždu a další skončila na psychiatrii. Novinky.cz dnes píší, že Kajumi a další tři obvinění čelí stíhání za obchodování s lidmi, hrozí jim až 12 let. Rusko podle prezidenta Putina vyhrává válku na Ukrajině. Ukrajinské vedení označil za teroristy, se kterými podle něj Moskva nemůže vyjednávat. A nakonec park miniatur Bohemium zůstane v Mariánských Lázních nejméně dalších 30 let. Roční nájemné přitom klesne na 300 tisíc, park ale musí každý rok proinvestovat 2 miliony korun. Více starosta Hurajčík.
3: Jsme podepsali dodatek se společností Bohemium o prodloužení nájemního vztahu do konce roku 2056 s opcí na 10 let. Vždy má společnost Bohemium 12 měsíců před vypršení nájemního vztahu, ať už prodlouženého anebo základního, na odstoupení od smlouvy, takže je to jednostranná opce z jejich strany.
2: Dnes je středa s datem 2. září 2026 a beatácké zprávy tímto končí. Dáme si Iron Maiden.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Rádiu Beat o 8:15, Marcias a Země bojů. Hodně musel bojovat o účast ve druhém kole tenisového US Open, nejvýše nasazený Němec Zverev. Zpívající Ital Sonego mu pod zataženou střechou v New Yorku vzdoroval skoro 5 hodin. Teď už Saša ale slaví výhru a za chviličku začne vymýšlet, jak bude hrát další zápas, a to proti Francouzovi Alisovi. Za chviličku s dalšími sportovními informacemi přicupitá Šimi, ale teď si dáme Beatles s tím, že dneska je to 48 roků, co se podruhé ženil kytarista George Harrison. Vzal si sekretářku jeho nahrávací společnosti Olivii. A dneska je taky Světový den kokosového ořechu. A tak já to s dovolením propojím a dáme si písničku, kde se zpívá o kokosovém fondánu. Jde o skladbu Savojský lanýš. Je to taková písňová bomboněra. A Harrison ji napsal inspirován milovníkem čokolády a všeho sladkého Ericem Claptonem. Ten mu jednou dal takový set různých čokoládových bombónů. Na té krabici byly popsány ty příchutě, no a on to potom použil do té písničky, ve kterého taky varuje, že mnoho konzumace čokolády mu může zničit zuby.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: Úřadující mistři z Příchovic vstoupili do první ligy národní házené vítězstvím. V úvodním kole porazili Kyšice 18-16, Svinov zdolal Ostopovice 16-15 a Studenka zvítězila v Čakovicích 17-7. Výhry si připsali také Nezvěstice, Plzeň Újezd a Krčín. Australská reprezentace ovládla mistrovství světa družstev na ploché dráze ve Varšavě. Od úvodu vedla a ve finále porazila Dánsko i domácí Polsko, které skončilo až třetí. Nejvíce bodů v závodě získal britský plochodrážník Lambert. Česko bude hostit závody světového poháru ve veslování i v roce 2028. Závody se uskuteční v Račicích, kde se pojede také dodatečná olympijská kvalifikace. To byly středeční sporty.
0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Další skladbu z nové desky nám Peter Gabriel představí 26. září. On vždycky přichází s novinkou při úplňku. Momentálně měsíc v poslední čtvrti a dneska je 2. září a před 55 lety z Bajkonuru odstartovala k měsíci Luna 18. Nepodařilo se jí však splnit hlavní cíl mise, kterým bylo měkké přistání a sběr vzorků na měsíčním povrchu se zřítila. A ještě jsem našla, že 2. září konkrétně v roce 1919 v 8 hodin ráno v dolní části Václavského náměstí v Praze se objevila absolutní novinka v pražském provozu. První strážník tam řídil dopravu. Celkem na tuto novou profesi bylo v onom roce 0, opakuju 1919, vycvičeno 27, tedy speciálních policistů. A pozor, první to fungovalo tak, že pořadí jízdy se určovalo každému řidiči zvlášť. Strážník měl na sobě novou modročernou uniformu s přilbicí a v ruce držel gumový obušek. Původně mělo být řízeno 11 pražských křižovatek, nakonec jich bylo obsazeno pouze 5. No a práci strážníkům ulehčil až první semafor v roce 1927. Ten byl u Masarykova nádraží a strážníci ho řídili ručně. A stručně mi můžete říct něco k dopravě na lince 210 32 33 34.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Tak kam pojedeme? Ano, tam. Varská dálnice byla na Prahu v noci kvůli nehodě dlouho na 10. kilometru zavřená. Tady už se jezdí plynule, ale nová bouračka je na D6 před nájezdem na Velký pražský okruh. Na 2. kilometru v levém pruhu provoz housne od 4. Bez nehody ale v koloně je příjezd do Prahy po plzeňské dálnici od 9. kilometru a ještě kousíček předtím za loděnicí na 10. stojí porouchaný kamion. Jedete-li do Prahy od Příbramy, tak počítejte, že kvůli omezení u Jíloviště ztratíte asi 20 minut v koloně, která začíná kousíček za Hřitkou na 12. kilometru. Na 16. kilometru se přispává příjezd do Prahy po dálnici číslo 1, to znamená od Brna. A když se podíváme na D1 ku Brnu, tak tady máme těsně před sjezdem na výstaviště nějaký drobnější ťukanec, to znamená na příjezdu od Prahy, s tím, že je tam kolona asi od 180. kilometru. No a od Vyškova se brzdí od 214. kilometru po Rohlenku. No a příjezd do Brna od Bratislavy je v koloně od 3. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být zpočátku slunečno, postupně od západu mraky a zataženo, a zejména na horách ojedinělé přehánky. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy i 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalisté Bohemians 1905 a Mladé Boleslavy znají nový termín odloženého zápasu. Utkání 6. kola se v Dělíčku odehraje 14. října od 18 hodin. Původně se nekopalo kvůli střevní viroze u Středočechů. Letošní léto bylo druhé nejteplejší v Česku od roku 1961. Průměrná teplota od června do srpna dosáhla 19,4 stupně Celsia. Tepleji bylo jen v roce 2019. Nového veřejného elektrického grilu se brzy dočkají obyvatelé Berouna.
2: Ten radnice nechala nainstalovat v parku u střední zdravotnické školy. Aktuálně se čeká na zprovoznění elektrické přípojky. Grill se bude ovládat přes SMS zprávy a pronájem vyjde na 120 korun na hodinu. Obyvatelé žijící v okolí se ale bojí hluku a také nepořádku. A zároveň řeší, kdo bude grill a okolí uklízet. Honza Navrátil, Praha.
1: Díky eurodotacím vznikne nebo se zmodernizuje vysokorychlostní internet v téměř 17 z těch zanedbaných lokalitách po celém Česku. Projekty se zaměří hlavně na místa, kde se komerční výstavba nevyplatí. A nakonec z Prahy bude od prosince létat nová přímá linka do rumunské Sučavy. Wizzair ji budou provozovat třikrát týdně. Sučava bude čtvrtou rumunskou destinací tohoto dopravce z pražského letiště. Poslouchali jste krátké zprávy.
0: Radio B. Classic Rock.

Láďa Mišík zamlada hrával basket, tak ho určitě taky těší, že naše lvice se na nadcházející mistrovství světa včera naladili výhrou nad Korejkami. V pátek začnou Češky šampionát v Berlíně proti Italkám. A už dneska můžete jít v Liberci na ženský fotbal mezinárodní úrovně. Hráčky Slovanu hrají premiérově evropský pohár. A po výhře minulý týden v Sarajevu 3-2 dneska, tedy od 17 hodin na stadionu Onisy, mohou stvrdit postup do hlavní fáze soutěže. Spartianky ty budou usilovat o ligu mistryň. Stačí, když dneska v Ženevě udrží jednobrankový náskok, co si vytvořili v Praze.

Už za 10 minut bude 9 a za čtvrt hodiny začne na Beatu roková detektivka. Vaše jedinečná středeční šance vyhrát knížku o Oldřichu Veselém Černý Racek. Tu sepsal hudební publicista Petr Gracias a celé je to publikováno jako biografický rozhovor, portrét legendárního brněnského zpěváka, klávesisty a skladatele. Takže za chviličku roková detektivka, teď vzpomínka i na Johna Lotna a Kena Hensleyho. Tohle to jsou Juriáši.

Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Jedete-li 2 minuty před 9 hodinou z Příbrami na Prahu po D4, tak na 44. kilometru stojí u kraje auto s poruchou a pořád je kolona před omezením u jíloviště. To omezení je na 9. kilometru, brzdí se za Líšnickým Orlenem na 12. tak ztratíte tady asi 10 minut až čtvrt hodinu. Půlhodinová kolona v ranní špičce v Praze na Štěrboholské radiále z Černáku po Štěrboholi nebo na jižní spojce směrem na Barandovský most, kde je husto od Vídeňské. Obou směrně se brzdí na 34. mezi Havlíčkovým Brodem až Dírcem nad Doubravou. U Jitkové nehoda se zraněním a obdobná situace je taky na úrovni Poděbrat. Na 38. to je varování pro ty, co jedou z Kolína na Nymburk nebo opačně. Tak dobrou jízdu a vydařenou středu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz. Radio B. Počasí.
2: Dnes postupně od západu přibývání mraku až na zataženo a zejména na horách ojedinělé přehánky. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů. Zítra většinou polojasno, odpoledne od severozápadu přibývání mraku až na zataženo a později ojedinělé zaprší zejména na severu. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Francouzský cyklista Tronchon překvapivě vyhrál 10. etapu Vuelty a připsal si největší úspěch kariéry. V čele celkového pořadí zůstává Španěl Mas, český cyklista Jan Hirt je 22. České basketbalistky porazily v generálce na mistrovství světa Jižní Koreu 79-64. V pátém přípravném zápase si připsali čtvrtou výhru. Experti v Lánech od rána exhumují ostatky Jana Masaryka kvůli novému prověřování jeho smrti. Vyšetřovatelé chtějí pomocí přezkoumání ostatků a nových dokumentů objasnit, zda šlo o sebevraždu, vraždu nebo nešťastnou náhodu. Případ policie otevřela na základě archivních materiálů ze zahraničí. Zhruba třetina mužů s podezřením na rakovinu prostaty nepřijde na navazující vyšetření. To má přitom potvrdit nebo vyvrátit, zda mají nádor. Ministr zdravotnictví Vojtěch o tom říká.
3: Chceme motivovat lidi, aby se prevence účastnili. Chystáme v tomto směru změny zákona o veřejném zdravotním pojištění, tak aby zdravotní pojišťovny cíleně odměňovaly právě ty pojištěnce, kteří se účastní prevence, pokud zkrátka člověk splní vlastně účast na preventivní povýchách, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, tak by měl dostat finanční bonus.
2: A nakonec česká čokoládovna Steinera Kovarik získala v gastronomických Oscarech v soutěži Great Taste Awards 6 ocenění. 2 hvězdy porota udělila čokoládám Aluna 188% Bolivia, další 4 výrobky získaly po 1 hvězdě. Šlo o produkty s kávou, lískovými ořechy a čokoládu bez cukru. Ať se vám dál dobře poslouchá, to si v redakci zpravodajství přejeme i ve středu 2. září 2026.
0: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Polívka na Rádiu Beat.
1: Říkám si, jestli kachná tyhle AC/DC stihla, protože to musíte ze studia sejít po schodech opatro níž, pak sednout do výtahu, sjet do minus trojky, tam sednout do auta, nastartovat, jestli vám to nestartuje samo, a pak vjet nahoru, protože dole v minus trojce není signál, tak snad kousek téhle skladby od AC/DC kachná stihla. Já jsem Vejvodák, přeju vám hezký den, startuje detektivka, ve hře je ta knížka, kterou jsme už včera si tady popisovali, jmenuje se Černý racek a Petr Gracias ji napsal o Oldřichovi Veselém. Kdo máte rádi kapely jako Blue Effect, Syncopy 61, Atlantis, Great Music Factory, anebo skupinu, mikulovskou skupinu U nás se svítí, což jsou všechno kapely, ve kterých působil Oldřich Veselý, tak tahle kniha je jako určená pro vás. Je ještě v igelitu zabalená. Budete první, kdo si ji ošmakáte, případně kdybyste ji vyhráli. Abyste ji vyhráli, musíte podle nápověd a indicí rozpoznat, jakou kapelu hledáme. Pojďme rovnou na tu první. Ta první dnešní nápověda začíná tam, kde včera Meatloaf skončil, tedy Kráska a zvíře. Takhle, určitě poznáte, že ta nápověda je dílo AI, jo? Ale v tomhle případě nám to vůbec nemusí vadit.

Zaplať pánbůh, že ty písničky od AI zatím jdou ještě jako 100% rozpoznat, je to furt na jedno brdo, ale myslím si, že přijde čas, kdy nás písně od AI tak říkajíc přejedou a už to poznat nebude. Zatím tedy takhle, 210, 32, 33, 34, koho Hergot hledáme při středě v detektivce na beatu.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: To si jdeme poslechnout, co říkáte vy, 210, 32, 33, 34, rádio, prosím.
3: Nazdar, Ludo, čo z Liberce.
2: Nazdar, jsi nahoukanej, přeřvanej, tak jak tě známe, Lošo. Jak to je teda dneska se skupinou KISS, nebo máš něco novýho?
3: No, kdo může být větší děs než krvavý Jim Simons?
2: Ano,
3: to dá rozum.
2: Ale poslouchej, všim si to, že on tam zpívá o zvířeti, ten z té umělé inteligence zpěvák vytvořený.
3: No, tak, něco tam bylo.
2: Že jo, bylo tam zvíře, takový jako spíš smradlavý zvíře, protože si zacpávali nos, aby ho necítili, protože on se... On je
3: něco podobného u mě.
2: Přesně, špindíra, šmucige, jak se říká u vás v Liberci, ale nejsou to dneska kysáci, takže máme to za sebou, Lošo. Děkuju.
3: Je, zas knížka nebude. Co já budu číst?
2: No, čti si na tramvajích nápisy, ale v Liberci.
3: Jo, tak jo, děkuju za radu.
2: Nejse, čau.
3: Už mažu k trolejům, jo? Čau se, byťáci, jo?
2: Ano, k trolejům, mazat k trolejům je ta nejkratší cesta. Rádio Beat, Vejvoďák, prosím, kdo je další?
4: Na zdraví, Vejvoďáku, další je Johnny z Krásnická.
2: Nazdar, tak co?
4: Já jsem tam poslouchal něco o smrti. Tak mě napadlo Dead Daisies.
2: Jo, o smrti a slyšel jsi, že to bylo o zvířeti špinavém trošku?
4: No taky, ale ono tam těch hlášek bylo tolik, že se mi to v té hlavě tak motalo, že se mi zůstala jenom ta smrt v té hlavě.
2: Je to tak, to byl záměr, já jsem právě chtěl, aby se vám to motalo v té hlavě, hlavně ve tvý, jo, Johnny?
4: Tam už je to domotaný, dlouho.
2: tak čau, ahoj.
4: Zatím ahoj.
2: Tak Johnny Krásensko může už jenom rozmotávat. Rádio Beat, kdo teď?
5: No tady je Milan, ahoj.
2: Milane, zkus to.
5: Prosím tě, já si myslím, že jsou to Rammsteini.
2: Rammstein, z jakého důvodu?
5: No, oni mají takový ten strojový rytmus, tak jak jsi to naznačil.
2: Jo, jakože by Rammstein byli AI, jo.
5: Ne, ale prostě ta AI, že má jako takový
2: To by ti ty Lindemann vycinkal, ale kdyby tohle slyšel. Poslouchej, Rammsteini to nejsou, já přidám rovnou druhou nápovědu. Schválně, ano. Jo, schválně, jestli ti na týhle nápovědě nepřijde něco divného. Čau.
5: Jasný, tak ahoj.
6: Někde u Černého lesa stála perníková chaloupka. V ní bydlel jelen, který měl zlaté parohy. Proto se mu také říkalo jelen se zlatými parohy. Ten jelen měl za manželku malou karkulku, která neměla zlaté parohy. Proto se jí také říkalo perníková karkulka. Jednoho krásného deštivého dne, kdy lilo až praštělo, řekla perníková karkulka jelenovi se zlatými parohy.
7: Když venku tak krásně praští, půjdu navštívit tu zlou babu Ježibabu, co nám dluží alimenty na budulinka už za 2 měsíce.
6: A jelen se zlatými parohy řekl:
8: "Zajdi tam až za 2 měsíce, to už budou za 4 měsíce.
7: Půjdu tam hned a basta. Donesu jí ty výborný koláčky a víno.
8: Koláče bych jí nenosil."
6: Doporučoval jelen se zlatými parohy.
8: "Víš, že se po nich může utlouct. Posledně byla po 15 koláčích tak potlučená, že po ní celý měsíc pokřikovali veverky: "Ty stará modřino!" a házeli jí šišky na hlavu, aby prý nestratila barvu. "Vezmi radši svých 5 švestek.
7: "Vezmu koláče i svých 5 švestek.
6: Stála na svém perníková karkulka.
2: Úplně nová nadávka, ty stará modřino, výborně. 210, 32, 33, 34.

0: tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: Můžeme se pustit do dalších pokusů, třeba ale už jenom do jednoho. Uvidíme 210, 32, 33, 34. Dvě nápovědy už jsme slyšeli. Rádio, prosím.
4: Ahoj, můj žáku Jarda.
3: Nazdar.
4: Mě napadl Olympik přes tu Karkulku.
3: Karkulka, ano, to je vlastně původní název kapely Olympik. Karkulka je dobře. Takhle, Olympik, Karkulka je dobře, ale v detektivce si neuspěl zatím, hele.
4: Tak,
3: jako čau, ahoj.
4: Čau.
3: Teď jsi to musel všechno jako sesumírovat a dát dohromady. Další je kdo? 210, 32, 33, 34, rádio, prosím.
5: Pán Vejvoda.
3: Dušane, já vím, že ty víš, jo, tak zkus nám to říct tak, abych to pochopil i já.
5: Tak já to řeknu jedním slovem Trautenberg.
3: Trautenberg, ty mají svůj festival, člověče. Teďko v Plzni, hele, odpoledne, v sobotu.
5: V sobotu,
3: zaplazou Himmler Gottfest, to víš, ale jestli půjdeš, uvidíme se tam, ale chci říct, proč Trautenberg, jak ti to na to sedí?
5: No tak ta první nápověda, ta smradlavá bestie, že jo, tak to je jako selka je slyšet, selka je cítit, selka nemitá.
3: Dobře, a dál?
5: A druhá, to je ten jelén, tak to oni mají ve znaku. Jelena.
3: A srna na
5: pekáči.
3: Hladovou srnu. Hmm. Jako bylo by to možná k tomu směřující. Dneska nehledáme českou kapelu. A jenom se tě zeptám, Dušane, u té druhé indicie, u té pohádky, přišlo ti tam, že to je v pořádku, nebo to bylo nějak...
5: No bylo to nějaký zhovadilý, by se dalo říct.
3: Nebylo to jako spíš rychle? Bych tě k tomu...
5: No to bylo taky, no.
3: Jo, že bych tě k tomu jako... Že sám od sebe si řekl, že to bylo zrychlený. Takový rychlý to bylo. No, dobře. Tak děkuju. Dušane, hezký den, měj se. Čau.
5: Dobře, taky. Ahoj. Jo.
3: Trautenbergy si tedy pro dnešek škrtáme, jako kdyby o nich nebylo mluveno. Bude to jiná kapela, která až do 10. bude hrát. Teď je kdo na telefonu? Halo?
6: Tady Jarda, ahoj.
3: Tak Jardo, držím ti palce. Co nám řekneš? Ale...
6: Když jsi zdůrazňoval, tak to zvíře a teď tam bylo další zvíře, co Animals.
3: No, hele, Animals ne, ale Animal, jo, jako jedno, ne zvířata, jako s na konci, ale tak tam taky hraje docela podstatnou roli.
6: Mm-hmm.
3: Jo, my se dneska pohybujeme ve jménech členů té kapely, kterou hledáme, ale ty si určitě, když jsi byl kluk, i třeba teďko máš nějakou přezdívku, že jo? Mě třeba říkali Vošouch. Když jsem v té komunitě házenkářů. Jakou jsi měl ty přezdívku?
6: Mě říkali Pinochet.
3: Pinochet, ty blaho, to byl ten z toho, ne? Z nějaký jihoafrický nebo. Dobře, tak já tam dám třetí indicii, poslouchej velmi dobře, protože u té třetí indicie ta přezdívka kort tady pro nás, jakože pro Čechy, Moravany a Slezany, ale i pro Slováky samozřejmě, tak je jasná. Tak poslouchej, třeba už se k té kapele dostaneme. Zatím, čau.
6: Tak jo, měj se, ahoj.
3: Nebyl asi z jihoafrický, možná z jihoafrický.

Rozuměl písní Černých vrán, my dneska hrajeme o knížku, která se jmenuje Černý racek. Petr Gracias ji napsal o Oldřichu Veselém. 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: 210, 32, 33, 34 a 3 nápovědy už jsme slyšeli. Rádio, prosím.
2: Ahoj, Vojáku, tady Kamil, volám na detektivku. Napadl mě po těch povídách Powerwolf.
1: Powerwolf tě napadli, jo? A jsi Kamil nebo Kamil? Já jsem slyšel Kamil.
2: Kamil, krátce.
1: Powerwolf, kde máš ty indicie k Powerwolfům vedoucí?
2: No tak mají na jednom albu Černou hnusnou bestii.
1: Jo.
2: Vlkodlaka. A hrajou tak zrychleně, takže a třetí napovědu jsem neslyšel, takže
1: jakože speed metalově, jakože. No, já jsem říkal, že my dneska narážíme na přezdívky členů kapely, kterou hledáme, jo. První byl takový jako špinavý zvíře, druhý to bylo jako hodně rychlé, ta pohádka, nebo zrychlená, že jo, rychle. A teďko jsme, slyšel jsi tu třetí nápovědu, doufám.
2: No, tu jsem právě neslyšel.
1: Neslyšel, no tak dobře, no tak ti to nebudu, tak v tom případě seš jako to nedotáhneš, si myslím, do konce dneska.
2: Dobře, tak jo, tak nechám se překvapit teda.
1: Já taky, měj se, čau.
2: Tak jo, měj se, čau.
1: No a tím pádem ten, kdo se teď dotelefonuje, má jako velkou možnost, šanci, rádio, prosím.
3: Čau. Čau, tady Pavel.
1: No.
3: Nehledáme na Motorhead.
1: Budu si myslet, že jsi Pavel, bylo to tam trošku jako zašmodrchaný, proč Motorhead dneska?
3: Ano, Pavel.
1: No, proč Motorhead?
3: No tak naposledy tam byl ten strýček Jonathan, tak jako Lemmy, Anko.
1: Jako strýček Lemmy. To by se dělo. A co ty nápovědy předtím?
3: Tam byl nějaký jelen.
1: Jelen, jo.
3: Ale to úplně dohromady nedám, nevím.
1: Ne, je to, ale je to správně, protože ta druhá nápověda, ta byla rychle, což je Fast, no a Fast Eddie Clark, kytarista Motorhead, to byla jeho přezdívka. A první nápověda, špinavé zvíře, tedy Filthy Animal, to je zase přezdívka Phila Taylora, původního bubeníka Motorhead, správně. Dneska je to strýček Lemmy a jeho parta Motorhead, nebo Motorhead, chcete-li, vyhráváš, to ti chci říct. Máš tu knížku Černý racek od Petra Graciase, kterou napsal o Oldřichovi Veselém. Je to krásná knížka, pošleme ti s tím, že dneska po zprávách a po těch věcech, tak budeme hrát Motorhead až do 10. hodiny. Já si pošmáknu. Jo, to si už je. Ano, ano. Tak čau, zatím ahoj.
3: Ahoj.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes postupně od západu přibývání mraku až na zataženo a zejména na horách ojedinělé přehánky. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalový záložník Dominik Holý se ze Sparty vrací na hostování do Jablonce. 22-letý Slovák tam stráví zbytek sezony stejně jako na jaře. Jablonec posiluje kádr po postupu do základní fáze konferenční ligy. První tramvaj po 8 letech projela muzejní oázou u Václavského náměstí v Praze. Měřící vůz zvaný Pomeranč tam otestoval nové trakční napájení. Pravidelný provoz v úseku začne až v červnu. Totální přestavba třídy Václava Klementa v Mladé Boleslavi postupuje dál podle pevného harmonogramu.
2: Uzavírka křižovatky ulic u stadionu a Jiráskova navazující na Václava Klementa se začátkem školního roku otevře pro městské autobusové linky podle stabilního grafikonu. Ostatní doprava se sem vrátí až počátkem října. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Volkswagen zvažuje uzavření 4 závodů v Německu. Výroba v Emdenu a Cvikově by mohla skončit v roce 2031, v Hanovru o rok později a v Neckarsulmu v roce 2034. A nakonec Android si ve druhém čtvrtletí udržel 75% podíl na celosvětových dodávkách chytrých telefonů. V USA jsou si Android a iOS téměř vyrovnané s podíly 49,51%. To byly krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat.

Asi nejznámější spolupráce Ozzyho Osborna a strýčka Lemmyho je skladba Mama I'm Coming Home, kdy Lemmy napsal text a Ozzy muziku. Tohle je další holdport mezi těmito dvěma pány, tedy Motorhead a Ozzy Osborne, v téhle, dá se říct, skoro až opékací baladě v programu Rádia Beat 2:45 v detektivce. Dneska ty indicie byly všechny na přezdívky členů kapely Motorhead. První, Kráska a zvíře z AI, vytvořená muzika o špinavém zvířeti, a kdo jiný než Filthy Animal, tedy špinavé zvíře, přezdívka Phila Taylora, původního bubeníka Motorhead, v kapele byl od začátku, od roku 75 a s jednou přestávkou až do roku 1992. Druhá nápověda byla pohádka, byla rychle načtená, taková zrychlená, což je Fast, a přezdívka sedící na člena kapely Motorhead je na Eddieho Clarka. Fast Eddie Clark byl kytarista Motorhead od roku 76 až do roku 82. Navíc samotný výraz Motorhead, tak v americkém slangu je to něco jako speed freak, tedy někdo, kdo frčí na stimulantech, historicky hlavně tedy na amfetaminu, a Lemmy to převzal jako název a udělal z toho značku toho syrovýho, rychlýho rock'n'rollu. Metamfetamin, to je věc, která je až jakoby potom přicházející. No a poslední indicie od skupiny Olympic, strejček Jonathan, ta už seděla na strýčka Lemmyho jako prdel na hrnec. Až do 10. hodiny na beatu hrajeme pouze Motorhead. A kdo neskáče, není šu.

0: Jak ty slova v angličtině někdy k sobě mají daleko blíž než v češtině, jo, je bitch a beach a u nás děvka a pláž, jo, jak je to krásně, ta příroda si to zařídila. Za půl minuty bude 10, Motorhead jsme si hráli, tak říkajíc tedy, až úplně do 10. hodiny. Zítra čtvrteční detektivka startuje lehce po 9. hodině a zítra jsem na vás zvědav teda, schválně.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na Pražském okruhu od D1 k D5 až na 10. kilometr na Zbraslav se jede ve štrůdlu, tunely odbavují blokově, to zdržení přes půl hodiny určitě. Pražský okruh od letiště kolem D5 24. až 16. kilometr, tam je zdržení kolem 10 minut a tím pádem je D5 na konci před Prahou ve směru od Plzně ucpaná, brzdí se na 9. kilometru a než dojedete právě k odbočce na Pražský okruh, tak ztratíte minimálně 5 minut. V Brně v Hladíkově ulici se srazila dvě osobní auta, na Liberecku ve Friedlandu ve Fignerově ulici se srazila taktéž dvě osobní auta, na Praze 5 na Plzeňské u křižovatky s Erbenovo ulicí se řeší havárka dvou osobáků a v Litoměřicích v ulici Mezibraní vyšetřuje policie bouračku osobního auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
2: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes postupně od západu přibývání mraku až na zataženo a zejména na horách ojedinělé přehánky. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů. Zítra většinou polojasno, odpoledne od severozápadu přibývání mraku až na zataženo a později ojedinělé zaprší zejména na severu. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalový útočník David odešel z Juventusu na hostování do Atletika Madrid. Beto přestoupil z Evertonu do Fiorentiny a Diaby se po 3 letech vrací do Leverkusenu. Plzeň získala 18-letého obránce Pališťáka ze Žiliny a Douděra míří do zámořské MLS. Dokončuje přestup do FC Cincinnati, kde působí další český reprezentant Bucha. Fotbalová liga dnes nabídne 2 dohrávky, bude u nich i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Hradec s Jabloncem si odložili své zápasy kvůli účasti v evropských pohárech a dnes oba kluby čekají dohrávky. Hradec Králové se od 18 hodin představí na hřišti Zbrojovky Brno. Jablonec hraje od 20 hodin v pražském Dělíčku proti Bohemians.
3: Cena plynu pro evropský trh je teď nejvýše za více než 3 roky. Před půl hodinou překročila 75 eur, tedy zhruba 1817 korun za megawatt hodinu. Je to kvůli bojům mezi USA a Íránem a nízkým zásobám. Po dnešním výbuchu v německém Augsburgu policie uzavřela tamní hlavní nádraží. Při explozi utrpěli 2 lidé akustické trauma, policie pak našla ještě další podezřelý předmět. Na místě jsou pyrotechnici, včetně robota. A nakonec výrobce optických součástek Starman Optical koupí producenta akčních kamer GoPro. Za firmu zaplatí v přepočtu 6 miliard korun. Poslouchali jste další střípky, které přinesla středa 2. září 2026 a jsou tu Except.

0: Tak sobota, neděle má širší vlastně fanklub skupiny Queen, ten evropský sraz nebo dýchánek, jak se tomu říká, ve švýcarské Montreux, tam, kde Freddie Mercury nějaký čas pobýval. I naše Hedvika vyrazila na sraz fanklubu skupiny Queen. To byly Queeni na beatu teď, kdy asi 4 minuty po čtvrt na 11, to je aktuální čas. Vy, co sedíte v autě a jedete po dálnici D8 ve směru od Prahy, tak spozorněte.
1: Chci nahlásit čerstvou nehodu na dálnici D8, směr z Prahy, je to u odbočky na Mělník. Je tam rozsekaný auto přes celou silnici a už to tam stojí hodně. Tam bude asi stá dálnice.
0: Ano, stojí dálnice D8 od Prahy, díky té bouračce, která je u odbočky na Mělník, tak je teď neprůjezdná. Kdyby někdo třeba stál v té koloně, anebo jel v protisměru a ví, kam až ta kolona sahá a kde z té D8 vypadnout, tak abyste do té kolony nevěli, tak samozřejmě za tuhle informaci budeme rádi. Třeba i na telefonním čísle, které je stejné jako do detektivky 210 32 33 34. K té skladbě, kterou si teď pustíme, někdo může vidět ospalé kotě, někdo ospalé štěně, někdo ospalého hlídače, někdo třeba i ospalou tchýni. Olda Říha vidí ospalou vrátnici.

Nová skladba od skupiny UFO se jmenuje Lights Out, tedy přesně podle vlastně příkazu poslední zhasné. Doufám, že to nehrozí žádné firmě, ve které nás posloucháte právě teď. Živák UFO nás přivedl až po 10:30. Teď jsou 3 minuty po 10:30 dopoledne. Za chvilečku Billy Idol nebo Black Sabbath a také menšinové sporty. Další dva naši horolezci získali prestižní mezinárodní ocenění Pure d'Or, tedy Zlatý cepín. Podrobnosti Šimi za okamžik.

0: Prešinové sporty na rádiu Beat.
1: Terénní triatlonista Karel Dušek skončil čtvrtý na Xterra Austria. U jezera Altauze vyhrál Slovák Jenčuš. Dušek ztratil na medaili 41 sekund. Česká badmintonistka Petra Meixnerová skončila druhá na turnaji Lagos International Classics v Nigérii. 20-letá reprezentantka vyhrála 4 zápasy. Čeští horolezci Radek Groch a Zdeněk Hák se dostali mezi 50 nejvýznamnějších světových výstupů roku 2025 podle ocenění Piolets d'Or. Porota ocenila jejich prvovýstup jihovýchodní stěnou pakistánského vrcholu Hunza Peak novou cestou. Laureáti budou vyhlášeni v říjnu ve Francii. Úřadující mistři z Příchovic vstoupili do první ligy národní házené vítězstvím. V úvodním kole porazili Kyšice 18-16, Svinov zdolal Ostopovice 16-15 a Studenka zvítězila v Čakovicích 17-7. Výhry si připsali také Nezvěstice, Plzeň Újezd a Krčín. Australská reprezentace ovládla mistrovství světa družstev na ploché dráze ve Varšavě. Od úvodu vedla a ve finále porazila Dánsko i domácí Polsko, které skončilo až třetí. Nejvíce bodů v závodě získal britský plochodrážník Lambert. Česko bude hostit závody světového poháru ve veslování i v roce 2028. Závody se uskuteční v Račicích, kde se pojede také dodatečná olympijská kvalifikace. To byly středeční sporty.
0: Radio.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tohle bylo Kartágo od Jiřího Schillingera v programu Rádia Beat, 3:45 dopoledne. Jak už od nás víte, pokud nevíte, tak jenom zopakuji, šlamastika na dálnici D8 na 17. kilometru je vážná dopravní nehoda, která zablokovala vlastně provoz celé dálnice D8 od Prahy směrem na Roudnici. Místo je tedy neprůjezdné, kdyby náhodou jste někudy se prosákli a prostrčili kolem této dopravní nehody, tak za ní mezi 18. a 29. kilometrem, to znamená stále kolem Nové Vsi a dál na Roudnici, tak sečou trávu, což teď je docela v pohodě, protože tam žádná auta nejezdí, ale až to potom pustí tu kolonu, poté až vlastně dořeší tu dopravní nehodu, tak počítejte s tím, že vás čeká potom ještě další zásek díky tomu, tedy, že tam sekají trávu. Aktuálně kolona na dálnici D8 od Prahy směrem na Roudnici začíná někde na 5. kilometru, tedy ještě před sjezdem na Úžice, a pak to zdržení, než se dostanete k té dopravní nehodě, je někde kolem půl hodiny, tedy 30 minut. Jako takových, tak s tím bíťáci, co jedete z Prahy na Roudnici po dálnici D8, počítejte. To jsou

0: No, foneticky je tam slyšet slovo fetiš, ale je to Afraid to Shit, Strangers v programu Rádia Beat. Minuta před 11. dopoledne, aktuální čas, za chvilku zprávy s Petrem Šimáčkem. Jako první po 11. na Beatu budou Deep Purple.
1: Beatáci na čtyřech kolech.
0: Stále platí upozornění pro býťáky, kteří jedou po dálnici D8 na 17. kilometru od Prahy na Roudnici. Je dopravní nehoda, která ucpala a uzavřela celou D8. Počítejte se zdržením kolem 30 minut určitě. Na D2 na 2. kilometru na výjezdu z Brna směrem na Hustopeče se řeší havárka nákladního a osobního auta. Ve Frenštátu pod Radoštěm na Novojičínskou v ulici 6. května se srazila dvě osobní auta. V Plzni na Klatovské třídě v centru před křižovatkou u práce směrem dolů k synagoze se srazila dodávka a osobák. Pozor také na Jindřichohradecku ve Slavonicích. V Dačické ulici šetří bouračku osobního a nákladního auta. A potom ještě Praha, Praha 5, Ostrovského ulice. Středový jízdní pruh stojí mezi křižovatkami Stroupežnického a Nádražní. Srazila se tam dvě osobní auta. Konkrétně v Ostrovského ulici řídil Přisoj, Psojič, Rispoloženský a Lazar Jelizary pod Chaluzin. Pankrativna Praskovna je vyšetřující policistka.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes postupně od západu přibývání mraku až na zataženo a zejména na horách ojedinělé přehánky. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů. Zítra většinou polojasno, odpoledne od severozápadu přibývání mraku až na zataženo a později ojedinělé zaprší, zejména na severu. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Našim tenistkám se úvod US Open nevydařil. Havlíčková, Knucenová a při premiéře v hlavní soutěži také Vidmanová vypadly už v prvním kole. Bartuňkovou za stavu 6-1 pro Češku přerušil déšť a teenagerka Valentová odstoupila kvůli problémům s kyčlí. Hokejisté Třince v přípravě poprvé prohráli. Po čtyřech vítězstvích podlehli v Olomouci 1-3, za kterou poprvé skoroval kanadský útočník Senyšin. Olomouc vyhrála podruhé z pěti přípravných zápasů. Hladina Orlické přehrady klesla kvůli suchu na historicky nejnižší úroveň. Překonala tak dosavadní rekord z roku 2019. Nepočítáme tedy nízkou hladinu z důvodu oprav. Při dalším poklesu se do udržování průtoku ve Vltavě budou muset poprvé zapojit také slapy. Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová varovala Srbsko před státními nebo vojenskými poctami pro mladiče. Oslavování válečných zločinců prý nemá místo ani v EU, ani v kandidátských zemích. A nakonec, park miniatur Bohemium zůstane v Mariánských Lázních nejméně dalších 30 let. Roční nájemné přitom klesne na 300 tisíc. Park ale musí každý rok proinvestovat 2 miliony korun. Více starosta Hurajčík.
4: Jsme podepsali dodatek se společností Bohemium o prodloužení nájemního vztahu do konce roku 2056 s opcí na 10 let. Vždy má společnost Bohemium 12 měsíců před vypršením nájemního vztahu, ať už prodlouženého anebo základního, na odstoupení od smlouvy, takže je to jednostranná opce z jejich strany.
3: To byly zprávy Rádia Beat, po nich Deep Purple.

to nebezpečný, to znamená, že to není bezpečný. Půlnoc v programu Rádia Beat, ryby, raky, proč já taky, naprosto geniální rým. Máme před sebou ještě jednu pumpu letošní, zářijovou, a na vaše dotazy, kdy konečně pojedeme s pumpou, naší beatňáckou pumpou do Brna, můžu odpovědět, že to bude za 14 dnů ve středu, přesně 16. září. Budeme na starém, dobrém místě, kde v Brně beatňácké pumpy děláme už leta, jak se říká, tedy roky, tedy v areálu společnosti Projex ve Veslařské ulici. Ten čas je stejný jako vždy, tedy mezi 11. a 17. ve středu 16. září. 6 hodin na to, abyste za námi dorazili, něco nám přivezli, že jo, tak v Brně těžko nám budete vozit pivo, většinou nám vozíte kořelku a klobásy a slaninu a na to se těšíme. Ale samozřejmě nemusíte, stačí, když přijedete se podívat a pokecat, vybrat muziku, můžete do éteru říct svoje přání a muziku poslat, protože tam odsud z našeho mobilního studia budeme vysílat živě do celé České republiky. A kdo přijde, pochopitelně může nafasovat dárky jak od společnosti Projex, tak od Rádia Beat, nechat si nastříkat logo na auto, s kterým přijede, anebo se jenom tak jakoby postavit a očumovat, co se tak na beatňácké pumpě dá ukradnout, tak aby jsme si toho nevšimli. Budeme rádi, když přijdete, středa 16. Brno, třeba i Ozzy a mladej Ozzy, což je přezdívka, nebo mladej Alice Cooper, brněnští návštěvníci beatňáckých pump přijdou. Dreamer.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Ale píseň se jmenuje The Rover od Led Zeppelin. Mám tady další dvě stupenky na pálavské vinobraní, které se koná příští týden, pátek, sobota, neděle od 11. do 13. září v Mikulově, ať už v centru města Plzně, ať už v centru města Mikulova, tak i v amfiteátru. Mimochodem v pátek v amfiteátru v Mikulově v rámci pálavského vinobraní hrají Horkýže Slíže, v sobotu 12. září potom Monkey Business. Jsou to dvě stupenky, dvě permanentky, které jsou vlastně opravňující toho, komu je teď dám, protože si někdo z vás o ně napíše, tak onen výherce bude moci do všech uzavřených zón, včetně centra města, také do amfiteátru, zcela zadarmo, je to na pátek a na sobotu. V neděli už je potom vstup všude zadarmo, takže tam už ta permanentka není zapotřebí. Kdo byste chtěli na pálavské vinobraní, vezměte si mobilní telefon a pošlete SMSku. Včera byla soutěžní otázka, jaké i se píše ve slově pálava. Nakonec jste na to přišli, protože jste bystrý. Dneska budu chtít vědět, kolik samohlásek je v názvu města Mikulov. To se dá snadno spočítat. Samohlásek, ne souhlásek, samohlásek, jo. 720 00 1222. Kdo se jako 14. v pořadí dopíše, vyhrává, zavolám mu zpátky a lupenému pošlu e-mail.

Ah,

Radio Beat, Classic Rock.

0: dotelefonoval.
1: No, ahoj, vejvodňáku.
0: Buď zdrav, Luďku, seš 14. kdo se mi dopsal se správnou odpovědí. Byl to těžký dneska, věděle, co? To je na bednu, to je makačka.
1: No, bylo strašně náročný.
0: Makačka na palici, tak kolik samohlásek je v názvu města Mikulov? Sválně, jestli jsi to spočítal dobře, no?
1: No, jestli si pamatuju dobře češtinu, jak bych řekl, že tři.
0: Ano, tři i, že jo, u a o. Víš, co mě,
1: ale,
0: co mě zaráží, že vlastně v českém jazyce existují různě jakoby pomůcky, aby si to pamatoval. Jo, třeba, když se vezmeš písmena, po kterých jsou vyjmenovaná slova, b, f, l, m, p, s, v, z, co říkali befeleme, pese, veze, poprdeli, dolů, zmeze, aby se to jako dobře pamatovalo. Nebo vlastně kytara, veď, struny na kytaři, e, h, g, d, a, e, Emma hodila granát do atomové elektrárny, že si to jako pamatuješ. Ale na samohlásky a, e, i, o, u, i to tvrdé i, tak vlastně není žádná jako říkačka, veď, pamatovací, nebo jo?
1: Nic není, no. No. Nic není, no.
0: To jsme to dopracovali, ale že nemáme ani na samohlásky v češtině žádnou říkačku. Máš tu dvě stupenky, dvě permanentky na Pálavské vinobraní, je to příští týden, pátek, sobota, neděle. Permice jsou, aby tě to vlastně pustilo jak do centra, tak do Amfíku, že jo, na Horkýže, Slíže, taky na Monkey Business, kteří tam hrajou sobotu příští týden. Takže věřím tomu, že si dokážeš s permicema poradit. Co, Luďku?
1: No určitě, určitě.
0: Jo?
1: Tak se využijou.
0: Jo, bacha, nepřežeň to, ať tam v pátek nevlítneš jako velká voda, hr, všechno, jo? A v sobotu, aby si potom uzvedl ráno břemeno ještě. Luďku.
1: A neboj se, neboj se.
0: Dobře, věřím ti. Gratuluju. No, vy, co jste teď nevyhráli, ještě nějaké stupenky tady jsou. Buďte bystří, třeba příště vyhrajete vy.

0: přesně 12, připravený Pepa Lábus na zpravodajský přehled dne. Já mám připravenou dopravu, mimochodem jako první po 12 bude bluesová 12 dneska Nathan Cavalry Band.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na D8 šlamastika na 17. kilometru od Prahy na Roudnice. Na Roudnici vážná dopravní nehoda, dálnice byla zavřena. Kolona aktuálně začíná už na 2. kilometru za Prahou a zdržení přes 35 minut pro osobní auta. Na D3 na 78. kilometru, jedete-li kolem Tábora směrem na Prahu, je vysypaný náklad. Policisté jsou už u toho. Pozor také v Nezvěsticích na 19. na Plzeňsku, jedete-li z Plzně na Rožmitál. Nákladní auto tam narazilo do železničního viaduktu, což v té zatáčce není nikterak výjimečné. Na místě už jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Pozor na 43 v Brně, Brno-Řečkovice, na výjezdu na Kuřim leží tam nějaká lať. Na silnici na Děčínsku, v Rumburku, v Pražské ulici řeší bouračku dvou osobních aut, v Praze na Černáku, v Brixově ulici stojí jeden pruh kvůli havárce dvou osobáků a na Ústecko-Orlicku, v Žamberku, na Masarykovo náměstí vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Motorky, muzika, soutěže a oheň. To je Javáč 2026. Java Klub Praha tě zve na 44. ročník tradičního motosrazu. Zahrají Vítkovo kvarteto, Pumpa, Dis a další. Chybět nebude orientační závod, soutěže ani pořádná fire show. 4. a 5. září Jizbice u Čechtic. Javáč, tam prostě musíš být.
1: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách na severu se ojediněle vyskytnou přehánky. Maximální teploty dosáhnou 25, na Jihomoravě až 28 stupňů. Zítřejší teploty by měly být podobné těm dnešním. Sem tam také sprchne.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: České basketbalistky porazily v generálce na mistrovství světa Jižní Koreu 79-64. V pátém přípravném zápase si připsali čtvrtou výhru. Fotbalový záložník Dominik Holý se ze Sparty vrací na hostování do Jablonce. 22-letý Slovák tam stráví zbytek sezony. Stejně jako na jaře, Jablonec posiluje kádr po postupu do základní fáze konferenční ligy. Experti v Lánech od rána exhumují ostatky Jana Masaryka kvůli novému prověřování jeho smrti. Vyšetřovatelé chtějí pomocí přezkoumání ostatků a nových dokumentů objasnit, jestli šlo o sebevraždu, vraždu nebo nešťastnou náhodu. Případ policie otevřela na základě archivních materiálů ze zahraničí. Za hybridním útokem na letiště Lipsko-Halle stojí podle Německa Rusko. Prý ho provedli agenti najatí Moskvou. Německo proto uzavře ruský konzulát v Bonnu, ruský dům v Berlíně a zpřísní kontroly Rusů při vstupu do země. Česká republika si kvůli tomu předvolá ruskou velvyslankyni Ponomarjovou. První tramvaj po 8 letech projela muzejní oázou u Václavského náměstí v Praze. Měřící vůz zvaný Pomeranč tam otestoval nové trakční napájení. Pravidelný provoz v úseku začne až v červnu. Rusko podle prezidenta Putina vyhrává válku na Ukrajině. Ukrajinské vedení označil za teroristy, se kterými podle něj Moskva nemůže vyjednávat. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

0: To byl Brian May na Beatu, za dobrých 7 minut bude 12:30 odpoledne. Dneska, protože je 2. září, tak mají všechny Adélky svoje jmeniny, Adélek je kolem nás spousta. Pardon, jsem si úplně z těch Adélek rozkašlal, takže na žádnou Adélu určitě nezapomeňte. Je taky světový den propíchnutí uší, pokud jste váhali, nebo jste si to zrovna plánovali na dnešek, pak jste dopředu věděli, že dnešek je k tomu určený, tak šup na to propíchnout uši, kdo potřebuje, tak právě dneska. Pak je světový den kokosu, mezinárodní den kokosu a mezinárodní den života bez strachu. A to jsem si myslel, že by se dalo propojit, co se týče kokosu a motivace k tomu, abyste se oprostili od strachu a šli na to ze vší vervou, bez toho, abyste se něčeho báli.
1: A vidím pořádnýho chlapa, který se s ničím
2: a s nikým nesere.
1: Znovu!
2: Vidím hrdost.
1: To je ono.
2: Vidím sílu. A vidím pořádnýho chlapa, který se s ničím a s nikým nesere.
1: Ještě jednou.
2: Vidím hrdost.
1: A co dál?
2: Vidím sílu. Vidím pořádnýho chlapa, který se s ničím a s nikým nesere.
1: Správně.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: To byl pan Vladimír Mišík a Blue Effect na beatu, minutu a půl po půl jedné odpoledne. Trošku lepší, ne teda úplně dobrá, ale lepší zpráva z dálnice D8 na tom 17. kilometru, kde byla vážná dopravní nehoda, která uzavřela na dlouhé minuty celou D8 od Prahy na Roudnici, tak už je povoleno. Rozjelo se to, ta kolona má zhruba asi 10 minut, takže teď už v podstatě jenom čekejte, až přijde řada na vás a rozjedete se po dálnici D8 od Prahy směrem tedy na Roudnici. Za okamžik David Bowie nebo Aerosmith, ale ze všeho nejdřív Petr Šimáček a Beatoskop.
2: Na internetu by měl být člověk opatrný. Neriskujte, přemýšlejte. Buďte opatrní, nevystavujte se zbytečně nebezpečí.
3: Hergot, to jsem se...
4: No, vidíš...
5: Hledat spolužačky na síti, to už je ve vašem věku opravdu riziková aktivita. Zaměřte raději na bezpečnější stránky. Muzika nestárne. Radio Beat najdete i na Facebooku nebo na www.radiobeat.cz.
6: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
7: Včera byl hezký čas. Včera neděle byla.
8: Za týden bude zas.
9: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase...
10: Klasika, novinky, rozhovory.
11: Každou neděli od 8 do půlnoci.
12: Za týden bude zas.
11: Na Beatu.
13: Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
14: Hezkou středu vám přeje Šimi. Většinu aut s bezklíčovým odemykáním lze podle německého autoklubu ADAC stále otevřít pomocí takzvaného prodloužení signálu. Z 850 testovaných vozů se podařilo otevřít 710 a u 680 nastartovat motor. Účinnou ochranou je technologie UVB, která ověřuje vzdálenost klíče.
13: Beatoskop.
14: Sennheiser uvádí nová bezdrátová sluchátka Momentum True Wireless 5 s uživatelsky vyměnitelnou baterií. Na jedno nabití vydrží až 12 hodin s pouzdrem až 40 a nabídnou lepší potlačení hluku i prostorový zvuk. Cena zůstává kolem 7,5 tisíce korun.
13: Beatoskop.
14: Na autobusových zastávkách v Pražské ulici v Holešovičkách můžeme narazit na nové digitální panely.
15: Ty zobrazují krom aktuálních odjezdů také mapu, tarif a případné mimořádné události. Novinka souvisí se zavedením tunelbusové linky 145, která spojuje Čimice a Dejvice. Cestující se tak díky panelům dozví včas například o uzavření tunelového komplexu Blanka. Honza Navrátil, Praha.
14: Středeční Beatoskop tímto končí.
13: Radio.

0: i vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 27. Chorvatsko. Rok 2001. Štefenek.
2: Přišlo naše první hraní mimo republiku. Ne, že by o nás byl v zahraničí na stadionech takovej zájem, ale podepsali jsme smlouvu s čertem schovaným v jednom chorvatském kempu. To bylo tak, že jedna podnikavá parta kámošů vymyslela projekt s přitažlivým názvem Léto s kapelama. Prostě festiák u moře, kam v týdenních turnusech naváželi kapely a jejich fandy, kteří si za několik tisíc zakoupili lístky na tenhle cirkus. V ceně byla doprava autobusem do kempu v Chorvatsku, ubytování, polopence s možností oběda a každovečerní koncert na mořské pláži. Znělo to hodně dobře. Našeho zájezdu se kromě nás zúčastnili kapely Divokej Bill, Lety Mimo a taky Švihadlo, který tenkrát bylo oproti zbytku starší a zkušený dlouho hrající těleso. Jinak jsme všichni spíš teprve začínali a moc se mezi sebou ještě neznali, což se začalo měnit hned při nástupu do autobusů, kde kolovali lahve s alkoholem. Legendární to začalo bejt vlastně hned při samotném odjezdu, když řidič viděl, co mu nalezlo dovnitř a tak zařval, že jestli bude někdo kouřit, tak zastaví, všechny vyháže a zájezd končí. Autobus se rozjel, aby asi za minutu prudce zabrzdil u krajnice, protože už to prostě vzadu někdo nemohl vydržet a zapálil si. Nikdo se nepřiznal a následovalo úspěšné přemlouvání řidiče, zvláště od dívčího osazenstva, aby se jelo dál, že už se to nestane. A tak autobus asi za 20 hodin průběžného brždění a úspěšného přemlouvání dorazil do cíle. Chorvatský kemp byl daleko za malým městem Tisno a co do počtu hvězdiček se tak trošku rovnal hotelu v indickém slamu. Na útesu stály nějaký boudy a starý vojenský stany, dole pod útesem u moře byla jídelna s kuchyní, hřiště na beach volejbal a velká betonová budova se zatlučenýma oknama. Byla to konoba, neboli kalírna, kde vevnitř bylo jen pár školních lavic a bar, na kterým člověku odpadly starosti s tím, co si má dát. Měli totiž jenom rakii. Krutě levnou a hnusnou rakii, nalévanou z velkých plastových barelů do malých plastových kelímků. Nehledě na to, že většina účastníků dorazila na místo už hodně vykalených, tak hned první seznamovací večírek byl povedený. Lidi se postupně scházeli v konobě, kde zjišťovali, že si nemůžou dát svý oblíbený pivo, víno, rum s kolou, gin tonic a podobně, protože mají jen a pouze rakii. Nikomu se do ní ze začátku nechtělo, stačilo si čuchnout a smrad připomínající lepidlo byl dostatečně odstrašující. Nicméně den zhasínal, hudba se valila z repráků, takže co? Takže se všichni začali překonávat a tu rakii do sebe hromadně obracet. Pilo se do rána, pak šlo 300 lidí na chvíli spát a po probuzení bylo poledne a všem hučelo v hlavě. A konoba už měla samozřejmě otevřeno, to znamená, že tam hrála nahlas hudba a lidi si chodili pro rakijový vyprošťováky, ze kterých se ale spíš stával základ nový kalby. Kdo nepil, ten ležel na zádech v černých brýlích a nehejbal se. Večer proběhnul první koncert, všichni už byli opět v náladě, včetně kapel. Systém byl takovej, že ze 4 hráli každý večer 2, což se pak střídalo. Po koncertě pokračovalo párty do rána v konobě a opět ve velkém stylu. Další den se opakoval stejný scénář a tak to šlo až do konce celý týden. Koncert, smršť rakí do svítání, spánek, moře, vyprošťováky, záda, černý brejle, koncert a tak pořád dokola. V kempu nebylo moc co dělat, ani nešlo jen tak utíct, protože moc atrakcí okolí nenabízelo a navíc tady nikdo neměl auto a tak většinou lidi byli v konobě, kde kalili rakii a vymýšleli blbosti. Atmosféra byla dostatečně výživná. Když se člověk opije tvrdým a nekvalitním alkoholem jednou, má možná brutální kocovinu. Když to dělá systematicky každý den, začne mu to líst za chvíli na mozek. V polovině zájezdu bylo znát, jak se chemický složení té nekvalitní rakie projevuje na lidech. Účastníci zájezdu s názvem Léto s kapelama začali mít fleky, dementnět a chovat se jak zvířata a to v čele s těma kapelama. Svůj podíl viny na to měl i hlad, neboť blafy, co vařili v kuchyni, se většinou nedali žrát. Ukázalo se, že je to tím, že i ty kuchařky tady tu rakii kalej od června, kdy Léto s kapelama začalo. Teď byl srpen, oni byli úplně apatický a když jsme si stěžovali, jakože jsme si stěžovali furt, tak mlčeli a ani nemrkli svýma průhlednýma očima. Všichni jsme často vyhazovali svoje porce jídla do popelnic hned vedle jídelny, který se ten rok ještě nevyvážely, takže ovosy bylo postaráno. Ke konci zájezdu se kolem konoby potácilo poměrně dost fyzicky i duševně zdevastovaných figur, který ochraptělým hlasem objednávali další a další rundy rakí, protože už to bylo úplně jedno. Lidi si z konce

Byli ty lidi, co si na nás koupili ty lístky. Nejdřív nám jenom nadávali a když to nepomohlo, tak začali sbírat kameny a házet je po nás, jak po dotěrných psech. S velikou pravděpodobností nás všichni v ten den přestali poslouchat. Byl to trochu neslavný konec nejdelšího mejdla v dějinách naší kapely. S klukama z Bilů a Letů Mimo jsme si už na začátku zájezdu padli do oka, ten týden propařili tak nějak dohromady a pravděpodobně tady v Chorvatsku vzniklo naše dlouhodobé mezikapelní přátelství. Loučili jsme se tam s tím místem tenkrát hrou na fackovanou, která spočívá v tom, že kdo je nejblíž, dostane facku. Ale brzo jsme se zase viděli a v dalších letech toho spolu dost prožili, včetně dalších dovolených, večírků nebo vzájemných hostovaček na koncertech a desetkách.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Pavel Pešata, kytarista a zpěvák skupin Dilema in Cinema a Totální nasazení.
3: Slyší Mono, Stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu

0: Za minutu a půl bude jedna, na třináctku tady je Pepa domluven, že přijde na zprávy jako první po zprávách Lithium od Nirvány.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D8 stále platí to, že na 17. kilometru se odklízí dopravní nehoda, ale dálnice už je průjezdná od Prahy na Roudnici. Aktuálně začíná kolona na 5. kilometru za Prahou a zdržení kolem 10 minut. Pozor na 64. na Chebsku, je to příjezd do Františkových lázní od Aše, bourala tam dvě osobní auta. Na Břeclavsku v Mikulově v Komenského ulici srazilo osobní auto motorkáře, v Litoměřicích v ulici na Kocandě se srazila dvě osobní auta, v na Moskevské stojí jeden pruh kvůli autobusu a osobního autu, které se tam srazily. Na Zlínsku v Otrokovicích na třídě spojenců zasahují hasiči, záchranka i policisté u bouračky osobního auta a dodávky. A ještě Praha, Těšnovský tunel, tedy Husákovo ticho. Jeden pruh stojí kvůli havárce dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokrytí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude postupně oblačno i zataženo a hlavně na horách na severu se ojediněle vyskytnou přehánky. Maximální teploty dosáhnou 25, na jihu Moravy až 28 stupňů. Zítřejší teploty by měly být podobné těm dnešním. Sem tam také sprchne.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
2: Společnost Adidas se stala novým dodavatelem dresů české fotbalové reprezentace. Po 33 letech vystřídala firmu Puma. Oznámila to Fačo na webu. Dohoda se vztahuje na mužské, ženské, mládežnické a futsalové reprezentace. Prezident Pavel přijme zítra dopoledne na Pražském hradě arménského prezidenta Chačaturiana. Pak se s arménskou hlavou státu na pracovním obědě sejde předseda senátu Vystrčil. Odpoledne ho přijme předseda sněmovny Okamura. Arménský premiér Pašinian minulý týden v proslovu k parlamentu prohlásil, že Jerevan by mohl brzy podat žádost o členství v Evropské unii. Rekonstrukce dálničního mostu Šmejkalka na D1 u Mirošovic se dostává do své poloviny. Stavbaři dokončili první ze dvou mostních konstrukcí a během tohoto týdne by na ně měli převést provoz. Pak se omezení přesune na druhou polovinu, kde začne další etapa rekonstrukce. Místopředseda Ruské bezpečnostní rady a ex-prezident Medveděv pohrozil Německu útoky na všechny továrny, kde se vyrábějí drony pro Ukrajinu. Útoky podle něj mohou přijít i na některá další místa v Berlíně. Dnes ráno tak na síti Telegram reagoval na prohlášení Berlína, že za srpnový hybridní útok na letiště v Lipsku může Ruská federace. To byly zprávy, po nich si poslechněte Nirvánu na rádiu Beat.

0: jsou skutečně veliký peníze, dlouhý prachy, The Big Money v živé verzi od kapely Rush. Tahle kanadská věc skončila minutu a půl před půl druhou odpoledne. Za chviličku Pink Floyd, taky zvonky od Průdy nebo od skupiny Průdy a taky Iron Maiden. A řeknu vám, o co budeme zítra hrát v Detektivce.
1: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: No tak co ti řekl?
4: Blbý je to. Heleč ti.
3: Vyšetření s tatím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
4: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
3: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
4: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
1: A protože hudba léčí, my vám k tomu, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Každý pátek od 7 večer na Rádiu Beat. Rádio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

půdy na beatu, 3 minuty, nebo spíš 2,5 minuty před 3:15 odpoledne. Ta knížka, kterou zítra dáváme jako cenu do detektivky, o kterou soutěžíme, tak je od Petra Sagittariuse. Petr Sagittarius je známý český detektivkář, rodák z Třince. Má svoji detektivní kolekci, ta se jmenuje Trojkund, detektivní příběhy, a ten jeho další nese název Tramvaj na Sachsenberg. Tramvaj na Sachsenberg je kniha, kdy jako třeba Agatha Christie měla svého Hercula Poirota, tak Petr Sagittarius má svého detektiva Romana Sarana. Ten si tentokrát v této knize musí poradit nejenom tedy s brutálními zločinci a netrpělivými nadřízenými, ale i s pubertální dcerou. Tahle knížka, tedy Tramvaj na Sachsenberg o Petra Sagittariuse, je detektivka a je cenou do detektivky. Startujeme zítra v 9 hodin ráno.

0: A to jsem si myslel, že Rainbow už dneska do té 14. hodiny nenahňamoucáme, nakonec LA Connection se tam vešla. Vejde se sem Pepa Lábus a také Standa Rubáš, Pepa na zprávy, Standa na tupláky. První tuplák dneska s Elisem Cooperem.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Stále platí upozornění na dopravní nehodu, která se stala už dopoledne na dálnici D8 na 17. kilometru. Bouračka, která uzavřela D8. Kolem dopravní nehody už se projíždí od Prahy směrem na Roudnici. Kolona aktuálně začíná na 9. kilometru za Prahou a zdržení určitě přes 10 minut pro osobní auta. Na D2 na 0,5. kilometru hned na příjezdu do Brna od Hustopečí se srazila dvě osobní auta. Pozor také na cestě z Mostu na Louny na 15. u obce Skršín se srazila dodávka a osobní auto. V Liberci v Husovce

0: se řeší bouračka autobusu a osobáku. Na Mostecku v ulici SK Neumanna v Litvínově se řeší bouračka dvou osobních aut a ještě Chebsko v Plesné v Lesní ulici trefilo osobní auto plot. Na místě jsou policisté, vy tam buďte opatrní.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádio.

0: Rádio Beat.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz. Rádio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách na severu se ojediněle vyskytnou přehánky. Maximální teploty dosáhnou 25, na jihu Moravě až 28 stupňů. Zítřejší teploty by měly být podobné těm dnešním. Sem tam také sprchne.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Nejslavnější soutěž evropského fotbalu se zase bude hrát v Edenu. Fotbalová Slavia loni ovládla Českou ligu a kvalifikovala se do Ligy mistrů. Klub zveřejnil, na kolik fanoušky zápasy s elitními celky kontinentu přijdou. Nejlevnější balíčky pro permanentkáře vyjdou na méně než 5000 korun, ty nejdražší na skoro 9000. Přednostní prodej pro permanentkáře spustila Slavia dnes ráno. Přestože stíhaný Tomáš Jiříkovský odvolal svůj bitcoinový dar ministerstvu spravedlnosti, zpátky ho hned tak nedostane. Ministerstvo bitcoiny za skoro miliardu korun nevrátí, jsou zajištěné a podle policie pocházejí z trestné činnosti. Stíhaný Jiříkovský chtěl bitcoiny vrátit, když jako důvod uvedl nevděk. Pro zemědělce v České republice budou u některých komodit výsledky sklizně tristní. Letošek totiž patří k nejsušším rokům tohoto století. Situace je tak vážná, že i kdyby přišly vydatné deště, některým plodinám to už ani nepomůže. Zjistili to agronomové z brněnské Mendlovy univerzity. Otázkou je, jak se propad projeví v cenách ohrožených komodit. V Kyjevě se dnes ráno strhla přestřelka mezi členy služby bezpečnosti Ukrajiny a hlavního ředitelství rozvědky ministerstva Ukrajiny HUR. Ukrajinská policie kvůli ní uzavřela ulici. Tři členové HUR během přestřelky utrpěli zranění. Začala se šířit spekulace, že je přestřelka spojená se zmizením Stepana Kaplunova, zástupce velitele ruského dobrovolnického sboru spadajícího pod HUR. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
4: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Je to vpravdě taková píseň, kterou bychom, co si budem vyprávět, mohli použít i jako takovou píseň k přivítání. Hello, hurray, tak se jmenuje tahle ta věc, co tady se Kupra. Byla druhá v tupláku, tom prvním středečním tady na beatu. První byl Alice Cooper, Feed My Frankenstein, čímž máme odstartováno. Kolega Vejvodák jel někam kša, protože mu jede vlak, tak se dokonce loučil velmi takovým, řekl bych, až svížným krokem. No a příjemné odpoledne vám z beatu přeje standardu. Až tak, jako už můžu říkat, že vždycky po 14. hodině právě s těmi tupláky, které jsou v plném proudu. Alice Cooper za námi, Beatles před námi, dáme Kemba Me Love a taky Maxwell Serval Hammer.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou. Kemba!

0: Kamely Beatles na rádiu Beat a jejich tuplák. Jeden z těch kratších, no tak co si budeme povídat, kromě té, která skončí po 7 minutách vyhozením pojistek ve studiu, nebyli Beatles mezi těmi, kteří by skládali ultra dlouhé písně. Tak jsme se krásně vešli do nějakých ani ne 6 minut. Ken Bamilov, Maxwell Silver Hammer, tenhle ten jazykolam máme aktuálně taky za sebou a přesouváme se v beatovém archivu směrem k písmenku S, úplně konkrétně do diskografie kapely Slade.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláku.

0: Flamengo, nebo chcete-li to anglicky Flamengo a jejich tuplák. Dvě písně, Paní v černém a Chvíle chvil, obě dvě jsou za námi a my jsme tak nějak v půli, dalo by se říct, plus minus, spíš plus. 3 minuty po půl třetí pokračujeme dál, muziku českou máme hotovou, odškrtnutou, protože český tuplák by tady vždycky měl zaznít a na to jsme nezapomněli, právě díky tomu Flamengo. Teď můžeme pokračovat třeba do kategorie duetů, protože on v podstatě ten tuplák je Ozzyho a v té první písni ale Ozzy není úplně tím hlavním, on je tady jenom hostem. Lita Ford a Ozzy Osbourne, Close My Eyes Forever, to si pustíme. No a pak z Ozzyho soulovek třeba tuhle, ta se jmenuje My Jekyll Doesn't Hide.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A co takový Pavel Pešata, kytarista a zpěvák skupin Dilema in Cinema a Totální nasazení.
4: Slyší Mono, Stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na rádiu.

0: T-Rex, co by záverečný muzikant, tady muzikanti, záverečná kapela, záverečný tuplák, Hot Love, píseň, kterou můj druhý kamarád a kolega Dave Gore překládá jako Teplý láska, tak ta je za námi stejně jako Token of My Life. Pro dnešek se pojďme říct, že tupláky máme odehrané, že už tam teď nebudeme na sílu rvát ještě nějaký, ono by se nám to tam stejně do konce hodiny nevešlo, protože nám zbývá nějakých 6 minut. Místo toho si slipme Pepu Lábuse jenom jednoho, to bychom dvakrát nedali. Dáme si čerstvé zprávy, k tomu Queen, Led Zeppelin, Precedence a taky Červený čudlik.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: No a Červený čudlik spouští dopravu, to už dávno víme. V dopravě mi hlásíte ku příkladu brněnskou dálnici. Z několika míst, jedno z nich je 163. km směr na Prahu, někde u Velké Bíteše, je přihlášen požár vozidla a provoz omezuje zásah hasičů, tak tady počítejte, že se to bude pravděpodobně řadit. Znovu z D1 pak přicházejí zprávy ze 195. km ve směru na Brno. Tady došlo ke střetu nákladního osobního auta, ale v jízdních pruzích to nepřekáží. Jsou tam napravo a dořešuje se tahle ta záležitost. D2, kilometr 0,4 směr Brno, tady samotný dojezd, nehoda dvou aut a jak mi tady píšete, tak v části vozovky to rozhodně překáží, pak se ozýváte ku příkladu z Prostějova ulice za Kosteleckou, tam došlo k nehodu nákladňáku a vlaku, komunikace je uzavřená, v tuhle chvíli neprojedete. Na Praze 6 je to GTho ulice, jeden jízdní pruh neprůjezdný po nehodě dvou aut, na Praze 5, pak ulice Kekoulce, nehoda dvou aut a částečně to tak jako komplikuje průjezd. V Mostě Moskevská, střet autobusu s osobním autem, tahle nehoda se řeší v Brně, pak Husova, tady došlo ke kolizi auta s cyklistou. I tahle ta věc a situace tam překáží v rámci vyšetřování, počítejte s omezeným provozem.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost.
1: Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí.
0: Může nastoupit i na zkrácený úvazek.
1: V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun.
0: A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení.
1: Nemocnice Dačice.
0: Nemda.cz.
2: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno, zpočátku místy až polojasno. Na severu se objeví místy, jinde ojedinělé déšť nebo přehánky. Maximální teploty dosáhnou 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí navzdory spekulacím bude dál hrát za druholigový Wolverhampton. Jeho setrvání v týmu potvrdil na tiskovce po včerejší porážce 2-4 na hřišti West Hamu trenér Peixoto. Podle něj si 27-letý obránce nebo záložník musí vybojovat místo v sestavě. Prezident Pavel se příští středu 9. září v Oslo zúčastní pohřbu norského krále Haralda V., který minulý týden zemřel ve věku 89 let. Oznámila to prezidentská kancelář. Pohřeb proběhne v katedrále v Oslu od 13 hodin místního času. Norská veřejnost má možnost se s oblíbeným panovníkem rozloučit v určených časech u jeho rakve v Královské kapli v Oslu. Ostravští kriminalisté obvinili 3 mladé muže a jednoho mladistvého z obecného ohrožení z nedbalosti. Stáli totiž za loňským výbuchem pyrotechniky mezi fotbalovými fanoušky před vlakovým nádražím Ostrava Vítkovice. Zatímco třem obviněným hrozí až 5 let za mřížemi, mladík může v případě odsouzení dostat poloviční trest. Jako sabotáž vyšetřují německé úřady včerejší incident v rozvodně na západě Německa nedaleko Kolína nad Rýnem. Dnes to potvrdil minister vnitra spolkové země Severní Porýní Westfalsko-Royal. Včera ráno přitom na východě Německa neznámý pachatelé zaútočili na rozvodnu u elektrárny Jenschwalde. I tento případ policie vyšetřuje jako sabotáž. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Queen na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Nikdo neví nic, zpívala Bára Vasiková v sestavě kapely Precedence. Já naopak vím, že Precedence máte ještě mnohokrát možnost v tomto roce zahlédnout živě. Jeden nejbližší koncert se bude konat v Praze v Malostranské besedě, to bude 27. října, 30. října, potom Olomouc, Bounty, potom tady vidím 5. listopad, Přerov a klub Teplo, v prosinci pak Advent na Zelňáku v Brně, to je 11. no a o den později Support Smoky v Olomouci 12.12. Tak vypadá koncertní plán pro tuto chvíli kapely Precedence a na rok 2027 už se taky leco zvrbí.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Steppenwolf na rádiu Beat, Born to be Wild dohrává, je 15.27, můžu vám slíbit, že dojde na krucipisk, že tu budu mít Simona s Garfunklem, že tu budu mít George Torogura, to všechno za malou chvilku, předtím ale jedna rychlá zpráva z D1.
1: Ahoj, tady Vojta, právě jdu z Hockney, u Velké Bíteše na dálnici směr Brno-Praha, právě dohašují kamion. Je tam teda velká kolona, tak si dejte pozor, byťáci. Nevím, jestli to tam někdo volal nebo psal, ale každopádně se tam asi zdržíte.
0: Volal i psal a říkali jsme si, že dálnice v tomto místě na 164. na Prahu je uzavřená, to už tuhle chvíli neplatí, jak i Vojta potvrzuje, tak provoz jedním jízdním pruhem je tam už možný a povolen a projíždí se na druhou stranu jeden jízdní pruh. Není úplně známka toho, že to bude rychle odsejpat, takže počítejte už někde před Domašovem ve směru na Prahu, že vyjíždíte do kolony, která se minimálně ze začátku moc hýbat nebude. Uvidíme, jak ve zbytku odpoledne. Budeme to pochopitelně sledovat a dáme si vědět.
2: Aplikujte si Rádio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce. Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play. A že jsme kámoši, nic za ní nechceme. Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
3: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
4: Dobrý večer, máte vybráno?
5: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
4: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
2: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Ruková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vršní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Rádio Beat.

Iggy Pop a jeho Candy, je nabíto za nám minutu po 3:15 dohrála právě tahle muzika takhle ve středu v době, kdy přesně za týden nevím, co budeme hrát, protože to budeme hrát na přání těm býťákům za dva týdny, pardon, kteří dorazí do na bítovou pumpu do Brna. To je ta základní informace, kterou tady pro vás mám. Středa 16. září, takže za dva týdny od 11 do 17 hodin Brno Projekt 2000. Je to místo, kde se potkáme, tradičně se tam potkáváme, takže místní dobře vědí, kam mají jet. Pro ty ostatní platí adresa Veslařská 25 Brno a taky mapa, kterou najdete na beatovém webu. Vězte, že to bude poslední letošní beatová pumpa, naposledy na pumpu, vezmeme mobilní studio, vytáhneme šablonu na stříkání log, vezmeme spreje, trička, dárky, samolepky, zkrátka všechny ty věci, které k tomu pravidelně patří a bez kterých to nejde. No a rádi vás na místě uvidíme, mrkněte se na beatový web.

0: Bob Dylan a Nakeno Heaven's Door na záver hodiny. Poďme si slíbit Pepu, Bon Jovi, Rolling Stones, Sweet a taky dopravu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 ve směru na Prahu, zvláště pak, tedy ve směru na Prahu na 164. kilometru, je stále platná tahle ta zpráva.
2: Ahoj, tady Vojta, právě jdu z Hokny. U Velké Bíteše na dálnici směr Brno-Praha právě dohašují kamion. Je tam teda velká kolona, tak si dejte pozor, byťáci. Nevím, jestli to tam někdo volal nebo psal, ale každopádně se tam asi zdržíte.
0: No jo, už nějakou chvilku to řešíme. Kamion je uhašen, dálnice byla uzavřená, už je otevřená, probíhá provoz jedním jízdním pruhem. Objízdná trasa tedy byla zrušena na stranu druhou. Při pohledu do dopravních map si můžeme klidně říct, že ta kolona mě zatím přijde, že spíš narůstá ve směru na Prahu. Už je někde za Knínicí před Domašovem. Počítejte, že tohle vás prostě na cestě musí zpomalit. D1 ještě jednou, tentokrát směr Brno. Je to 195. kilometr. Řeší se tam střet nákladního osobního auta. Ti nejsou v jízdních pruzích. To zase jako ne, ti tam nepřekážejí v té jízdě. Nic tohle nemění na tom, že už z druhé strany od Ostrovačic před nimi dokonce. To znamená za Domašovem. Vy vyjíždíte do druhé kolony, která je opačným směrem a vede k Brnu až k D2. S tím býťáci určitě počítejte. Tady ztratíte nějakou tu minutu. Co dál D1, to jsem říkal, Prostějov za Kosteleckou, tak se jmenuje tahle ta ulice. Tam je hlášen střed.

0: nákladního s vlakem uzavřeno, probíhají nějaké práce s tím související a neprojedete. Praha 6, GTH ulice, nehoda dvou aut v jednom jízdním pruhu, taky Brno střed Husova ulice, tady hlásíte střet auta s cyklistou, v Břeclavi pak přijdu 1. máje, stejná situace, kolize osobního auta s cyklistou, řeší se, překáží se, zasahuje u toho vše, co má modrý maják, průjezd je tam omezen. Jedete-li po silnici 2. třídy 160 na uvětřní, někde v té části Hašlovice, tak se řeší havárie auta do stromu, provoz je tam veden kivadlově i tady, zásah všech složek IZS, s tím počítejte, na 141 u Temelína nehoda dvou aut, provoz taky veden kivadlově jedním jízdním pruhem, což zpomaluje průjezd vždycky, počítejte s tím.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Protherm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Protherm.cz.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízené objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
2: Radio B. Classic Rock. Radio B. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno, zpočátku místy až polojasno. Na severu se objeví místy, jinde ojedinělé déšť nebo přeháňky. Maximální teploty dosáhnou 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
3: Z českých tenistů hraje ve dnešním programu US Open Jiří Lehečka. Na kurtu číslo 5 se představí jako čtvrtý v pořadí. Postaví se proti Britovi Tobimu Semiolovi. Ministři zahraničí Evropské unie neformálně debatovali v irském Wicklow. Petr Macinka po jednání potvrdil, že Česká republika v reakci na množící se sabotáže připravuje úpravu pravidel pro pohyb ruských diplomatů. Zároveň odmítá snahy o zrušení jednomyslného principu v zahraniční politice. Vyzval, aby Evropa nezůstávala stranou případných mírových jednání o Ukrajině. Ministři jednají za zavřenými dveřmi bez mobilních telefonů. Ještě ani neskončila výstavba linky D pražského metra a Praha už přemýšlí o další trase nazvané E, která propojí ty předchozí. Všechny ostatní linky metra vedou z periferií skrz centrum. Ečko ale bude fungovat jako okruh, který tyto trasy napříč protíná a propojuje je mezi sebou mimo historické jádro metropole. Německé úřady identifikovaly dva podezřelé ze srpnového hybridního útoku na letišti Lipsko-Halle. Podle médií se jedná o Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím. Není prý ale pravděpodobné, že se je podaří zadržet. Německo včera obvinilo ze zodpovědnosti za pokus o bombový atentát na východoněmeckém letišti Rusko. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další klasický rock na rádiu Beat.
2: Radio B. Classic Rock.

To byly Sweet na rádiu Beatek. Hellraiser na Mezinárodní den kokosů dohrál právě teď. Fakt, je Mezinárodní den kokosů a potvrzuje to i myslivecký kalendář. Krom toho teda, že je dneska 2. září a svátek má Adéla. Pokud nejste Adéla, ani nejste kokos, můžete si oslavit některý z dalších dní, které se vážou k dnešnímu dni, třeba baseball. Nebo třeba, má tady takový ten nástěnný kalendář, na kterém jsou jakože stránky s jednotlivými čísly a pak tam je takový ten pásek s lídovy, na kterým se posouvá takové to červené okýnko, abyste viděli, který den je aktuálně a na který už jste od 14. února nešáhli, tak dneska je den, kdy si to máte seštelovat, aby to zase aktuální bylo. To je třeba něco, co můžete dělat 2. září. Můžete oslavovat bizoní řev, protože to se váže k dnešnímu dni a pokud jste přemýšleli, že si necháte něco propíchnout, nemyšleno tedy pneumatiku, ale třeba ucho, tak dneska je Mezinárodní den piercingu ucha, zvláště tedy ve Spojených státech, tam to prožívají úplně nejvíc. Tak to je třeba další taková nápověda, co se dneska dá dělat, abyste si to mohli případně před nějakými výčitkami ze svého okolí obhájit.

0: naživo.
1: Kamarádičku, dávám ti jeden den.

0: kufry?
1: V autě.
2: Pasy?
1: V autě.
2: Bítě?
1: V autě.
3: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodíčko.
4: A na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku.
3: Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz.
5: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
1: No tak co ti řekl?
6: Blbý je to. Hele, čti.
1: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cervisiální insuficience. Pro boha, co to je?
6: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
1: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
6: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
3: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Každý pátek od 7 večer na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Brian Adams na Radio Beat a jeho Somebody, ta je za námi. Na Beatu a webu Beatu tak je anketa, která by Briana Adamse do jisté míry mohla tak jako pojmout a nabídnout, musel by to ale být rodák tadyhle někde od někud od nás, protože ta anketa je od písmena B, tam by ten Brian šel, ale jsou to samé české kapely, jako Blue Effect, mimochodem to je favorit našeho hlasování s deskou Svět hledačů, nebo jako druhý favorit to je Aleš Brichta s deskou Růže pro Algernon. Za nimi jsou BSP, Ota Baláš for Kamil Střijavka, By Assistance Michal Pavlíček, taky Brutus s Gorillou, Bluesberry s album Blues je třeba, nebo kolínští Blue Bucks s album Verbež Kolínská. Takhle je to dokonce seřazeno, jak jsem to přečetl za sebou, tak to v té anketě aktuálně je. Je půlka týdne, takže už si můžu troufat stvrdit, že favority známe. Ovšem nutně to nemusí znamenat, že favority zůstanou až do nedělní půlnoci. Mnohokrát se nám to tady překotilo, kolikrát úplně, protože zabrala nějaká býťácká posluchačská skupina a prostě a jednoduše to celé přehlasovala. Uvidíme. Připomínám těm, kteří ještě nehlasovali, že teď je chvíle právě, aby buď to potvrdili roli Blue Effectu a Aleše Brichty, nebo se pokusili to svým klikem jedním jednoduchým rychlým na www.radiobeat.cz zvrátit.

0: vaše žena, vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Pavel Pešata, kytarista a zpěvák skupin Dilema in Cinema a totální nasazení.
3: Slyší Mono, Stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Nerad to říkám, ale stal se nám tady jeden takový nepěkná věc a je to přímo na sjezdu z Pražského okruhu směrem na plzeňskou dálnici. Takže ve směru na Prahu je to tradiční věc, od Chrášťan jedete pomalu k Ořechu, ve směru opačném, to znamená od D1 na D5, ta kolona, a skutečně je to kolona, která není úplně rychlá, začíná už od Jesenice a odtud se souvisle vleče až ke sjezdu na D5, počítejte s tím. Plní se také Strakonická z Prahy pryč na Jílovišti do dopravní omezení, to je ta příčina, proč stojíme už někde za Zbraslaví, to začíná tahle ta kolona směrem z Prahy pryč. Počítejte také s tím, že tady naberete nějaké to zpoždění. Na 46 u Moravského Berouna střed nákladního osobního auta v jednom jízdním pruhu neprůjezdno. Na silnici první třídy číslo 477 dojezd do Frýdku místku havárie cyklisty, provoz tam omezuje zásah IZS a vyšetřování, počítejte i s tímto. Z měst mi hlásíte třeba Prostějov a ulici za Kosteleckou, to už tady zaznělo, stále je to platné. Je to uzavřeno kvůli nehodě nákladního auta s vlakem, řeší se tahle ta nemilá situace, tady tudy se vůbec nepouštějte. Na Praze 6 Patočkova před Strahovským tunelem směr Vypich, nebo chcete-li to anglicky Vypich, tak tam je nehoda v levém jízdním pruhu, ten je neprůjezdný, vyšetřuje se. Na 4 Lomnického ulice nehoda dvou osobních aut a na 5 Praze 5, myslím, Radlická ulice, jeden jízdní pruh levý je neprůjezdný, probíhá také vyšetřování nehody dvou osobních aut. V Bystřici pod Hostýnem je podobná situace v Přerovské, ve Valašském Meziříčí, v Máchově se řeší kolize.

0: auta s cyklistou a v Krnově v Revoluční je to střet osobního auta s motocyklem. I tady je ten průjezd víc než jen omezen, protože tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce, tedy zásah všech složek IZS. Počítejte s tím a jeďte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Motorky, muzika, soutěže a oheň. To je Javáč 2026. Java Klub Praha tě zve na 44. ročník tradičního motosrazu. Zahrají Vítkovo kvarteto, Pumpa, Dis a další. Chybět nebude orientační závod, soutěže ani pořádná fire show. 4. a 5. září Jizbice u Čechtic. Javáč, tam prostě musíš být.
1: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno, zpočátku místy až polojasno. Na severu se objeví místy, jinde ojedinělé déšť nebo přehánky. Maximální teploty dosáhnou 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
3: Fotbalový Liberec zareagoval na vážné zranění útočníka Raimonce Krolise. Aktuálně druhý tým ligy posílil útočník Enej Marsetič, kterého měli na seznamu posil už delší dobu. 21-letý Slovenec tam podepsal smlouvu do roku 2031. Prezident Pavel dnes na Pražském hradě přijal ministra školství Plagu. Hlavním tématem byl rozpočet rezortu, o jehož výši je ministr ještě připravený jednat. S prezidentem se shodli, že investice do vzdělání je důležitá a zemi se vrátí. Ministr zopakoval, že bude usilovat o navýšení rozpočtu pro svůj rezort. Okolí zrekonstruované tramvajové tratě za Národním muzeem v Praze je připraveno na současný zlozvyk chodců upřeně hledících za chůze na displeje mobilních telefonů. Na místě už za tmy červeně svítí dlouhé panely podél obrubníku. Se zprovozněním trati se mají i rozblikat. Trať se otevře veřejnosti tuto sobotu 5. září. Německo v reakci na dronový útok na letiště v Lipsku ze 4. srpna, ze kterého jsou podezřelí dva muži s vazbami na Rusko, posílí vojenskou pomoc Ukrajině. S odvoláním na své zdroje z německých vládních kruhů o tom informovala tamní stanice MTV. Má podle ní jít o protiraketové střely i útočné drony. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
2: Classic rock.

To byl Aerosmith, i Dream On, taková vlastně celkem výjimečná píseň v té diskografii kapely Aerosmith, kde hlas Stevena Tylera zní úplně jinak, než jsme na něj obvykle zvyklí. Byl to záměr tenkrát při tom natáčení. Existuje to samozřejmě i ve verzi živé, což je slabý, ale oslý most k tomu, abychom si řekli, že středa živáků je třeba a že je tady na Vítu, budeme hrát od 8 až do půlnoci. Ota Seman přijde, bude mít před sebou takzvaně nepopsaný list, protože ve všech displejích, které tady ve studiu máme, že jich není málo, tak nebude svítit vůbec nic, jenom velká díra a tu je potřeba zaplnit živáky podle vašich přání. Než to celé začne, tak podle vašich přání písemných, až to celé začne, můžeme přidat i ta telefonická. Tak to už si Ota obsluží sám. Já teď poradím těm, kteří už mají v hlavě vymyšlený nějaký ten živák, aby nečekali na něco, aby to sepsali do zprávy a aby to poslali sem k nám přímo do studia Beatu. Třeba právě mailem na studio@radiobeat.cz. Můžete SMS-kou na 720 001 222, můžete samozřejmě i zprávou z aplikace, tomu se nijak nebrání. Tam je výhoda, že u té apky si nemusíte pamatovat žádný kontakt, ona to dělá za vás. Vyplníte co, případně pro koho, případně proč, případně jestli jste na tom daném koncertě byli, nebo vás mrzí, že jste tam nebyli, nebo je to nějaký koncert, na který se těšíte, to všechno do té zprávy patří a pak to jednoduše odešlete sem. Když to přijde před 8, tak já vám slíbím, že všechny zprávy tady nachystám, označím s výrazným vytučním, zapíchnu do nich praporky, aby Ota odrem 8 přesně věděl prvním pohledem, které ty zprávy se týkají dnešního večera a živáků na Beatu a mohl podle toho začít hrát.

0: To byl jeden Robert Plant tady na beatu 29 Palms, to je muzika, která dohrála v 17:30, aby jsme si seřídili čas na ten velitelský a měli jsme ho všichni stejně, tak teď přesně 17:30 svítí tady proti mě na cibulích, no a dopravní situace, tak ta vrcholí. Včera jsem tady tak jako jásal, že je to nezvykle klidné, že jsem to čekal horší a dneska to vlastně taky můžu říct, protože třeba ta nehoda na sjezdu D5, o které jsme se tu bavili před mnou chvilkou, byla odklizena, takže v podstatě zázračně se rozjíždí Pražský okruh ve směru Brněnská a Plzeňská. Ta kolona už zdaleka není tak dlouhá. Vlastně to, co jí teď brzdí v tomhle směru, tak je to dopravní omezení u Ořecha, ale už to rozhodně není důvod k tomu, abyste prchali z D0 někudy jinudy. Počítejte, že z druhé strany je to tradiční, odchráš ten Kořechu hustý provoz. No a když se podívám na ostatní tahy, tak ty mi takhle na všední den, ještě navíc školní rok, vypadají docela příjemně. Tedy s výjimkou D1 před Brnem, respektive s výjimkou D1 před Brnem od Velké Býteše. Tady nám to houstne. Není to nehybné, není to tak, že byste měli taky sjíždět z D1 a hledat si objízdné trasy, ale počítejte, že tenhle ten úsek vlastně tam i zpátky vás na té vaší cestě prostě a jednoduše zpomalí. Tomu se úplně vyhnout nedá.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Prosím vás, vy jste cukrárna?
3: Ne, autoservis.
2: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
3: Povídám, že jsme...
2: Indiánka, rychle.
3: No, jak chceš. 20 korun.
2: Cože?
4: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
2: Větrník.
4: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
2: Větrník. A je čerstvý?
4: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na rádiu Beat. Menšinové sporty na rádiu Beat.
5: Terénní triatlonista Karel Dušek skončil čtvrtý na Xterra Austria. U jezera Altauze vyhrál Slovák Jenčuš. Dušek ztratil na medaili 41 sekund. Česká badmintonistka Petra Meixnerová skončila druhá na turnaji Lagos International Classics v Nigérii. 20-letá reprezentantka vyhrála 4 zápasy. Čeští horolezci Radek Groch a Zdeněk Hák se dostali mezi 50 nejvýznamnějších světových výstupů roku 2025 podle ocenění Piolets d'Or. Porota ocenila jejich prvovýstup jihovýchodní stěnou pakistánského vrcholu Hunza Peak novou cestou. Laureáti budou vyhlášeni v říjnu ve Francii. Úřadující mistři z Příchovic vstoupili do první ligy národní házené vítězstvím. V úvodním kole porazili Kyšice 18-16, Svinov zdolal Ostopovice 16-15 a Studenka zvítězila v Čakovicích 17-7. Výhry si připsali také Nezvěstice, Plzeň Újezd a Krčín. Australská reprezentace ovládla mistrovství světa družstev na ploché dráze ve Varšavě. Od úvodu vedla a ve finále porazila Dánsko i domácí Polsko, které skončilo až třetí. Nejvíce bodů v závodě získal britský plochodrážník Lambert. Česko bude hostit závody světového poháru ve veslování i v roce 2028. Závody se uskuteční v Račicích, kde se pojede také dodatečná olympijská kvalifikace. To byly středeční sporty.
2: Radio Beat.

Buffalo Springfield, For What Is Worth, je muzika, která dohrála. Já už jsem mluvil o těch živácích, že se chystají, že dneska ve středu rozhodně budeme hrát živáky společně s Otou Semanem, taky už jsem tady pozbíral docela pěknou řádku různých zpráv a z nápady na to, co bychom si mohli z živáku pustit. Ale aby ta informace byla úplná, tak bych ještě taky měl a mohl pozvat na Uši rádia Beat, ty totiž živákům předcházejí. Budou tady od 7, bude tady tím pádem Petr Koral, ten nemůže chybět. A co se týče muziky, no já nevím, co bude Petr hrát, ale typoval bych to tak, že by to asi mohlo být do punku laděno, už jenom proto, že hostem bude Pavel Pešata neboli Pepe Cvok, kytarista, zpívák skupin Dilemma in Cinema a totální nasazení. Tam by mi ten punk k tomu tak jakože pasoval. Uvidíme, jestli jsem se trefil nebo jestli se pletu. Vy to samozřejmě zjistíte hned úderem 7, protože po 7 se Uši rozehrávají. Petr Koral pouští svoje takové, řekněme, že hudební hádanky. No a Pavel Pešata má za úkol je, když ne rozpoznat, tak minimálně zhodnotit a říct, co si o nich myslí. Tak to si taky nenechte ujít, já si myslím, že to bude dneska velmi zajímavý podvečer.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vítáci na čtyřech kolech.
1: Zpět na silnice a zpět k dopravě, Býťáci. Nová hláška je tady ze silnice první třídy číslo 46 u Moravského Berouna. Tam se řeší střed nákladního

0: osobního auta jeden jízdní pruh by tam měl být stále neprůjezdný. Prostě za Kosteleckou, to už jsme si říkali mnohokrát a stále platí, že tady je uzavřeno, protože tam už odpoledne došlo ke kolizi auta nákladního s vlakem, takže tam probíhají všechny možné práce, které s tím souvisí v rámci vyšetřování. A vy tudy neprojedete. Na Praze 22 Žampionová ulice, střed osobního s motocyklem. Tohle to překáží v rámci vyšetřování. Na Praze 4 ulice Lomnického. Tady zase pro změnu v jednom jízdním pruhu je to přicpáno nehodou dvou aut, která se těžce objíždí. Počítejte s tím. Mimo pražské zprávy říkají třeba tohle: Valašské Meziříčí, Máchova, střed auta s cyklistou, na místě všechny složky IZS. No a úklid překáží tak trošku na silnici druhé třídy číslo 152 u Nových Hradů v té části Jakule. Tam byla dopravní nehoda. Ta vysta měla být odklizena nebo se doodklízí právě teď a proto tam může překážet ten provoz, který souvisí právě s tímhletím. Tak to je další jedna zpráva. Brněnská dálnice D1, počítejte, že někde od Ostrovačic, tam je takový středobod, stojí na obě strany, nebo stojí, pomalu jede, to je lepší říct. Jednak na Brno, kde je dvojice, tady za to můžou dopravní omezení, jednak na Velkou Bíteš, kde to bylo odpoledne uzavřeno kvůli požáru kamionu, ten už je dávno uhašen, ale ještě přeci jenom ten průjezd tím místem je pomalejší, takže se to odráží i v dopravních mapách, které svítí tak někde na pomezí žluté a červené. Jezděte opatrně, všem šťastnou cestu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Beat. Motorky, muzika, soutěže a oheň. To je Javáč 2026. Java Klub Praha tě zve na 44. ročník tradičního motosrazu. Zahrají Vítkovo kvarteto, Pumpa, Dis a další. Chybět nebude orientační závod soutěže ani pořádná fire show. 4. a 5. září Jizbice u Čechtic. Javáč, tam prostě musíš být.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno, zpočátku místy až polojasno. Na severu se objeví místy, jinde ojediněle déšť nebo přehánky. Maximální teploty dosáhnou 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
2: Obránce Václav Jemelka a útočník Matěj Vidra se podrobili operaci kolena a budou fotbalistům Plzně několik týdnů chybět. Klub o tom informoval na sociálních sítích. Jemelka si naposledy zahrál krátce v dubnu a s kolenem byl na operaci už v květnu. Teď ho čeká další zákrok. Vidra ještě minulý čtvrtek, co by střídající hráč, zasáhl do odvety závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy proti CZ Bělehrad. V nedělním ligovém duelu se Slováckem už ale chyběl. Za vážné dnes označil premiér Babiš poslední incidenty v Německu. Týkají se možného terorismu a sabotáží podporovaných Ruskem. Chce prý s evropskými partnery jednat o dalším posílení bezpečnosti. Incidenty nelze podle něj brát na lehkou váhu. Napsali to dnes Novinky.cz. Městský soud v Praze dnes odmítl žalobu tří čerpacích stanic, které se domáhaly zrušení regulace cen pohonných hmot. Ministerstvo financí ji zavedlo v dubnu. Podle soudce Slavomíra Nováka postupoval soud podle ustálených pravidel přezkumu opatření obecné povahy. Dospěl k názoru, že regulace cen benzínu a nafty byla v pořádku. Ruský vůdce Putin prohlásil, že na Ruskou federaci nikdo netlačí, aby ukončila válku na Ukrajině. Zároveň popřel zprávy o chystané mobilizaci, ke které se Kreml podle médií chystá nejdřív po zářijových volbách do státní dumy. Označil je za nesmysl a informační útok na Rusko. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu 60. na rádiu Beat.
0: Six o'clock rock. Na rádiu Beat.

Na rádiu Bítej, Silence is Golden, tahle muzika dohrála přesně 11 minut po 18. A ne, že otevřela, ale udržela aktuálním tématem tady na Beatu 6 o'clock rock, který je vždycky po 6. aktuálním tématem. Po zprávách s Pepkem se bavíme muzikou ze starých časů, tak jak to vždycky nazýval Vojtěch Lindauer. No a dneska to právě obstarali Tremolos. Nebyli na to sami, protože krom nich do 6 o'clock rocku naše středečního patří i Vanilla Fudge a You Keep Me Hanging On. To byl ten otvírák. No a samozřejmě, že tam chybí i král Elvis, ten taky v 60. letech celkem řádil. Třeba s touhletou vele úspěšnou skladbou. Na druhou stranu řekněte mi, která od něj nebyla vele úspěšná.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Kinecky na rádiu Beat, what's your name? Tahle muzika je za námi. 18.26, dáme Queeny s Davidem Bowiem, jedním okem koukám na přehrávače, druhým šmidrám na druhou stranu, kde mi před malou chvilkou pár sekundami přiskočilo oficiální potvrzení od ředitelství silnic a dálnic o tom, že na D1 na Prahu na 164. tam, co se řešil ten vyhořelý kamion, tak v tuhle chvíli bylo všechno odklizeno, uklizeno, odtaženo a už tam nepřekáží v cestě na Prahu vůbec nic. Takže pokud jsem před malou chvilkou mluvil o tom, že tam není žádná extra kolona, ale zpomaluje se tam provoz, tak v tuhle chvíli už by to snad mělo být jenom lepší a lepší. Doufám, že jsem tím něco nezakřik, budeme to samozřejmě sledovat i nadále.

0: Vítoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezkou středu vám přeje Šimi. Většinu aut s bezklíčovým odemykáním lze podle německého autoklubu ADAC stále otevřít pomocí takzvaného prodloužení signálu. Z 850 testovaných vozů se podařilo otevřít 710 a u 680 nastartovat motor. Účinnou ochranou je technologie UVB, která ověřuje vzdálenost klíče.
0: Vítoskop.
1: Sennheiser uvádí nová bezdrátová sluchátka Momentum True Wireless 5 s uživatelsky vyměnitelnou baterií. Na jedno nabití vydrží až 12 hodin s pouzdrem až 40 a nabídnou lepší potlačení hluku i prostorový zvuk. Cena zůstává kolem 7,5 tisíce korun.
0: Vítoskop.
1: Na autobusových zastávkách v Pražské ulici v Holešovičkách můžeme narazit na nové digitální panely.
2: Ty zobrazují krom aktuálních odjezdů také mapu, tarif a případné mimořádné události. Novinka souvisí se zavedením tunelbusové linky 145, která spojuje Čimice a Dejvice. Cestující se tak díky panelům dozví včas například o uzavření tunelového komplexu Blanka. Honza Navrátil, Praha.
1: Středeční Vítoskop tímto končí.
0: Radio Beat.

0: Pozice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 28. Pedro se vrací. Rok 2002. Čte Zemánek.
2: Od naší druhé desky Zlínoty na večeři uběhly skoro dva roky a my byli v té době tak trochu před rozpadem. Fungovali jsme 5 let, na kontě měli 2 desky, firma nás spala do všech možných médií, ale pořád jsme se nacházeli v situaci, že na nás kromě zavedených štací chodilo málo lidí. Tak málo, že to často sotva stačilo na naftu a na bagetu pro řidiče. Ale o peníze ani tak nešlo. Horší byl ten tísnivý pocit hrát v prázdném prostoru. Jedeš někam přes celou republiku a tam na tebe čeká 20 platících stále pro 300. Přišli jsme si tenkrát trochu zbyteční a začali jsme se reálně bavit o tom, že se na to vykašleme. Že sice nepřestaneme hrát úplně, ale už to nebudeme celorepublikově hrotit. Ubereme na plynu, vysvětlíme na Sony, že to byl omyl, vrátíme se k tomu, že občas zahrajeme v hospodě u nás na chatě a budeme se věnovat jiným životním cílům. To rozhodnutí bylo rozsláno spadnutí. Ale pak se to změnilo. Pravděpodobně za to může 6písňová kompilace, kterou jsme vydali na CDčku jako přílohu časopisu Board. Jmenovala se Jen jedem a byl na ní výběr písniček z naší poslední desky. Vyšlo to ve velkém nákladu, cena toho časopisu s přibalenou kompilací byla 40 korun, měli ho ve všech trafikách a protože klasický CDčka byly za 200 pade, tak si to pořídilo dost lidí jako výhodný balíček. A to i ty, kteří se o skate nebo snowboard vůbec nezajímali. A najednou se začalo dít, že se kluby, kde jsme hráli, začaly plnit a dostavil se pocit, že se mnohaletý úsilí začíná vracet. Což trochu změnilo situaci, rozpustilo skepsy a dodalo motivaci zapracovat na další materiálu s cílem vydat 3. desku. Po nějakém zkoušení a dojíždění na soustředění k venku na Vysočinu jsme opět v létě nastoupili na měsíc do studia Sono na Nouzově. Byla tam stejná pohoda jako minule. Od poslední desky se změnilo jenom to, že pár z nás mělo první auta. Starý káry, se kterými jsme se o pauzách jezdili koupat na Berounku. Nahráli jsme na Nouzově desku, na který je 12 věcí a už tam jsme cítili, že bude trochu lepší než minula. Zachovala se pestrost, co jsme chtěli, ale tak nějak to všechno získalo víc na jistotě. I když textům jsme se zase věnovali o dost méně než hudbě a hodně z nich jsme dodělávali na poslední chvíli ve studiu. Tu desku jsme pak pojmenovali podle úvodní vypalovačky Pedro se vrací. Má mexickou příchuť a doteď ji docela často hrajeme.

0: doma slíkneme tě do nahá.
1: Po Pedrovi následuje diskotéka. Písnička O gramofon, která byla původně myšlená spíš jako legrace někam dozadu na album, ale během studia jsme to trochu přehodnotili a zařadili ji jako druhou. Taky jsme si k ní sami natočili klip, byl animovaný s figurkama z modelíny, který jsme nakoupili hromady, zavřeli se k nám na chatu, tam si udělali na stole malý studio a kutili. Odhadli jsme to na 3 týdny práce, ale protože jsme byli v tomhle oboru úplní amatéři, tak se natáčení protáhlo na nekonečný 3 měsíce. Bylo to strašný trápení. Ta modelína nás vůbec neposlouchala. Všechno včetně nás vodní bylo upatlaný, taky nám pořád padal počítač, byli jsme unavený, nevyspalí a dorazili to chvíli před infarktem.

Vydavatelství Sony si gramofon vybralo jako single do rádií, který v nich ale stejně nikdy moc nehráli. Za to se stala v té době docela zásadním songem v našem koncertním playlistu. No a taky máme na téhle desce pár hostů. Jsou většinou schovaný ve sborových refrénech, takže musí člověk fakt natnout uši, aby je tam slyšel. Něco nám tam naspíval David Kraus, který tady jinak natáčel něco svýho, pak opět operní pěvkyně Hanka Bičovská nebo kluci z Divokýho Byla, co nás přijeli do studia navštívit a pomohli nám se sbory třeba v písničce Volali. A kromě jinýho zpívám na téhle desce zase jedno solo, jako já. Je to solo pro Mouřenína, tak se ta písnička jmenuje a je v rytmu reggae.

Album uzavírá pomalá a melancholická věc Pedro se vrátí. Tu jsme ve studiu dotextovali a naspívali poslední možný den, kdy už trošku hrozilo, že tam nebude. Možná se stala na desce tou naší nejzaší hranicí, kam jsme do té doby sami zašli, protože pracovat s pomalýma písničkama nám nikdy moc nešlo.

Pedro je deska, u který hodně rádi vzpomínáme na dobu jejího vzniku. Dodělávali jsme ji na konci léta, ve stejnou dobu, kdy tam ve vedlejší režii kapela MIG-21 nahrávala svoji druhou placku s názvem Udělalo se nám jasno. Hráli jsme si tam tenkrát spolu každý večer na samotáře a bylo to celý takový magický.

Procolarum na rádiu Beat. The Whiter Shade of Pale za námi, před námi ještě nějaká muzika. Myslím, že Supertramp a Badfinger, ty by se nám tam na délku mohli vejít, než si budeme předávat kormidlo. A kormidlo si předávat budeme, to vám můžu slíbit. Za malou chvíli odstartují uši rádia Beat. Petr Koral bude ve studiu připraven, spolu s ním Pavel Pešeta, neboli Pepe Cvok, kytarista, zpěvák skupin Dilemma in Cinema a totální nasazení. Nejenom, že prozradí, co u něj a jeho kapely aktuální a nové a čerstvé a stojí za poslech, ale zároveň také budou mít za úkol rozpoznávat a hodnotit muziku, která se bude v uších hrát od 7 až do 8. Všechny monitory krom toho mého jsou vypnuty, takže až sem pánové přijdou, no tak se Pepe Cvok nemá čeho chytit a bude muset spoléhat jenom na svoje uši, proto se to taky tak jmenuje Uši Rádia Beat. Do 8 mají páni vyhrazený prostor ve vysílání Rádia Beat. Pak to přebírá Ota Seman a jdeme do večera živáků na vaše přání zvaného Bezlupen v kotli. V tuto chvíli se tu bavíme o přáních písemných, která posíláte. Chválím a děkuji za to. SMS-kama na 720-001-222, mailem na studio@radiobeat.cz a dokonce je tady docela slušné množství zpráv z aplikace Rádia Beat, tak ty už jsou tady na hromádce, ale můžou přibývat další. Je to naopak žádoucí, aby otěz měl co největší množství těch zpráv připraveno už na 8. V 8 se k těm všem kontaktům přidává ještě ten telefonický číslem 210, 32, 33, 34. Takový je plán na dnešní večer, takže se na něj těšte. Než se do něj pustíme, pustím já ty dvě slíbené kapely.

Supertramp na rádiu Beat. The Logical Song dohrává jako poslední píseň našeho beatového odpoledne. To všechno další, co bude hrát, už je beatový podvečer. A to už jde na harp Petra Korála. Takže vám beatáci přeju příjemný poslech, čistý signál. Těšit se na vás budu zase zítra odpoledne.

0: Audio Beat. Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriky. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriky. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
0: Uši Rádia Beat. Uši Rádia Beat. A Petr Koral.
2: Je středa večer, tudíž vás od mikrofonu zdraví v tento čas Petr Koral na startu dalších uší a tím pádem také mám tu povinnost první vždycky také stejnou, to znamená přivítat hosta. A tím je dnes Pavel Pešata neboli Pepe Cvok, kytarista, zpěvák hned dvou kapel, Totální nasazení a Dilemma in Cinema. Ahoj.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
2: Ty tady dneska budeš trošku víc propagovat Dilemu, ale to má logické vysvětlení, k tomu se dostaneme. Ale ten prostor na to si také musíš zasloužit a okomentovat to, co ti budu pouštět. Tak odstartujeme?
3: Můžeme mít na to.

0: Naše Rádia Beat a Petr Korál.
1: No a se mnou dnes Pavel Pešata, kytarista, zpěvák totálního nasazení a skupiny Dilemma in Cinema a hodnotitel, nuže, hodnoť.
2: No, tak to byly Beatles.
1: Byly?
2: No, super.
1: No, takhle stručně z toho nevykouzeš. Proč super? Vysvětli, co tě na tom baví?
2: No, mě vždycky Beatles bavili. I když třeba některý punkový kapely nemají rádi, nebo tak.
1: To si myslím.
2: Tak jako já se za to nestydím. A normálně řekl, že jsem Beatlesák.
1: Protože ano, spousta punkerů kdysi, a možná, nevím, jestli to platí do dneška, tak Beatles byli téměř největší nepřítel, kromě teda takových těch stadionových kapel, artrockových a podobných. Mm. Že? Tak ty to tak nemáš.
2: Ne, já to tak nemám. Dělám si z toho občas legraci, ale to je normální, jako, ale muziku udělali skvělou, že jo, takže.
1: Dobře tedy. Tak budeme samozřejmě hrát i nějaké tuzemské záležitosti, česky zpívané, tak první přichází právě teď.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Sluchové ústrojí tady má v plné pohotovosti PP Cvok, tedy Pavel Pešata. A co mu říkal? Jsem zvědav.
2: No, mně se to moc líbilo a byli to asi kamarádi ze Strašic, Sex Deviants.
1: No, je to tak? Samozřejmě.
2: A tenhle tu písničku teda neznám, to bude nějaká novinka?
1: Jo, no, úplná novinka ne, ne? Ale je to novější. No.
2: Mm-hmm, tak to jsem ještě neslyšel.
1: Vy jste vlastně jako Diva Mind Cinema s nima kdysi měli...
2: I Splitko, ano.
1: Splitko, nebo i společnou nahrávku, viď?
2: Ještě mám nějaký doma, myslím.
1: Jo? Co tě na nich baví? To je, se... I tady při písničce si říkal, že to z tvého pohledu třeba nedoceněná kapela.
2: Je to nedoceněná kapela, ale ono je takových kapel nedoceněných u nás víc. A to je prostě tenhle ten styl punk rocku bohužel u nás asi na ty lidi nějak nefunguje. A myslím si, že kdyby třeba kluci vyrazili někam ven, tak by to bylo asi lepší. Ale zase nemají třeba anglický texty, ale to samý platí i o kaplách tohleho ražení, který zpívají anglicky, tak tady jsou takový nedoceněný. No. Bys kapela Krank třeba a tak dál.
1: Jasně. No, je to pravda. Ty vlastně teď můžeš srovnávat, protože jsi říkal, že ses vrátil nedávno z toho vyhlášeného britského punkového festivalu Rebellion, tak myslíš, že třeba i Sex Deviants nebo někdo z těch by tam měl šanci?
2: Já si myslím, že určitě spousta českých kapel by tam měla šanci a oni to úplně milujou. Jako já jsem si to myslel, že ne, ale viděl jsem tam třeba hrát jednu norskou takovou melopunkovou kapelu a oni sami na začátku řekli, zpěvačku měli a oni řekli na začátku prostě, co tady vlastně vůbec děláme, když na ten festival jezdí jenom samý starý skinhead a punkáči. No a přesně tyhle ty lidi tam prostě postupně naplnili sál a pak jim vykoupili stánek. A od té doby tam jezdí furt na ten festival s jezvou.
1: Tak pojďme skočit zase k trošku jiné hudbě, i když spřízněné třeba s tím punkem, protože ty sám to můžeš potvrdit, že ska k tomu punku má samozřejmě blízko, že jo? Tak co kdybychom si dali jedno skáčko?
2: No, já budu jedině rád.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: A se mnou Pepe Cvok, tedy Pavel Bešata z Totálního nasazení a z Dilemy in Cinemy. A také člověk, který je určený k tomu, aby v rámci uší posuzoval to, co znělo, to, co doznělo právě teď. Tak jak ti to znělo do tvých uší?
2: No mě to znělo jako mednes a byly to mednes.
1: Byly, no. Ale líbí, nelíbí?
2: No mně se to líbí. Říkám, dlouho jsem tomu přicházel na chuť, ale jako v poslední době jako je poslouchám dost. Mám jejich bestovku jednu takovou dlouhou. Takže to furt točím v autě. A slyšel jsem takovou historku, že údajně i Pepa Zima měli jejich desku, že si ji koupil někdy na černém trhu.
1: Ano, já tu historku slyšel taky, že si je prostě na té gramo burze někdejší komunistické, že si to tam koupil na doporučení, že dokonce jednoho mého známého údajně, a že to jako vyzkouší a prý na té další burze říkal, že to je dobrý a že si to fakt nechá, jako že to nešel vrátit.
2: Super.
1: Tak byly tam ty dechy, vy? Tak...
2: Jo, jo.
1: Dobře, tak zkusíme zase se vrátit na zdejší scénu.

přišel rok 99, pořád stejného století. Když do města přivez posel list s královskou pečetí,

0: tiše klopatá.
1: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
2: Uši Rádia Beat a s nimi dnes PP Cvok, tedy Pavel Pešata. A tady předpokládám, že si to poznal okamžitě, o tom vůbec nepochybuju. Ale opravdu upřímně, jak se ti to líbí nebo nelíbí?
3: Jo, tohle se mi líbí, jsou to starý dedatizéři, je stará sestava ještě úplně. A já musím říct, že my spolu pojedeme turné.
2: No,
3: musím prozradit.
2: To se klidně poklub.
3: A deratizéři plus kapela Pešata pojedou v říjnu turné, je tam asi 5 zastávek. Začínáme v Plzni, pak jsme v Praze, v Českých Budějovicích, v Liberci a v Brně. A ještě tam jeden koncert v Beznu. Takže to bude asi zajímavý. No, bez totáčů to zkusíme. Nemáme jindy čas hrát.
2: Skupina Pešata ti musí být díky svému názvu velmi sympatická, ne?
3: Jo. Když jsme vzpomínali ty Strašice, tak zrovna nedávno sdílela kapela Pešata, že se tam kdysi dávno byli podíleli ve Strašicích na nějaký kapele a tam jsme se potkali a já jsem jim musel ukazovat v občanku, protože mi nevěřili, že jsem Pešata.
2: No, akorát oni jsou Pešata.
3: Jo.
2: Si teda
3: ale čte se to stejně.
2: Ale čte se to stejně. Je to tak. Předpokládám, že na tom turné budete propagovat vaše nové album.
3: Přesně tak.
2: Které se jmenuje Nekupuj to.
3: Nekupuj si.
2: Nekupuj si.
3: To předtím se jmenovalo Kup si a tohle se jmenuje Nekupuj si.
2: Jo. A co si nemáme kupovat? To album? Ne, to snad
3: ne. Ne, to je text, to byla taková legrace, že tam to album se mnoho kupsy a tohle budeme Nekupuj si, tak jsem řekl Pípovi, no tak napiš text, tak to opravdu uděláme, tak napsal text. No.
2: Samozřejmě něco si z tohoto alba také pustíme, ale to až na konci, jako tradičně v úvozovkách bonusová píseň, tak teď skočíme zase někam do zahraničí.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Se mnou dneska Pepe Cvok a už v průběhu písně mi bylo jasný, že tady jsem ho opět nenachytal. V uvozovkách já nikoho nechci nachytávat, protože na téhle kapele také byl, že jo, několikrát. Jo. Tak řekni, co to bylo a jaký k té partě máš vztah.
2: No, byl to The Stranglers a k té partě mám docela dobrý vztah, protože jsem je třikrát viděl a třikrát v Anglii. A taky jsem se nevěděl jsem to hned, a teď už to vím třeba pár let, že teď tam zpívá bývalý basák z kapely Toidos a hraje na kytaru, což je zajímavý.
1: Toidos taky patří k tvým oblíbencům?
2: Taky, samozřejmě. Ale jak je to všechno propojený, jo? V té Anglii teda obzvlášť.
1: Stranglers ve své tvorbě mají, já bych řekl, spoustu poloh. Tahle byla taková popovější. Tebe to baví jako celek? Nebo máš něco raději než jiné?
2: Mě to baví jako celek. Právě ta různorodost mě na tom baví. Ale tak oni to mají hodně takový temný tu muziku. A jako, je to zajímavý teda. Teďka na tom posledním koncertě teda jsem to teda bohužel, já už jsem je slyšel několikrát, tak jsem to nedoposlouchal, protože se tam udělalo docela nevolno, protože tam bylo strašně vydecháno a nebyla sama, těch holek tam odpadlo docela dost, tak jsme už pak šli jako na vzduch, ale bylo to zrovna při této písničce.
1: Ale... tak to bylo teda symbolické, že jsem ji vybral, ale tohle jsem samozřejmě nevěděl. Dobrá, tak zase něco česky zpívaného.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Stále posloucháte Uši, stále se mnou ve studiu sedí kytarista a zpěvák totálního nasazení a také kapely Dilemma in Cinema, tedy Pavel Pešata. No a já se opět ptám, zda zaujalo a případně čím a také co to bylo, toho si asi taky poznal.
2: Tak co to bylo, tak byly to Snadi, z Pcher, tam od nás kousek, kluci, jak jsem vždycky říkal, pcherští exploited.
1: Tedy no, skupina Snad s tečkama, že jo, SNAD.
2: SNAD, dřív si ještě psali Hudební těleso. Že to je. A jinak s nima hraje náš basák s Dilemmy, vlastně Sumec, takže jsme hodně propojený, bych řekl, ty kapely všechny tady.
1: Jasný, no a vlastně tam hraje taky bývalý člen totálního nasazení.
2: Ano, samozřejmě tam hraje Šukec, no, Honza Šulgán.
1: Takže předpokládám, že ty vztahy nadále máte dobré.
2: Máme výborný.
1: A já jsem si toho všiml, že vlastně vy se nějak jako nerozcházíte moc ve zlém.
2: Ne. Když děláme Lucernu, tak se vlastně všichni potkáme. Nebo když jsme dělali Lucernu, nevím, jestli ještě budeme dělat. A kromě vlastně Martina Jandy, tak vlastně ten má nějaký problémy s ušima, tak ten už pak do toho nešel. Ale třeba ještě v tom Abatonu, když jsme dělali, tak tam byl, že jo, tam byl dvakrát. Je z toho i dívko. Takže jako určitě ty vztahy i po těch odchodech, tak vlastně furt komunikujeme. Třeba i Carlos teďka, kytarista, si spolu furt píšem nějaký nesmysly, si posíláme, občas si zavoláme, nebo se u mě zastaví na motorce.
1: Takže to je dobré, to má být. No a jenom si uteklo to hodnocení, jak se ti líbila věc od Snad?
2: Tohle to už je starší věc.
1: Je to hodně stará, no.
2: Tak jako líbila, ale teď jsem slyšel nový Snady a to si myslím, že stojí za poslechnutí. Jako je to, tam totiž Davidák odešel, zpěvák, a tak kluci nechtěli skončit, tak začali zpívat oba kytaristi a i basák Sumec. A rozdělili si ty party tak nějak mezi sebe a mají nový písničky a je to taky zajímavý. Myslím si, že i fanoušci to hodnotí celkem dobře.
1: No. Výsledkem je, pokud vím, nové třípísňové EP, poměrně čerstvé, ale to už si prostě musíte najít a sehnat vy sami. My jdeme za další kapelou.

0: Hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: A se mnou Pepe Cvok má slovo. Opět. No, jak bude znít?
2: Byli kaliforničtí NoFX. Bohužel musím říct, už byli. Snad se někdy dají zase dohromady.
1: No a jak se ti to líbilo?
2: No super, to je stará písnička.
1: Hodně stará, ano.
2: Hodně stará, ale jako mám jí rád. No, jako, i tu jejich starší tvorbu, já mám rád i ty jejich úplný začátky, když to ještě neuměli kluci, ale ty písničky tam byly. No.
1: Já mám pocit, jestli se nepletu, že tohle byla letos přesně 30-letá nahrávka, že to je z desky z roku 96, ale nechci kecat, ale mám pocit, že jo. Mm-hmm. Takže ty ano, UFX prostě ano.
2: Jo.
1: Dobře, tak uvidíme, co ty a další kapela.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat stále pokračují, tohle byla v pořadí, jestli počítám dobře, doufám, že ano, osmá píseň. A od toho, aby zhodnotil, je tady stále Pavel Pešata. Tak jdi do toho.
2: Můj oblíbený Tony Ducháček a Garáž.
1: Je to tak, ale to zase takhle stručný být nemůžeš.
2: Nemůžu.
1: Proč? Líbilo? Nelíbilo?
2: Líbilo, mám rád a byl jsem teďka asi na dvou koncertech, vlastně co Tony se dal nějak dohromady a zase funguje Garáž a bylo to super a jsem rád, že zase hrajou.
1: To je docela doporučení i pro posluchače, protože já jsem tu písničku pouštěl i z toho důvodu, že Garáž bude zítra jedním z účastníků tradičního festivalu Podviní, který je na Podviném mlýně v Praze ve Vysočanech a tam bude pět kapel celkem, Garáž to bude uzavírat a já si myslím, že to bude fajn a vůbec celá ta akce je vždycky fajn a nevybírá se tam vstupné, přátelé, to je jenom tak mezi náma. Takže Garáž, dobře tedy, tak co něco temnějšího?

0: hosti Rádia Beat a Petr Korál.
1: Sliboval jsem něco temnějšího, já si myslím, že to bylo docela temné, a že ta kapela je takovým stělesněním té temnější stránky hudby, textu. No a co na to Pavel Pešata? To zvíte se teď.
2: Zase paráda, oblíbený The Cure. Jak už jsem tě možná říkal teďka tady, takže skoro na žádném koncertě, když tady byl, tak jsem nechyběl. A jestli zase přijedou, tak určitě půjdu.
1: A na těch koncertů už bylo docela dost.
2: Bylo. Možná na jednom, že jsem nebyl, ale si vzpomínal ten dlouhý koncert, ten krávě sportovní, ale tak tam jsem určitě byl.
1: Ano, to bylo někdy 2007 nebo 2008. No. A co tě na nich baví? To musíš vysvětlit.
2: Prostě ten jeho hlas a ten styl, prostě takový temný, ujetý, takhle nikdo to nedělá. No. To je prostě osobitý styl.
1: Ale taky Cure se opět kapela, která má, řekl bych, i v rámci toho svého stylu spoustu tváří. Je ti nějaká z nich sympatičtější?
2: Myslíš temnou a ještě temnější?
1: No, tak oni mají takový jako hodně melodický i popový, že jo?
2: To polohy. Jo, hlavně se líbí všechny ty polohy asi, co jako vytvářejí, no. Jako dokážu si prostě podle nálady pustit i veselější píseň v uvozovkách, ale jako když nemáš člověk náladu, tak si může pustit i nějaký těch depresivní, no.
1: Jasně. Proti tomu se nedá říct ani popel. Tak jo, tak teď přichází poslední kapela určená ke tvému zhodnocení.

0: Dilemma in Cinema, okomentovat to, co slyšel. Tak, ven s tím.
1: No, poznal jsem zakázaný ovoce, nový nějaký.
0: Jo, že? Je, jsou úplně nové desky. Let.
1: Tak, mimochodem tak. Musím říct zdrb, že Jaris je, říká o sobě, že už je slaňák. Bydlí ve Slaným. Jo, teďka.
0: Novida.
1: Našel si tam naši bývalou prodejkyni a čekají spolu dítě. Takže dobře, Jaris, já to takhle řeknu, dobře, seš slaňák.
0: No a co je jejich nová písnička? Jak se ti líbila?
1: To je to takový prostě klasický ovoce. Jako, asi už to jiný nebude, to je jako já už nebudu dělat jiný písničky, tak Jaris taky asi bude dělat furt takový. Lež se přetvařovat a vymýšlet nějaký, co člověku nesedí. Já myslím, že to je v pořádku.
0: Vy jako totální nasazení vlastně máte bubeníka, který zakázaný ovoci hrál,
1: no, hrál. Martin hrál v ovoci, ale Martin hrál v různých kapelách, to je vynikající bubeník.
0: No a jak vůbec v totálním nasazení vypadá aktuální situace?
1: No super, máme skvělou sestavu, vydali jsme teďka taky nový album a myslím si, že
0: jasně,
1: že
0: nám na jaře tady byl Sváťa Šlapt, ano.
1: No a jako Martin se i podílel hodně na té tvorbě, vlastně na aranžích a tak dál, takže jako myslím si, že jako fakt nám to teďka skvěle šlape, jako vždycky nám to skvěle šlapalo, ale je to zase, jsme zase podle mě vokus dál, no jako to hraní je úplně super teďka. No,
0: no ale my si teď pustíme tu druhou tvoji kapelu, se kterou si vlastně sám děláš konkurenci. Již to přeženu, to je samozřejmě legrace. Takže si dáme něco z nového alba Nekupuj si od Dilemma in Cinema. Tak já jsem si tě ptal, co by se zahrál, tak to řekni i ostatním. Ta písnička je tam připravená.
1: Jo, jo, je to písnička Večírek pro Joe číslo 6.
0: Ano.
1: To už je vlastně 6. od Joe'ovi. A inženýr Pípa vždycky napíše texty, takže já o tom nemůžu moc říct, ale je to prostě o Joe'ovi a připadá mi teda, jako kdybych to řekl, takže z Joe'a se stává čím dál tím větší prasák, bych tak řekl, jako během toho období, ale tak uvidíme, třeba zase to nabere jiný kurz.
0: Uvidíme. To byl Pavel Pešata, děkuji za návštěvu. Ať se daří oběma tvým kapelám. Loučí se i Petr Korál a teď už Dilemma in Cinema a avizovaná píseň Večírek pro Joe'a 6.

0: Radio Beat. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Protherm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Protherm.cz.
1: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
2: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
3: Čau Beatáci, pěkný středeční večer. Já jsem Ota Seman, pohled na hodiny mi říká, že je nejvyšší čas, abychom se pustili do živáku, protože hodiny tady ve studiu ukazují nějakých 2,5 minuty po 20. Je středa 2. září, svátek mají Adély, nezapomeňte pogratulovat. Znáte-li nějakou Adélu, máte-li někde po ruce doplnit písní, to můžete, pokud se dovoláte sem do studia. A volat můžete na 210 32 33 34. Hrajeme dneska jenom živáky, jo, abych vás jako upozornil a uvedl do obrazu. Většina z vás to samozřejmě ví, ale třeba jsou i tací, kteří netuší. Takže živáky vyloženě jeden za druhým jsme bez lupenu v kotli a můžete si o ty živáky nejenom volat, ale můžete taky psát, a to na býťáckou apku, tam je to úplně nejzásadnější záležitost, stejně tak tam můžete namlouvat vzkazy a můžete taky psát na SMS bránu 720 001 222, případně třeba využijte i maily. Takže všechny ty kontakty máte určitě pohromadě sesumírovaný a můžeme si dát hned první živák. Ten bude od kapely Chicago.

0: Tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Ahoj, to je Lukáš.
3: Čau Lukáši.
2: Zlibiša.
3: Co, ještě si tam něco dodával, já jsem tě blbě slyšel?
2: No, Zlibišan.
3: Jo, ty jsi Zlibišan, tak jo. Tak Lukáši, co by si chtěl za živák pustit dneska?
2: Já bych chtěl něco Iron Maidenu, ale teď říkám, co to bude, jo.
3: To většinou je dobrý, když máš už promyšlený, než zavoláš, jo, že třeba víš, co chceš.
2: No, já už to mám promyšlený.
3: Ano, volat, jo, tak... a pak teprve řešit, jestli ale... něco vůbec chceš, to už je složitější, že jo?
2: Tak tam dáme 7. syna.
3: Jo, a dopočítáme se těch 7 synů a tak? Asi jo, ne, co?
2: No, to...
3: Tobě dělá trochu problémy ta komunikace, že jo? Řekněme si to na rovinu. Ty se stydíš mluvit do rádia, hele, chlape.
2: A počkej, jako, jak na to přišel?
3: Protože tam je vždycky chvíli ticho, pak něco řekneš, pak zase nevíš, jestli máš něco říct. Ale dobře, hele, domluvili jsme se na tom, že si pustíme 7. syna, takže si dáme Seven Son of a Seven Son od Iron Maiden a živě samozřejmě, jak taky jinak, že jo?
2: No.
3: Tak se měj, čau.
2: Čau.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli.
1: Napsal mi Víťák Zdeněk, že by v dnešních živácích, tedy bez lupenu v kotli, chtěl slyšet Davida Bowieho, a to píseň Heroes, pokud by to šlo. No, jednu nahrávku živou tady mám, bylo to z Glastonbury z roku 2000, takže si ji teď můžeme klidně dát. Tady je David Bowie a jeho Heroes.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Tohle je hezká zpráva, která mi tady přišla přes beatiáckou apku. Píše Luboš, píše ahoj, slyšel jsem dobře, že se na živáky může i volat. Už delší dobu jsem živáky neposlouchal, nebo jsem se na to tolik nesoustředil, ale pamatuju si, že Honza vždy říkal, že se nevolá a výhradně jde pouze o písemná přání. Takhle, už se volá, časy se mění, někdy se to funguje, ale já bych stejně doporučoval využít beatiáckou apku, protože to je nejistější způsob komunikace. Konec konců i tahle písemná verze z apky je toho důkazem. Když tam namluvíte ten vzkaz, máte to jistější, protože dovolat se sem není vždycky úplně jednoduchý. Jo, přeci jenom nejste sami, kdo volá, to telefonní číslo je jedno, těch telefonátů je moc, takže když to namluvíte, když máte v mobilu apku a na tu apku ten vzkaz namluvíte to, co byste chtěli pustit, tak je to úplně nejlepší a nejjistější varianta. Jo, já to tady zpracuju a jdeme do vysílání. A teď ještě k tomu, co dál píše Luboš. V každém případě bych si dal živák od Foreigner Jukebox Hero, pokud možno, jak je verze v kombinaci s All the Love, alespoň budeš mít čas se jít v klidu vyčůrat, mi tady napsal Luboš, což je vlastně svým způsobem pravda, protože tenhle ten kousek má kolik, no, bezmála 9 minut, tak si ho dáme, tady jsou Foreigner a tahle parádní pecka, kterou zkombinovali ještě s tou velkou parádní písní nebo s tím velkým parádním songem od Led Zeppelin. Foreigner.

Radio Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Míťáci, vstupujeme do druhé hodiny dnešních živáků na Beatu. Tedy jsme bez lupenů v kotli, já jsem Ota Semana, přeji vám příjemný poslech. Pláštěnky potřebovat nebudeme, dneska nezmoknem, i když je to tady živě pěkně, tak vlastně to můžete celý užívat z domova, z tepla domova. No a v pohodičce si třeba i objednávat nějaký ten živák. Jednak telefonicky na 210 32 33 34, písemně to můžete dělat přes Beatáckou apku, přes SMS bránu, ta je 720 001 222 anebo mailem na studio@radiobeat.cz. K té beaťácké apce už jsem to tady zmiňoval, tak když se k ní vrátím, když to tam namluvíte, tak je to vlastně taková, řekněme, skoro nejistější cesta, jak se to dostane sem ke mně do počítače. Takže beaťáckou apku, nemáte-li ve svém mobilu, nainstalujte, je to zadarmo, nic za to neplatíte, určitě to stojí za to mít po ruce tuhle záležitost. Tak se na to, když tak mrkněte, je to volně ke stažení. To je jedna věc, no a teď už se můžeme pustit vlastně do dalších nějakých těch živáků. Mám tady George Harrison, My Sweet Lord, samozřejmě jak jinak než živě, a za chvíli se budu věnovat tedy dalším vašim přáním.

0: Kto žije?
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Volala mi Alča z Mohelnice, jenomže telefonát se mi nepodařilo uchovat a tím pádem, jako mojí blbostí samozřejmě, protože jsem prostě zmáčkl špatný tlačítko, to vám řeknu na rovinu a přiznávám se k tomu bez mučení, že tedy ten telefonát si neposlechnem, nicméně vám můžu sdělit a přetlumočit, že Alča z Mohelnice chtěla pro dnešní večer pustit živě Ozzyho Osbourna, Mr. Crowley. Takže si tuhle nahrávku můžeme právě teď společně vychutnat. Tady je Ozzy.
3: Have you had a good day today? Okay, here's a song called Mr. Crowley.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Nabít.
1: Opět je tu další přání, které přišlo přes Býťáckou apku v písemné podobě od Míry z Karlových Varů, tedy když napsal KV, předpokládám, že to jsou Karlovy Vary, takže je to v podstatě krajan. Ahoj, o to chtěl bych nechat zahrát pro moji dceru Adelku, která má dnes svátek, od Metallica Enter Sandman z nějakého živáku, to bychom mohli najít. Byli jsme spolu v květnu v Berlíně a bylo to skvělý. Teď jí mám už třetí měsíc v Řecku na brigádě. V sobotu už k nám přiletí, moc se těšíme, díky Míra, Karlovy Vary nebo KV. Doufám, že poslouchá v Řecku. Takže si dáme Enter Sandman, Metallica a všechno nejlepší pro Adelku.

Oh yeah? Oh yeah? Oh yeah!

0: Thank you from Metallica.
1: Klasický rock na beatu.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, hezký večer, volám do živáku.
2: No, čau, a kdo jsi?
1: Petr, jo, Petr, pardon.
2: Čau Petře, čau.
1: Jo,
2: tak
1: čau.
2: Povídej, co bys si chtěl za živák?
1: No, chtěl bych živák od Stratovarius Infinity.
2: Infinity od Stratovarius. A myslíš, že to živě někde najdu, jo? To jako není úplně jistý, jo?
1: No, snad jo.
2: Ale můžeme to zkusit.
1: No.
2: Infinity, já zkusím tady vylovit musím říct, že to tady mám, jo? Je to bezmála desetiminutový kousek. Stratovarius Infinity. No. Čověče, a ty posloucháš takovýhle specialitky, víš, jako?
1: No, taky, no.
2: Taky. Jo, a,
1: no.
2: Jako, že,
1: skoro všechno poslouchám.
2: Skoro všechno. Tak dobře, teď si dáme Stratovarius, ať to tam máš komplet. Jo, měj se, čau, ahoj.
1: Děkuju, hezký večer, jo, díky, ahoj.

Radio Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Nabito jsme minuli 22. hodinu a to znamená, že jsme ve druhé polovině dnešních živáků, tedy bez lupenů v kotli. Opět si budeme i v této hodině nějaké ty živáky hrát na vaše přání, býťáci, to znamená, že můžete i nadále ovlivňovat tohle vysílání tím, že budete sem do studia buď se pokoušet telefonovat na 210 32 33 34, úspěch není zaručen, bývá linka obsazena, a nebo případně můžete využít naši býťáckou apku, kde namluvíte vzkaz na nahrávátko a odešlete. Je to jistější varianta, jenom jako doporučuju, jo, jak se dává vždycky takový to doporučení, tak v tomhle případě bych já tedy skutečně doporučil tuhle záležitost, pokud nemáte ve svých mobilech, nainstalujte. Jde to na býťácký apce i písemně, pokud se vám nechce, není vám do řeči třeba, to se může stát, můžete písemně, můžete psát taky maily na studio@radiobeat.cz a nebo případně SMSky na 720 001 222. Já jsem Ota Seman, pouštím živák Pearl Jam a za chvíli se pustím do dalších vašich přání.

0: to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Jeden živák za druhým, tak to chodí bez lupenu v kotli tady u nás na Beatu. A i dnes večer tady tedy plním vaše hudební přání na jednotlivý živáky. Napsal mi Bíťák Honza, píše SMS-ku: ahoj, moc bych chtěl Krausberry. Za starých časů, jsem ročník 61 a už trochu nostalgický. Starý časy, Krausberry, tak jak je zahráli v Malostranský besedě, jsou tady právě teď pro Honzu.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beatu.
1: Píše mi do dnešních živáků na Beatu Bíťačka, která si říká Radka Dickens. Píše, zdravím všechny do studia, můžu poprosit o nějaké kysáky pro Lošu, aby se nám konečně uzdravil. Nič ani nevím, že je chabrus. Každopádně, ať se tedy Loša uzdraví, dáme si rock and roll all night. Tady jsou Kiss.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, ahoj, tady je Honza z Mohelnice.
2: Nazdar Honzo z Mohelnice. Tak povídej, co děláš dneska večer? Co děláš dneska večer ve středu takhle?
1: Prosím?
2: Co děláš ve středečním večeru? Jaký jsi měl den, se tě ptám. No, to konverzace.
1: Krásný den. Jako něco jsem pojedl a jo. Teďka jsem spokojený a chtěl bych zahrát jako, kdyby byl živák Menovru.
2: No.
1: Jo, Kings of Metal.
2: Jo, tak to bychom mohli, člověče, to bychom mohli zkusit zalovit a vylovit tuhle tu parádní záležitost.
1: To je nesmírná, jako.
2: Tak jo, hele, podívám se, vylovím, pustím, jo, a ty si užívej plný břuch a zároveň dobrou muziku. Měj se, čau.
1: Ahoj, čau.

0: bez lupenu v kotli.
1: Blíží se nám nabíto 23., ale to nic neznamená, protože až do půlnoci plním vaše přání na živáky, tak jak to každou středu ostatně je. Bez lupenu v kotli si budeme i nadále hrát tu muziku, kterou vy si prostě naporučíte. Tak jako to udělal Roman z Českých Budějovic. Píše, ahoj, můžeš prosím zahrát v živácích Jura Heap July Morning. Od včerejška dělám zásoby dříví na zimu, znáš to, až se zima zeptá. Tak nějak pro ty, co jsou na tom podobně a kterým se navíc líbí tahle muzika. Díky, Roman, České Budějovice. Jura Heap, July Morning.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Před nějakou chvílí jsme minuli 23. hodinu, takže vstupujeme do poslední hodinky dnešních živáků na Beatu. Jsme bez lupenu v kotli, já jsem Ota Seman a ještě i v téhle hodině budu plnit vaše hudební přání, takže můžete zkoušet na 210 32 33 34, zkoušet přes beatáckou apku, nechat vzkaz, ať už tedy zvukovej, případně písemný, a nebo můžete využít i naší mailovou adresu studio@radiobeat.cz nebo případně taky SMS bránu 720 001 222. Pojďme tedy do té hodiny vkročit společně s kapelou Police. Every breath you take.

0: To žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Píše mi Beaťák Honza do dnešních živáků. Píše pěkný večer všem Beaťákům. Měl bych přání na jeden živák. Chtěl bych si zpříjemnit rozvoz jídla, kterým si jako chudý student přivydělávám. Dal k tomu smajlíka. Začátkem května jsem byl na koncertu Erika Claptona v Praze a nemůžu to dostat z hlavy. Proto bych poprosil o píseň Layla anebo Tears in Heaven. Díky a přeji všem pěkný večer. Já si myslím, že Layla se teď hodí naprosto skvěle. Jdeme na ní.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beatu.
1: Sahám taky do SMSek, který mi tady přišli, tak jedna z nich je od Indiana z osady Skalice. Píše, čau Beate, co něco od hudby Praha, potažmo jasné páky pro mého tátu, díky Indian. Tak když je to pro tátu, mohla by to být píseň Máma táta, která je taky uvedena do beatové síně slávy, respektive byla uvedena do beatové síně slávy. Takže je to velmi slavná píseň a my si ji právě teď dáme živě, samozřejmě, jak jinak.
2: Všichni!

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Bíťák Karel mi píše přes bíťánskou apku a má jedno velký přání. Chtěl by slyšet kapelu Krucipisk v těch dnešních živácích. Láska je, víte co? Tak to je ta píseň, kterou si právě teď od Krucipisku poslechneme. Samozřejmě živě, tak jak ji zahráli v Karlíně v roce 2022. Tady jsou.

dead.

0: Bez lupenu v kotli.
1: S dalším přáním do dnešních živáků tady na Beatu se přihlásil víťák Lukáš, který by si přál Petra Gabriela, konkrétně skladbu Mercy Street. Tak lovím tady na jednom živáku z roku 2006, na kterým tahle ta píseň zazněla, je to zase bezmála desetiminutovka, krásná záležitost, pojďme si tedy vychutnat tyhle tóny písně Mercy Street Petra Gabriela, jsou pro Lukáše.

0: krásný večer, býťáci. V tuto chvíli už je tu spolu s vámi Jirka Rogl a tady naproti mě, přímo u nás ve studiu Rádia Beat, usedl dnes jako můj milý a tentokrát i velice vzácný host, fotograf, ale taky třeba DJ Roman Black Černý. Ahoj, Romane.
1: Dobrý večer, vážení posluchači. Je to prvně v životě mém, že jsem na Rádiu Beat konečně.
0: Ale ty ho posloucháš.
1: Ale poslouchám ho sám. Tak samozřejmě, všichni jsme tak trošku beatem, no.
0: Já jsem se tě právě rovnou chtěl zeptat, jestli to DJování stále platí, nebo už si ty gramce pověsil na
1: řadí. Ne, gramce jsem vůbec nepověsil, naopak je to už to je takový skoro jediný hudební médium, který nám doma funguje. Mám několik gramofonů, mám 12 stovky DJský, mám vybruju si krásný starý Lenka a Torenci a mám spoustu starých krásných zesilovačů Sansui a Macintosh a mám velkoobjemové bedny typu JBL.
0: To je něco jiného, když to má ten objem, než
1: ale já jsem si na tomhle tom ulít jako už v dobách, kdy se to dalo kupovat na blešákách ještě třeba v 90. letech za pár korun a ještě to fakt nebyl ten vintage. Dneska opravdu tyhle ty věci už jsou zase o 30 let starší a chtějí za to spoustu peněz, ne že by to lidi kupovali, ale je toho míň a míň, třeba konkrétně ty bedny se blbě posílají po světě, že jo, takže to, ty musíš pro ně si dojet. A ty zesilovače se zase blbě opravujou, protože už je míň a míň lidí na to. A samozřejmě ty kondenzátory vytejkají a dá se to opravit, ale už to třeba zní jináč malinko nebo tak, ale takže jako já jsem si dělal zásobu zesilovačů typu Pioneer Marantz.
0: To je hustý, no.
1: A vždycky, když nějaký odešel, tak jsem měl kam šáhnout, jako jo, a zůstalo mi to do dneška, já jsem
0: pořád... Tak kdybys jeden měl nějaký, hele, abych měl zájem.
1: Ale sehnat teda, že, hele,

0: To určitě máme, jako, ale říkám, já jsem zůstal v té postlampové éře, jakoby v tom zvuku měkkým, kdy ještě ty vaty byly nějak poctivý a vlastně jakoby ten vinyl byl na vrcholu jakoby svých jakoby, technických jakoby mástrů, že takhle, v dnešní době se dá koupit spoustu releaseů vinylů, dávejte si pozor, ne všechny znějí dobře, protože...
1: No jasně, no, to je velká věda tohle.
0: No, protože ty lidi, co to vydávají, to fakt dělají jenom za prachy a ty mastery jakoby dostanou se ke špatným, neupravujou to nějak moc a samozřejmě, že VG minus originální vydání bude vždycky mít něco víc do sebe, než některý špatně udělaný release.
1: Já si vždycky ty VGčka tak nepamatuju, jak to správně má být, víš to.
0: Ale jako je to VG minus VG, VG plus, mint a tak
1: a
0: nějak...
1: mint je jako dokonalý, že to je, ne?
0: No,
1: je
0: mint je jako dokonalý jako... a pak jsou ještě takový ty, že vlastně nikdy nehranej, že to je ještě ve obalu a jako vlastně a znám spoustu lidí, co sbírají desky, já je nezbírám. Já si
1: to,
0: jako...
1: já jsem právě to, že ten nejseš ten, co se s nima mazlí v rukavičkách, to prostě hraješ.
0: Ale mělo by se, když... Já mám myčku desek, což je důležitý teda, takže to spousta lidí si myslí, že jsem strašný hifista v tomhle směru, ale ty desky, když nemeješ, tak jako je to, tak oni fakt nezněj, jo. Za prvé jsou statický, za druhý se tam za ty léta normáždí spousta prachu a když ta deska není jako sedřená, že se po ní nešlapalo, tak strašně moc to udělají umejt jednou za čas. Mám dobrou myčku, jako jo.
1: Hele, já myslím, že bychom rovnou na úvod tam mohli něco šoupnout, nějakou muziku, co máš rád. Já jsem mi třeba rád, když tady zazní něco třeba takovýho míň obvyklýho, nebo
0: tak míň obvyklýho, hele, já začneme mi mládím, co mě nejvíc ovlivnilo. Spousta věcí, jako jo, samozřejmě, ale co mě hodně jako ovlivnilo, když jsem v 79. objevil skupinu Ramones.
1: No je, to jsou nenáčci.
0: A dokonce jsem vlastně, jako jsem najednou se podíval do zrcadla a jsem říkal, ty vole, já vypadám jak oni, ty, jako jo, my jsme nosili ty čínský bílý tenisky, džíny lehce roztrhaný, protože já jsem furt
1: kolena
0: udělal
1: vět,
0: po kolenou. Já měl vždycky roztrhaný kolena a koženou bundu jsem měl taky, krásnou, malou. A vlasy jsem měl...
1: Vlasy, ofiny,
0: no, já měl toho Castrola věčně, takovýho nějakýho...
1: Měl, aby si viděl do hledáčku, ne?
0: No, ono spíš to nám dovolili na školách, víš, taky, jako jo, prostě, jako oni jako to nechali předůstat, ale...
1: Ty jsi 64. a 6. No. Takže to je... To
0: víš,
1: tak
0: jak to bylo.
1: Stejný,
0: já jsem, hele, já jsem, když chodil do třetí třídy, tak mi rodiče, rodiče mýho kamaráda, co byli spolupracovníci mojich rodičů v práci tehda, napsali do Žákovský, si nepřejí, aby jejich syn byl nucený chodit k holiči. A já jsem si vymámil od rodičů to samý, takže jsme byli jediný takový dlouhovlasní prostě ve třídě, který učitelé nemohli s nima nic dělat, protože rodiče se to nepřáli. Ale samozřejmě byl tam jako nějaký limit, prostě máničky to nechávali co nejdál, my byli takový v té dílce Ramones, no.
1: Dobře, tak tam a máš něco to, konkrétního.
0: Ale dvě nejzásadní, počkej, já vždycky říkám Teenage Lobotomy, a co kdybychom dali Blitzkrieg Pop?
1: No jasně.
0: Z první desky, první úvodní skladba.
1: Jdeme na ní.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Roman Black Černý je mým milým hostem na Rádiu Beat a ty jsi byl jedním z posledních a zároveň nejmladších lidí, kteří byli za toho komunistického režimu nuceně vystěhováni v rámci akce Asanace. Že?
2: Ano, akce Asanace probíhala na různých krajích různým způsobem, ale věděli jsme, jak to probíhalo v Praze. A já jsem byl z malého města Sušice, který spadalo pod Plzeň, Klatovy. A v té době tam bylo jako největší procento signatářů v 70. letech Charty 77 a strašný kvanta jakoby mániček, který se opravdu zajímali o kulturu a byli spolumajitelé třeba Nový Výsky, což bylo chalupa, kam se dělali ty festivaly třetí kultury, kde hráli Plastic People, Umělá hmota a podobně. A ta Sušice byla fakt jako úžasná, jako by ty bratři Černegové a různě tam nám nosili hudbu, jako prostě měli jsme kamarády toho Radka Dvořáčka v Americe, který nám posílal desky Velvet Underground, Captain Beefheart, Jonathan Richmond, věci, co jsme v životě, by nepřišli na ně ani tady na burze nikde, jako ani v Německu prostě. A to bylo úžasný, jako jo, takže jako tam... Takže z týhletý bandy já tam jsem, no a samozřejmě, že jako...
1: A to nebyl vyloženě disident, si myslím,
2: vyloženě ne, tak mě začali brát na výslechy někdy, ještě mě nebylo ani 17, a což teda bylo, vzhledem k tomu, že celá Asanace byla protiústavní, tak už jenom brát jakoby na výslechy disidenty a nechat je podepisovat papír o mlčenlivosti, aby se to nedozvěděli rodiče a nikdo, že je vyslýchají, tak to taky jako nebylo košer, z toho oni jako nebyli úplně nadšený. Ale prostě brali mi na výslechy a my jsme tehdy netušili, proč to je. My jsme mysleli, že opravdu děláme nějakou protistátní činnost a tu jsme jako dělali, že nás bavil Big Beat, za to jsme vlastně dneska dostali všichni za třetí odboj medaily. Jsme asi jediný stát, takový super kocourkov, kde dostanete medaily za hrdinství, za to, že jste mládí poslouchali Big Beat. Ale ne, já to zlehčuju. Ne, ale samozřejmě dostali se nám do rukou věci, jako je listy Charty 77 a tak dál. A věděli jsme, co se děje, jezdili jsme na ty kapely tehda. Ale vlastně těm estebákům šlo nás jakoby rozbít ty bandičky, vytipovat si různý předáky těch grup lidí a donutit je k vystěhování. A to donucení k tomu vystěhování bylo takový pozvolný a oni věděli, jak na to, a v podstatě jakoby, když vám bylo jako mě 19 let, když jsem odcházel, tak jako samozřejmě, že to je roztržení rodiny, o tom teď nechci mluvit, jako není to příjemný se loučit s rodičema a vědět, že nikdy neuvidíte třeba.
1: Ale myslel, že je to na věky, ten bolševik.
2: No jasně, ale tak zase záleželo na tom, jak moc rozumní byli rodiče a věděli, jakoby tvoje vyhlídky, jakoby v tom státě věděli, že chceš studovat něco. Když to řeknu blbě, film, fotografii, nebylo možný. A chtěl by si dělat něco v tom oboru, nebylo možný za tý normalizace samozřejmě. A zbývalo tě jenom takový to poflakování se po hospodách a stýkání se s tím disidentem a dělání v kotelnách. A plus tam hrozila vojna a takovýhle věci, co každý říkal, tati zocelí. Já jsem se toho bál, já jsem modrou nikdy nedostal, protože mě furt odročovali a estebáci to hlídali, aby mi nedali tu modrou. Aby mě měli tak nějak víceméně v šachu a mohli mě snáž vystěhovat. Ale prostě pak najednou přijde moment, že si říkáš, dobrý, co já tady budu vymýšlet v roce 83. Jsem mladý, chci studovat, jako já jsem se fakt poctivě 10 let učil anglicky a věděl jsem, že chci jít do Spojených států někam. No
1: ty jsi, aby jsme to shrnuli, přes Vídeň emigroval do Austrálie.
2: Já jsem nakonec do státu se nedostal, protože to bylo složitý.
1: Ale
2: výzově,
1: tak jsi žil v New Yorku, ale to už...
2: Taky jsem tam žil, ano. Ale odešel jsem do Austrálie, kde to bylo víc než úžasný a tam se vlastně dostaneme k té hudbě. Já jsem přišel do Melbourne a aniž bych tak nějak tušil, aniž bych to vyhledával, tak během týdne jsem se dostal. Zkamarádil s lidmi, že jsme chodili do takového alternativního kina, který se jmenovalo Valhalla, kde dávali ty klasický film noir filmy typu Apokalypsa nyní a Stanley Kubrickovo filmy a další Andy Warholovo filmy a tak dál. A já jsem se seznámil s lidmi, jako byl Ben Lomperier, Chris Hughes, který ho možná tady znáte, jako je to bubeník skupiny Once Upon a Time, později Fatal Shore, a dodnes ještě dělá projekty s Philem Schoenfeldem, s kapela, s různýma kapelami, že
1: Ben a ten, že Berlín. A na Schoenfeldově, že jo?
2: Ano, ano, teď jsem byl ve čtvrtek, no. Ale to, takže přes něj jsem se seznámil s lidmi, jako byl Bruno Adams, Simon Bonny, Bronwyn a další, což byly z kapely Once Upon a Time, Crime the City Solution, a znali jsme se, a já jsem to tak nějak bral jako OK, a já vlastně jsem ani jako ne, si toho nějak jako nevážil, že jsem se ocit jako kamarád a uprostřed té nejzajímavější postpunkové australské scény, kdy opravdu to postavilo jakoby Austrálii jako na mapu kultury, protože tam do roku 72 byl jenom bambus, jo. A pak se to trošku začalo kulturně někam hejbat a ta punková scéna tam byla fakt zajímavá, kapel jako byly.
1: No, ale
2: co
1: jsme teď něco dali z té australské scény a pak na to navázali nějak?
2: Ale tak něco klasického z té australské scény, hele, dobře, počkej, hele, co mě jakoby v roce 82 vydala kapela Beasts of Bourbon svoji první desku. A potom tak různě se poflakovala po alkoholických a protidrogových léčebnách a my jsme si říkali, to by bylo dobrý, kdyby se někdy dala ta kapela dohromady. Dala, ale až v roce 91, nebo samozřejmě ty koncerty jsem viděl, ale v té době v roce 85 to bylo nemožné je na něj jít živě a tak jsme si tu desku tak, a oni pak v roce 90 vydali další desku a že bychom si pustili Beasts of Bourbon. A z té desky z roku 90 nebo 91, no, Tale of the Dragon, nebo tak nějak se to jmenuje?
1: Dobře.

0: Rogla na Rádiu Beat.
1: To byla muzika parádní, kterou vybral můj host Roman Black Černý. A my už jsme se podívali do Austrálie, už jsme tam nahlídli k protinožcům, slíbili jsme, že se vrhneme i na tu muziku. A kromě toho, ty jsi tam taky vystudoval Sydney Technical College. Je to
2: jo,
1: tak,
2: jo, Sydney Technical což College, což jako byl úžasný, takový specifický teda, no. Kurz fotografie, který do té doby víceméně neexistovaly. V dnešní době jich najdete mraky, jak soukromých, tak, ale tohle byl jakoby státem podporovaný kurz, což vymyslel Michael Langford, což byl autor Ilford Manuál fotografie, což byl jako taková bible fotografická do té doby. Ona vyšla ve dvou formách, jako Ilford a pak Manuál fotografie, ale víceméně ten Michael Langford byl jakoby největší autor její a tam jste našli jakoby všechno a vlastně oni z té knihy tak nějak vycházeli, takže to nebylo až tak jakoby umělecká škola fotografie, byla to jakoby umělecko-průmyslově zaměřená škola s tím, že i nás jako od druhého ročníku tlačili, že musíme pracovat jako asistenti a chodili jsme už pak jenom večer do školy. A bylo to vlastně jakoby první jakoby komplexní velká škola, která se do té doby to byl jako učňovský obor jenom, jako jo, prostě se vyučit fotografem. A stejnak jste museli jakoby být vyučený nějakým mistrem, jakoby vlastně fotograf, dokud nepracoval jako asistent pro nějakého slavného velkého fotografa, tak vlastně jakoby neexistovalo na to nějaká škola, která by ho naučila a hodila ho do jakoby do toho víru pracovního, jako, jo, což ta fotografie byla v té době velice jakoby složitá, obsáhlá, jako v dnešní době lidi říkají, co je na tom, jako všichni máme mobily, všichni fotíme, všichni máme, i kdyby jsme dostali foťák s autoexpozicí, tak to bude fotit. Samozřejmě, že to takhle nebejvalo dřív a v profesionální fotografii to dodnes není, protože tam mixujete spousta jakoby dalších věcí, externí blesky, stálý světla, denní světla a jako ty techniky, tam strašný kvanta.
1: My bychom, Romane, tě skáču, no, že mohli říct možná, že my se známe právě z fotolaboratoře,
2: jo, takhle,
1: kde ty si,
2: ale
1: my jsme tě vyvolávali ty filmy, že?
2: Ano, vlastně, ano, a já když jsem, ale tak já to teda shrnu jenom tak, já jsem odjakživa fotil, pak jsem chtěl natáčet filmy, jak jsem si pořídil spoustu super osmiček na Swinburne College of Film, jsem se nedostal v Melbourne, ale dostal jsem se o rok později na tento kurz fotografie a tím, že jsem vždycky jako fotil, tak vlastně mi to přišlo jako takový přirozený a vlastně a já jsem pak začal hodně asistovat módním fotografům, jak
1: jsi pro ty lifestyleový časopisy.
2: No a módní a lifestyleový, tak samozřejmě jakoby vlastně, jakoby to, co nás živilo, ty módní byly časopisy, jako byl Vogue, Elle, Cosmopolitan a pak bylo pár takových těch lifestyleových, kde ty peníze tolik jako nebyly, ani jako, ale jako byly HQ časopis nebo Rolling Stone, Smash Hits, pro který jsem pracoval léta, jako pak později pro Rolling Stone a HQ časopis rovněž.
1: Ten je zásadní, jo, Rolling Stone.
2: Já když jsem dělal moji první práci pro Rolling Stones, to byl pro mě jako, to byl prostě životní krok, to bylo jako, já nevím, to byla k promoce prostě.
1: Já myslím,
2: jako,
1: že to dítáci znají, že ty nádherný fotky a my používáme často ty žebříčky, že vždycky říkáme nejlepší kytarista podle žebříčku časopisu Rolling Stone.
2: Jo, je to takový mainstream a vlastně je to hodně to odpovídá to, co lidi poslouchají na rádiu Beat, jako třeba 500 nejlepších časopisů Rolling Stone je vlastně, tady by všechny měli být někde v regále.
1: I když seš na 149. místě, tak je to furt podsta, protože
2: ano,
1: tam
2: ano,
1: se
2: ne, jasně, někdo, jasně, no. Tak protože to těch, to je jako sbírání desek, nezbírejte nikdy desky, nikdy nedosáhnete čísla, kdy budete spokojení.
1: To jsou hromadiči.
2: To je pak hromadění, spíš je lepší to redukovat na takových jako 5000 desek maximum, protože to je tak jediný číslo, který jste schopni jako obsluhovat a poslouchat, jinak se z toho
1: nežáte. Propadnout k sousedům pod váma.
2: Je to těžký a běda, když se budete stěhovat a musíte se o to starat a mejt to a pouštět to a když se desky nepouští, tak je lepší je pustit dál, protože je spousta lidí, co tu desku chce a bude nadšená si na disku.
1: Ale rostoucí hodnotu pořád.
2: Ale jako jo a ne, ono to vždycky něco vyskočí trošku, pak to zase najde nějakou rozumnou. Já jsem jednou zdědil po slavným fotografovi, jmenuje se Ben Watts, mimochodem bratr slavné Naomi Watts z herečky. Mulholland Drive, znáte všichni. A tak on se stěhoval do New Yorku tehdy, já jsem stále žil v Sydney a on mi dal dvě přepravky, tak banánovky, svých desek, které byly zase jakoby ve stylu fusion, funk a jazz a tak, takže já jsem pak zase díky nim jsem začal jakoby DJovat na rádiu Triple J, protože tehdy to bylo doba, kdy když jste chtěl přinést do rádia něco novýho a zajímavého, tak to nešlo stáhnout jakoby z éteru.
1: No jasně, no.
2: A nešlo si vypálit CDčko a skopírovat, jako jo. Mohli jste si dělat jenom jakoby kompilace na čtvrtpalcový kotoučový pásky nebo kazety.
1: To jsme nahrávali.
2: Ano, a nebo to mít na vinylu. Takže jste chodil do rádia na svůj dvouhodinový jakýkoliv pořad prostě s hromadou desek, který tam byly dva gramofony a takhle se to pouštělo, no.
1: Tak já myslím, že bychom mohli dát zase nějakou muziku, zase jo, něco vyber.
2: Tam jsme se posunuli, no. Já jsem potom teda ještě bylo období takový, že jsem strašně moc, jakoby jsem dlužil tomu New Yorku, že jsem tam nežil a dostal jsem se tam bohužel pozdě, až po 90. roce. A to už bohužel se z New Yorku stával takovej ten skanzem a už tam už se jenom mluvilo o tom, jaké to bylo v 80. a 70. letech, ale samozřejmě, že jsem se tam sešel se spoustou postpunkových legend, jako byl Richard Hell a Joey Ramone, Didi.
1: Jsi stihl ještě.
2: Jo, tak to Joey byl můj soused a Didiho jsem znal díky tomu, že jsem se znal dobře s fotografem, který se jmenoval Robert Buča, který jim chvíli dělal manažera. A zval mi vždycky na mejdany k Didimu tam, takže s tím jsem se znal, Didi byl úžasný. A Joey byl takový nemluvný soused, kde jsme nakupovali ve stejném supermarketu, až jsme teda tak dlouho jezdili pod zemku.
1: A kolik měřil Joey? Měl 2 metry aspoň, ne?
2: On byl vyšší než já, ano, on měl tak 198 2 metry, protože já mám 188, takže on musel být v těch řádech 90.
1: Jak se jako lámal vždycky, že?
2: Jo, on byl úžasný, jako nikdy mu nebylo vidět do očí, samozřejmě nosil dioptrický tmavý brejle, i když venku byla tma. A byl takovej vždycky dost, když si s ním mluvil, tak se tak jako uculoval divně a byl jako úžasný, takže jsme tak po těch letech se na těch podzemce začali spolu bavit a tak jsem mu vyznal svoji lásku jako skupině Ramon.
1: Hele, ale Didi, když tady byl v Rock Café, tak byl na krátko stíhaný.
2: Didi, počkej, Rock Café, to musel být rok, Didi zemřel 2006, jestli se nevím, ten zemřel Didi.
1: Tohle bylo někdy podle mě konec 90.
2: Konec 90.
1: Byl ve třech a měl tam holku na basu.
2: Prosím tě, byl jednou v Lucerně hrál, jestli si pamatuju.
1: To byly Ramones a tam Didi nebyl.
2: Ne, tam už Didi nebyl, tam byl
1: CJ
2: právě, ano. A to Didi se pak vrátil zase na chvíli, jakoby...
1: Nevím, tohle byl on jako solo, Didi, Ramon.
2: Jo, Didi, já jsem tam, na něm nebyl, ale no...
1: Měl tam basačku a bubeníka, on hrál na kytaru.
2: Jo, on pak jakoby vydával i desky a tak, on vlastně moc, on ani hrát moc neuměl, on byl takový podobný baskytarista.
1: No, ale skládal některé ty věci, ty nejlepší.
2: Tak on byl důležitý, že jo, on vždycky jakoby odstartovával to tempo a on byl jakoby pro ně nejdůležitější jakoby social. On vlastně se, nikdo nevěděl proč, ale on se znal s každým, byl takový Brian Johnson skupiny Rolling Stone. A každý znal Didiho. A díky němu ta kapela se dostala k lidem, jako byl Andy Warhol a spousta dalších a dalších a on znal ty lidi se CBGB a všude z těch klubů prostě a ty Ramones, který začínal někdy v 74., tak samozřejmě
1: ty s tou Debbie Harry, že se kamarádil.
2: Ano, ale tak oni to neměli lehký, ty punkový kapely, speciálně ne, oni byli slavnější třeba v Londýně, že jo, oni když v 78. nebo 9. odjeli do Londýna, jakoby na turné, tak předskakovali, vlastně Clash, se rozhodovali, jestli Clash budou předskakovat jim, anebo oni Clash, jako jo. A tady byli slavní a tam jako moc ne, že jo, a vlastně ta sláva přišla až pozdějc a takový to doznání, o čem vždycky Joey mluvil v 90. letech, že on byl ten americký godfather punku, tak a nikdo mu to jakoby neuznal, tak toho tak jako mrzelo.
1: To je zajímavý, jak oni umřeli tak chvíli po sobě v té 50. přesně.
2: No, a všichni teda rakovina, bohužel teda, jako jak Joey, tak Johnny, Didi pak malinko později. Jediný, kdo žije z nich, je Marky, který se mi podařil.
1: Marky a CJ, no. A pak
2: no.
1: Ten s tím
2: a Tommy už nežije, mám pocit. Nebo...
1: Tommy taky umřel, nebo... ale ještě je takovej ten, mezi tím jeden ten bubeník, počkej.
2: Jo,
1: takovej,
2: a ten se venoval, počkej, takový umělecký jméno měl, ježiš.
1: Vím, a takový vysoký hubený.
2: Ano, ano, ano, a ten byl v celku jenom, že na turné.
1: Ale ten CJ tam byl dlouho a je natočil třeba to Mondo Bizarro.
2: Ano,
1: ano,
2: CJ měl, jakoby, Marky to byl původní manažer, že jo, jak bubení chvíli a pak teda to přenechal Tomu.
1: A ten Marky, ten sem jezdí vždycky.
2: Ten sem jezdí Split Creepov, já jsem ho měl šanci fotit v Ostravě a strávili jsme spolu dopoledne na hotelu, kdy on myslel, že s ním chceme dělat interview, já jsem ho chtěl jenom fotit, tak jsme si vymýšleli interview s ním, on byl úžasný. S ním mám krásný příběhy, jak úplně roztěkaný. To dáme příště. Hele, takže počkej, hele, něco, co vyjadřuje New York a tu období postpunku Richard Hell, Blank Generation.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Roman Black Černý je mým hostem na Beatu, přines nádherný knížky plný fotek od zaprvé slavných fotografů a na těch fotkách jsou ještě slavnější muzikanti. Já se tady tím kochám, škoda, že to nevidíte, Beatáci. Já už jsem říkal, že my se známe z dob, kdy jsem pracoval v laboratoři, my jsme tě teda vyvolávali filmy a tenhle pořad se jmenuje V hledáčku Jirky Rogla, tam je teda to focení taky nějak zakomponovaný a já nevím, Blacku, jak moc ty využíváš AI, ale ten můj, jako ta moje umělá inteligence, já ji říkám Tonda důvěrně, tak mě už má prokouknutýho a když jsem se ho ptal na tebe, napsal mi, Blackův přístup k hudební fotografii je vlastně dost odlišný od klasické koncertní fotografie. Zatímco ty, jako já, například na rádiu Beat, zachycuješ energie koncertů přímo z pódia, Black se snaží muzikanta dostat z jeho běžného koncertního obrazu a vytvořit mu portrét, který funguje i samostatně. Proto jsou jeho backstage fotografie často výrazně stylizované, někdy vtipné a někdy až bizarní. Co jde na to?
2: Hele, to je absolutně tak to je, jako hele, já jsem s fotografií měl vždycky kladný přístup, já jsem vždycky experimentoval s foťákama, středoformátama, tak, který nebyly zrovna pohotový foťáky a já jsem vlastně vždycky jsem měl takový mindrák, že neumím fotit umělecký fotky, takový ty na tu malou hloubku ostrosti a tak a vlastně fotit mi bavilo a vlastně jsem tak nějak, vlastně mi přišlo, jako že jsem rád fotil lidi, ale rád jsem fotil lidi, že ty lidi o tom vědějí. Mně přišlo fotit lidi, když o tom nevědějí, takový vlastně jako trošku zbabělý a v té době ještě nebyly ani bulvární časopisy a ta bulvární fotografie vlastně ještě neexistovala a vlastně bulvární fotografie slavný byly něco jako VG z období druhé světové války a po druhé světové válce, který fotil pro noviny peparáci fotky, ale to byl slavný peparáci, že on, ale on to fotil na velký formát 5x4 palců a vlastně vždycky jakoby tam jako se přiznal, že u té fotky byl, jako on nefotil na dlouhé skla teleskopicky. A já jsem vlastně vždycky měl problém s těma dlouhýma teleskopickýma sklama je zaostřit za prvé. A vždycky mi to přišlo, že jsem strašně daleko tomu objektu, jako jo, takže jako vlastně pro mě jakoby standardní objektiv na jakémkoliv formátu nebo lehce široký i širší a delší jenom tak, že jakoby třeba, když budu brát kinofilm 85 mm, já delší nepoužívám, jako jo, i když to vlastním a někdy je to nutný, když jdeš do toho pitu fotit, ty to sám znáš dobře. Ale vlastně, jako vlastně, když už dneska do toho pitu jdu, tak jako ani se tak nějak nesoustředím z toho podhledu na ten obličej, spíš chci vyfotit tu atmosféru tý stage.
1: Legraci ze mě to bylo na něčem, ne, na Kejvově, ne, ten se fotil takhle z boku, říkal, já budu vedle tebe a budu to dělat jako ty,
2: jsem
1: říkal.
2: A tam se mi podařilo vyfotit hezká fotka, já jsem se tam hnal do toho kotle a Nick tam tak jako hezky vypadal, jako když tam chodí lidem po hlavě a je tam ještě vlastně, jsou,
1: chodí
2: tam,
1: po hlavě,
2: tak. A jste tam vy všichni fotografové, jak ho fotíte, tak jsou tam ty Canon objektivy, takhle přímo na ksichtmu a ještě jsou tam ty, ta ochranka, který vypadají strašně vážně tam úplně. A myslím, že to tehda bylo v Reflexu v rámci Kales, jakoby otvírák toho příběhu našeho tehda. Ale to, no, takže takhle jsem se já dostal k tomu fotit, jakoby ty portréty.
1: My jsme to možná mohli jako,
2: stylizovaně,
1: jako zmínit,
2: jo.
1: Že ty třeba hlavně jsi známý jako dvorní fotograf Colors of Ostrava, teď i Metronomu.
2: Ano.
1: A aby jsme, aby jako měli Beatáci představu. Jak tě,
2: no.
1: Oni by asi bylo dobrý, protože jsme v rádiu je nasměrovat buď to na tvůj web, anebo kde můžou ty fotky vidět.
2: Ježíš, asi jakoby teďkon, hele, teďkon konkrétně, teď jsme nějaký září první. A my jsme minulý týden z Colors vylezli zase s tou várkou, co se nafotila na Colors v červnu, pardon. A my jsme díky tomu, že bylo dva dny strašný vedro a dva dny strašně pršelo a měli jsme konečně velké studio, kde jsme mohli fotit, takže já jsem málo chodil ven fotit a byl jsem
1: ten Black Stage tvůj.
2: A oni to nazvali Black Stage, už to není to poprvé. Zkusme, myslím, jako že jsme tu jednou
1: popsat,
2: v Reflexu.
1: Já vím, co to je, ale jako Beaťák neví vůbec, no, jasně, netuší, tak takhle, jak to funguje.
2: No, a
1: tohle.
2: Samozřejmě, já dělám mraky, jakoby modní fotky a tak dál, ale fotím hodně hudby, protože je mi to blízký hned od mládí a dělám promo fotkám a vlám stylizovaný fotky, jako jo. A spousta kapel si myslí, že neumím fotit na stage, asi ne tak dobře jako Jirka, protože ten to má zmáklý a jako já jsem vždycky napůl neostrej, ale taky občas udělám výsledek, jo. Ale fotím stylizované fotky kapel, kdy prostě je to takový to promo, co vidíte na těch plakátech a tak různě a musíte zkoušet vymýšlet něco, co, aby to nevypadalo furt stejně. A samozřejmě, když jsem žil venku a fotil jsem pro časopisy, jako byly Smash It, Rolling Stone, HQ, tak jsem se dostával k těm západním hvězdám a pak najednou jsem začal žít v Německu a už ty hvězdy byly jenom německý a nějakomu nic neříkali. A v Čechách jsem vlastně se profotil k tomu vyfotit všechny největší české hvězdy a abych se dostal k těm západním, tak bych musel asi žít v New Yorku někde nebo v Londýně, což nežiju. A my jsme, tenhle ten projekt vzniknul strašně dávno, už jako když ještě za časopisu Time In, kterým jsme pracovali s Markem Gregorem, jsme v něm pracovali, a šéfredaktor Jirka Kratina tehdy přijel z Londýna a přivez časopis Time Out, což bylo vlastně, Time In byl jako kopie to. A tehdy byly ty obří koncerty Live Aid a někdo hned vedle stage si postavil pozadí a fotil ty hvězdy a udělal z toho asi 5-6 stránkovou, některý byly celostrany a všechny ty hvězdy, jak spocený, se tam stylizovaně fotili na pozadí, takový jako černobílý fotky, to byly ala Anton Corbin. A nám se to strašně líbilo a domluvili jsme se tehdy s Davidem Urbanem, který dělal festival Love Planet v Táboře. A znali jsme všechny ty lidi, co dělali v stage a tak. A nacpali jsme se jim do backstage a tam jsme si udělali studio a přemlouvali ty hvězdy, aby se nechali fotit. Jo. A tam to začalo, pak dalším rokem jsme to dělali na United Islands a Love Planet na výstavišti a tehdy to vycházelo jako celostranný v tom timingu a pak to viděla Zlata Holušová z Colors a říkala, je to chci taky jako projekt a začali jsme to dělat na Colors a vlastně celý je to o tom, je to dost podobný, co třeba dělá Tono Stano v Karlových Varech, že všechny ty velké hvězdy, co tam přijedou na náštěvu, tak je fotí v hotelu Pop a pak je s tím vyzdoben hotel po jeho černobílým, krásnýma černobílýma fotografiema a ten byl rozhodně jaký inspirace tady toho projektu. My bohužel nemáme ten pub, takže vystavovat to můžeme všude možně, backstagech, na radnicích, už by vzniklo mnoho výstav, ale jsou to stylizované portréty, že ty hvězdy přemluvíte prostě, který tam přijedou sice jako zahrát koncert a rozhodně se tam nejdou fotit, ale nějakým šarmem je ukecáte a oni se nechají vyfotit.
1: Tak máš tam, že jo, Iggyho Popa, Roberta Smitha, Skinnyho,
2: ano, mám tam velký hvězdy,
1: ale stalo se ti, že třeba někdo nechtěl?
2: Ne, takhle, jak říkám, nejezděj se tam fotit a často to je nedorozumění s managementem, který chrání jejich soukromí v té backstage a samozřejmě není šance se s nima domluvit.
1: A když toho umíš ten management, tak oni už jsou.
2: Přesně tak, a jako já nevím, jak si to dovede představit, když ty kapely jsou na turné, na tom se nic nezměnilo od 50. let, je to strašná puška jako pro ně. Jako oni mají den, dva dny volna maximum a přejíždí po celé Evropě, pořád je to stejný. Buď to jezdí busem, nebo ty lepší jsou schopni přelítávat nějakým letadlem, ale v podstatě být na šňůře a jako neznám hvězdu, která by nebyla nervózní před vystoupením, když už to dělá 30 let. A je to strašný výkon pro ně, jo, a je to strašně nudný být na té šňůře. A samozřejmě, že v 70. letech to praktikovali tak, že to byl jeden velký mejdan.
1: A to už teď není vlastně.
2: A to už teď není, jako jo, tak ty, co přežili ty kokainový smrště a tak, a heroinový, tak ty jako, ty už dneska taky pijou vodu bez bublinek. A v těch backstagech je to extrémně sterilní. Nemyslete si, že to je jako mega mejdan. Občas je to příjemný mejdan, ale málo kdy už. A ty kapely tam přijedou a je to pořád ta stejná backstage, bílý stany, všechno je to stejný. A teď najednou se tam objevím já a přemluvím, aby se vyfotili. A teďko
1: a
2: některý...
1: to ještě je nutíš do takových někde věcí tam teda.
2: No tak že... čím víc je něčemu donutíš, tím líp, jako snadno se nutí kapely, jako je Pete Doherty z Libertines, jako a, jo. A
1: co ten Johnny Rotten třeba?
2: Ten byl úžasný, hele, s tím mám příběh jako tak, že vlastně celý den se to nějak domlouvalo a skončilo to tak, že jsem ho fotil a pak po koncertě jsem ještě jakoby s nima musel trávit až do 6 do rána s ním a s Julianem, jeho manažerem, dneska nebo Štíkem, přezdívaným Rambo, jestli pamatuješ.
1: To jsem taky.
2: V takovým baseballových oblečkách chodil, ještě když tady byl předposledně John Lydon, když hrál v Malej Lucerně, tak tam Julian byl tak lidsky na stage, tam stál a hlídal, aby tam neskákali lidi.
1: No teď byl v Sasazu a tam to jenom
2: tam už byl na stage, tam už nebyl. Už no. To... On byl ostrý guy, ten Julian. A musel jsem s nima do rána chlastat teplej ostravár, který tam nefungovaly ledničky, tehdy ještě to bylo na Černý Louce. A povídat si o fotbale, no.
1: Hele, a co Sting? Tam nějak tě ten Shaggy, viď, pomohl.
2: Hele, Sting, teďkon jsem se s ním viděl, když jsem ho nefotil na metronomu a byl v daleko lepší náladě, on přijel ve strašně špatné náladě a byl unavený, byl své dceři na svatbě, a nevím, co ho na tom tak vyčerpalo. A tak se tam tak šoural po backstage a já jsem se bavil s manažerem a on říkal, ale on je unavený ani náhodou. Ani nějak jako nevypadal dobře, vypadal strašně ze stárle. Takový opelíchanej vypadal. No a teď ten Shaggy samozřejmě nakopnutej všema možnýma substancema, tak jakože budu fotit manažera, on hned za mnou přišel a čem se mám fotit? A jsem říkal, no tak v tom klobouku. A říkal, já už nemu nechtěl vystupovat, tak dobře, kvůli tobě to udělám. A teď jsme dostali takový úžasný nápad, že jako jsme, oni to samozřejmě naplánovali, protože Sting produkoval jednu nebo dvě věci, jednu desku mu produkoval Shaggymu kdysi, a pak mu produkoval nějaký singly. Takže oni se znali ze studia dobře a jako vlastně měli spolupráci. A tím, a to, že se tam sejdou, že Shaggy by měl koncert a hned po něm Sting, tak to bylo tak trošku jakoby, ono to nejde moc plánovat, protože jste rádi, že tu kapelu vůbec dostanete, i když stojí přes milion euro. No. Ale no a já jsem říkal, hele, to by bylo úžasný, kdyby si přemluvil Stinga, že byste se vyfotili, ukázal jsem. Ale tam to probíhá tak, že ty musíš prostě, jako někdy jsme žádali předem a ono to je skoro zbytečný, ono je lepší, že se s nima domlouvat na místě, když přijedou. A musíš jim ukázat, kde budeš fotit, nesmí to být dál než 10 kroků od jejich šatny. A. Takový to, že ti postaví krásný studio, ale je 150 metrů mimo šatnu, tak večer už ti tam nikdo nepřijde a že prší, tak ne. Musí to být na cestě na stage, musíš je ujistit, že to nebude trvat díl než 3 minuty ze všem všudy. A čím víc je u toho lidí a čím víc jakoby v podstatě někdy jako to snímá médií, tak jako oni jsou si jistí, že po nich nebudeš chtít něco, co by bylo fopa, jako jo. A samozřejmě, že je hezký, když s těma kapelama se dá domluvit, vylez do terénu, že udělají něco navíc, jako jo, s těma velkýma hvězdama to nejde. Ale pak je úžasný, že tady svým si zarazí malíček do rypáku a máš fotku, že?
1: Ta má zas tu kytaru.
2: Tak zas je herečka, zas můžeš dělat cokoliv, tam je dokonce...
1: Měla v zubech tu kytaru.
2: Ano, to bylo první poslední s ní zahra, jináč jako ona, když jsem fotil The Cure, Robert, tak jsme si tam postavili pozadí takhle cestou Smith na stage. No, Robert Smith, no. A já už jsem s Robertem Smithem o tom mluvil, jako on se díval na fotky backstage, strašně se mu to líbilo a já jsem mu říkal, jestli by se nechali vyfotit. A on říkal, já to projednám s manažerem. Manažer řekl, jo, nechají úplně v pohodě cestou na stage, času dost. Akorát, ať tam není, ale ono tam tak byla, tam je backstage jako kavárna a zrovna ten den se tam skončila zas a byla tam se s celým svým ansámblem, pak tam byla nějaká australská kapela, ale ať tam nikdo není. Já jsem říkal, dobrý, já to zařídím, tak jsem tam všem teda, jako těm hvězdám řekl, ať se přemístí do druhé části backstage, tam je taky taková jakoby sezení a zas, kterou jsem se znal, jsem jí fotil asi po třetí tehda. Tak říkala i já, ona jak neumí moc anglicky, jakou tu cute francouzštinou. I já musím, jako jo, a já jsem říkal, no dobře, ty seš zas, tak ty tu buď. A budeš jakože moje druhá asistentka. A ona se vžila do té role té druhé asistentky a teďko jsem ptala, co má druhá asistentka dělat. A ona říká, tak já jsem, říkal, no nesmím mluvit s fotografem, musím mluvit s mojí první asistentkou, což je Monika, a ta pak to řekne mně, nesmím mluvit na hvězdy, nesmím mluvit na fotografa a dělat, co jí řekne první asistentka. A ona to fakt dodržela, teda. A my jsme pak ještě na ní čekali asi půl hodiny tam sami, tak ona furt vymýšlela, jak být moje druhá asistentka, že jo, a pak teda přišel Robert Smith, bylo to úžasný, nechali se vyfotit, úplně super, šli na stage, a jak ani nezašli za to pozadí a my tam začali se bálet ze zas, máme Robert, my jsme fotili Roberta Smitha. Hele, je to po každý úlovek a radost. No.
1: My jsme možná mohli teď ty Cure dát, co ty na
2: to? Hele, já bych to dal, počkej, jak se to jmenuje to, taková ta...
1: To je jedno, nějakou veselou třeba.
2: Teď mi nenapadá jediný jméno, říkej nějaký jména. Řekni nejslavnější jejich skladby, co mají.
1: Taková ta Friday, ta takový to, jak to...
2: A jo, víš co, dej, já ji nikdy nehraju, ale tím, že jsem ji už strašně dlouho neslyšel, mm-hmm. Klidně dál.
1: Tak ji tam dáme.
2: Super, The Cure, Robert Smith.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Roman Black Černý je mým milým hostem na Rádiu Beat. Já tady jinak mimochodem si listuju v té knihy a zrovna je tady ten Didi.
2: Didi, ano, ano. Nevím, z jakého klubu to tam je napsaný, ale první
1: je to, ale je to teda, a co to je za knížku, si ho si budu muset koupit taky.
2: Ale když to seženeš Rock Faces, jenomže tam je takovej soubor těch rockových fotografů, o kterých se nemluví. Všichni znáte slavného Antona Corbina, že jo? Díky kapele Depeche Mode, která se tady nějakým způsobem proslavil, on je hodně fotil.
1: Musíme se domluvit na tu výstavu do Berlína.
2: Ano. Anton Corbin, teďkon vydává nový film s tou, ježiš, jak se jmenuje ta herečka, no.
1: Ježiš, nevím.
2: Starší dáma. No a má nový film.
1: Jo, já tady vždycky ten Control propaguju, že jestli.
2: Jo, tak to byl jeho první, že jo, ne, to bylo od Joy Division a pak už teda začal to orientovat víc, ne, jakoby do hudby. Jako já, jako můj vzor to nikdy úplně nebyl, Anton Corbin on fotil jenom černobílé. Já jsem měl rád barevné fotky, takže mým největším jakoby asi největším vzorem byl vždycky Mark Selidža, což byl fotograf pro časopis Rolling Stone, později pro časopis, on se stal nejmladším Rolling Stone šéf fotografem, pak a fotil hodně i pro Vanity Fair. A jeho stylizovaný portréty, on opravdu jako nikdy moc jako neexperimentoval, vždycky tam byla taková určitá formule, což jsem dělal já, protože já jsem vždycky měl mindrák, že jako umělecky to neutáhnu, musím nějakou formuli tam do toho zatáhnout a kontrolu. A bylo to pro mě jenom úžasný ty lidi jako fotit a dostávat z nich něco při tom focení, aniž bych tak jako kdo to úplně nutil, ale zase aniž bych byl takový jenom voyeur, jako jo.
1: Romane, nám už se to
2: pomalu chýlí, ale nám to ke konci.
1: Úplně tě ještě nevyhazuju.
2: Ne, pohodě, já tady
1: bylo by asi dobrý, jsme to asi nezmínili, ten tvůj web je romancerny.com?
2: Ne, myslím, že Roman Black Černý je to na Instagramu, ale můj web je takový, že se někde zasek a já mám pocit, že tam jsou naposledy vyměněny fotky.
1: No tak na Instagram, když to každý tam může.
2: Ale Instagram je Roman Black Černý.
1: Bezva, já ti teda moc děkuju, že jsi se v tom svém nabitém programu na nás udělal.
2: Ale zas tak nabitý to není, jako jo.
1: No bylo to určitě zajímavý, teda pro mě určitě, tak doufám, že i pro posluchače.
2: No ne, já doufám, že se někdy uvidíme
1: zpětu. Ještě si stejně pak budeme povídat, až to.
2: My si pak musíme ještě povídat o těch technických, fotografických věcech, které by vás unudili k smrti.
1: Ale v každém případě musíš vybrat nějakou muziku na závěr.
2: Hele, tak něco velkolepého na závěr, tak počkej, hele, a víš co? Něco, co spojuje tak nějak toho Luďka a to, že jsem ve čtvrtek byl na Philu Schoenfeldovi, protože Phil Schoenfeld je z těch postpunkových legend prostě, který už víceméně nežijou anebo už nehrajou anebo z Nicka Cavea se stala megastar hvězda, co už není ani postpunk, ale občas se ještě tu a tam někdo objeví. Tak Phil Schoenfeld je stále žijící postpunková legenda, která hraje po malých klubech. A musím říct, že jsem byl u Vystřeleného oka, kde teď je ta stage venku, tam přímo jakoby v té ulice. A bylo to boží, mělo to super zvuk, hrál s nima saxofonista bývalý z garáže a teď si zapomněl jméno, ježišmarne, ty si vzpomeneš možná. A mělo to hrozně takový metalický, detroitský zvuk jako Stooges ve svých dobách, kdy Steve McCain s ním hrál a tak. Ale takže bychom tam dali nějakého Phila Schoenfelda. Co tam chceme dát? Tak z kapelu Southern Cross, kterou tam hrál, a takovou tu nejprofláklejší, ale moc často nehrajete, Dead Flowers for Alice.
1: Roman Black Černý byl dnes na Rádiu Beat v hledáčku Jirky Rogla.

Čerstvá rocková muzika. Aktuální novinky. Špičky světových hitparád. Prostě Větrník. Větrník. Na Rádiu Beat.

0: čerstvá rocková muzika. Aktuální novinky. Špičky světových hitparád. Prostě Větrník. Větrník. Na Rádiu Beat.
1: Smutno bývá po prázdninách, ale náš pořad se postará, aby nál opustila vysoký level a v tomu budou nápomocni Jaromír Tůma hovořící a Pavel Černoch šavlemi se ohánějící, rozuměj, šavlemi studiové techniky. Tisícistý desátý Větrník roztočila finská symphonic power metalová skupina Emberien Dawn, která na dálku vzorně spolupracuje. Pro jeden

15. vystoupení u nás dala k dispozici 26. června 11. album Temptation's Gate, kde jsme se rozhodli pro titulní skladbu. Po 7. se jí snaží konkurovat kapela Dominum z nedalekého Norimberku, která své abstinenční příznaky svěřila nahrávce Nepiju víno, I don't drink wine, a to na albu Night is Calling, vydaném 3. července.

0: Vietrník.
1: Vietrník.
0: Na rádiu B. Hele, to vůbec není špatný, řekli si nejspíš členové londýnské skupiny alternativního roku Placebo při nějakém mejdanu spojeném s poslechem prvního bezejmenného alba souboru, které vyšlo v roce 1996, 2 léta po jeho založení. Kdyby se tomu ovšem trochu pomohlo. Tak se i stalo. 19. června vyšlo Placebo Recreated a úprava Nancy Boy z této rekreované verze je zároveň pozvánkou na plánované listopadové vystoupení Placeba v Praze.

0: spolu s námi. Větrník na Rádiu B.
1: 9. album Avalanche skupiny Embrace jsme už ochutnali, ale to bylo v rubrice Ploužák. A nás může zajímat, nakolik se kvinteto založené v zahradním altánu ve vesnici v anglickém západním Yorkshireu dokáže odvázet, když se mu povolí úzda. Konkrétně v nahrávce Road to Nowhere.

Větrník na Rádiu B. O jiné venkovské kapele Haircut 100 z Beckenhamu v anglickém hrabství Kent můžeme zaplést učenou disputaci na téma, nakolik je rocková, když v ní slyšíme rovněž pop, funk, dance a novou vlnu. Na to odpovím. Hlavně je větrníkovská a naše perpetuum mobile k tomu spokojeně bafá a blafe. A jak nás ujišťuje reklamní slogan, nic ho nezastaví. Ani při skladbě Rain Clouds alba Boxing the Complex, první od Haircut 100 po 44 letech.

0: ten se točí. A rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Moonspell, nejhranější portugalská formace ve Větrníku, znovu o sobě dává vědět. Jako první v roku převzala na domácí půdě zlatou desku a vystupuje i se symfonickým orchestrem. 3. července vydala 14. studiové album Far From God a očekává se jeho postup do čela žebříčku, kterého už dosáhlo 5 z 13 předchůdců. Zahraje bez něho na biblickou notu skladbu Biblical.

0: větry.
1: Radio Beat. Maskydolu odhalme tváře. To asi nebude vzkaz naší politické garnituře, i když by možná takovou výzvu potřebovala. Jenomže jde o vzkaz v názvu alba Masks Off, devátého v diskografii zpěváka, kterého teprve poznávám. Přesto mu svěřím dnešní rubriku Ploužák na téma jednoznačně namlouvací. Nezaskočíš na noc? Zkoumá v názvu písně Jesse Wells. 33-letý zpěvák a kytarista z Ozarku v americkém státě Arkansas je srovnáván s Woodym Guthriem a letos byl ve čtyřech kategoriích nominován na cenu Grammy. Won't you come out tonight?

0: Spolu s námi. Větrník na Rádio Beat.
1: Intimní zpovědice pokračuje. Jak se ti spalo v noci? To se ptá v titulku dnešní chlády How do you sleep at night? Skupina Streetlight Manifesto z New Brunswicku ve státě New Jersey, orientovaná na ska a punk. Tu hudební scéna teprve objevuje po 24. červnu, kdy vydala své debutové album Halfway to the Place Behind the Stars. Pro nás je zajímavý původ zakladatele souboru, pražského rodáka, kytaristy a zpěváka Tomase Kalnokyho, který mezi svými vzory uvádí Jaromíra Nohavicu, vedle Nirvány například.

větry. Na Rádio Beat. Po druhé rozevírám rovněž 26. června vypuštěné album Sotera, čtvrté v diskografii bostonské skupiny Junius, kterýž to název převzala od pseudonymu politického komentátora z 18. století, neutuchajícího kritika britské vlády. To je tam, kde se zrodila svoboda slova. Ta se nepochybně přenese i do textu písně Disciples.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Zadařilo se a já vyšetřil prostor pro novou skupinu ve Větrníku. Tedy jak se to vezme, skupinu, neskupinu. Záleží, koho zrovna pianista Adam Weiner, majitel rock'n'rollové značky Low Cut Connie, sežene a svolá. Takhle to praktikuje ve Filadelfii od roku 2010 a zatím mu to vychází. Přátelí s Eltonem Johnem, vystupuje na vyhlášených festivalech, jako je ten v Newportu, a alba si většinou financuje sám. To letošní se nazývá Living in the USA a hrajeme z něho opravdu pro každého. Everybody!

0: Týden se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Kontakty hamburského kytaristy a producenta Rolanda Grapova se slovenskou a českou metalovou scénou byly už mnohanásobně slibné, ale nakonec nic trvalého nepřinesly. A tak nezbývá, než německému rockerovi poblahopřát k 26. června vydanému albu Metamorphosis jeho skupiny Masterplan. Ta byla původně zamýšlena jako levoboček, ale její význam a vliv roste i díky naší ukázce Bound to Fall.

0: točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Co je to platné, že se Master Plan v našem pořadu uplatnil s 22. flákem? Stále tu budou kapely slavnější a vytíženější. Ta dnešní závěrečná dokonce dodá hit s pořadovým číslem 33. Kdo to asi může být? Hádáte správně, jsou to Deep Purple, nebo jak jsme u nás zvyklí říkat, Purplové. 3. července vydali 24. album Split, 2. s kytaristou Simonem McBrideem a 6. s producentem Bobem Ezrinem. Natáčelo se v Nashvilleu, Torontu, poblíž Cambridge a v Hamburgu. Recenze byly víc než pochvalné. Vybral se méně hraný snímek The Only Horse in Town a tím se s vámi do příštího víkendu loučí Jaromír Tůma, taky, jako v názvu písně, jediný kůň ve městě.